0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu Originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hru.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: Jenom taková bokem, než vás pozdravíme, nic nehledej, jo? Nic nehledej, nemusíš se trápit datem dnešním.
1: Ne, ty to víš.
0: To tak nějak vím, já, protože si pamatuju, že 1. září jsem vždycky hodně prožíval a vím, že tam bylo jedno, dvě jména, jako, takže to vím, kdo má svátek 1. září, jen tak na okraj, jo?
1: Ale já to nevím.
0: Dobře, tak nevíš?
1: Ne.
0: Tak můžeme si to obrátit?
1: Aha, tak jo, počkej.
0: Dobře, to,
1: ale
0: si to obrátíme po celé.
1: Počkej. Já jsem otevřela stránku teď, tak já se tam nesmím podívat teď.
0: Aha.
1: Ne, ale já jsem se tam ještě nekoukla. Pojď tak, mi to zavřít.
0: Co ti mám? Jo, to je dobře, tak vydržte a řekni aspoň, jako, koho slyší, tak.
1: Prosím vás, takže dobré ráno, Moravo, s vámi takhle při úterku. Chtěla jsem začít větu slovy, už je to tady, dnes je ten den, dnes to přišlo, kdy všichni školáci půjdou do školy. Ano.
2: Co to máš, že
1: grblou?
0: To ale, to je ponižující. Nejhorší, že oni to, tak já to musím obsluhovat po stole, tak dobrý, fajn. Ona si koupí podklad nějaký gumový a po stole to funguje víc.
1: Ale je krásný.
2: To je hlavní, ano, to je přesně.
1: No tak se nám
0: konečně. Věci, ale k ničemu.
1: To nám to krásně to 1. září začíná, že jsme, se nám podařilo zavřít okno na prohlížeči. Jinak s vámi radím se Beslobednář.
0: Lenča Líšková startuje Dobré ráno Moravo s datem tady 1. září 2026. No a do školy, nebo slovo škola budeme dneska zmiňovat hodně často.
1: Budeme ho skloňovat neustále.
0: Mhm.
1: Já
0: zkusíme udělat vstup, kde ne, třeba máme novou challenge.
1: Jo, tak to dneska bude hodně velká challenge. Mimochodem, já jsem se vzpomněla na spoustu věcí, které jsme ve škole používali a zajímalo by mě, jestli se používají i dál. Jako třeba piják, to už asi ne, že?
0: Aha. Potom já si dokonce pamatuju, ale to nebylo, aha, ne, to bylo ze školy, ale člověka to fascinovalo, když to používali třeba dospěláci nebo nějací rodiče mých kamarádek, kteří pracovali v administrativě. I když možná mi taky, jak se to jmenovalo, takový ten, to bylo tmavě fialové, dala jsi to mezi dva papíry a když to psala, tak to kopírák se tomu
1: kopírák,
0: říkalo?
1: Kopírák, ano, kopírák. A potom ještě taková ta destička, nebo ne tabulka, a na tom byly linky a to se dávalo pod bílý papír, aby se psal rovně. Pamatuješ si to?
0: Já nevím, jsem tomu říkal linkovač nějak nebo tak a
1: tak,
0: podobně. No.
1: Ano.
0: Víš co, tak to retro okénko si uděláme později.
1: Určitě.
0: Protože to vydá teda za
1: Takže, aby se Martin Fabík, náš milý kolega, dostal ke slovu, tak právě teď aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Brno-Bohunice ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Kostice směr Bratislava. Nákladní vozidlo se střetlo s dodávkou. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Od září čekají české školy nová pravidla. Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště a Hanácká kasárna v Olomouci čeká další změna. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit nebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží.
9: Morava aktuálně.
7: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj zde vyroste volnočasový areál s pumptrackem, inline dráhou nebo horolezeckou stěnou. Více nám řekla mluvčí radnice Andrea Vargová.
10: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
7: Spodní prostranství bude vstupem do lesoparku a současně prostorem pro odpočinek. Hanácká kasárna v Olomouci čeká další změna. V jejich prostorách vznikne soukromá základní škola pro necelých 150 dětí. Nabídne výuku od 1. do 9. třídy a ve třídách bude maximálně 16 žáků. Chybět nebude ani školní družina a jídelna. První děti by do školy mohly nastoupit po dokončení přestavby, které je naplánované na konec roku 2027.
9: Rádio Čas, sport.
7: A fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. Ve 39 letech oznámil konec v argentinském národním týmu. Za Argentinu odehrál 207 zápasů a dal 125 gólů. S týmem vyhrál mistrovství světa v roce 2022 a jeho posledním zápasem bylo letošní finále proti Španělsku.

0: milujete. Dnešní den 1. září, nebo 1. záříový, chcete-li, je s týmem Rádia Čas, s Lenčou a Radimem ve znamení školy, k tomu se ještě dostaneme, i když vlastně už tady máme první, co je...
1: Já jsem jenom tak jsem si říkala, jaká písnička by mě napadla k začátku školního roku.
0: Karel Gott v září.
1: No a tak teď mě v té hlavě jelo do školy něco, no a potom, a nemohla jsem si na nic vzpomenout a pak tam přistálo, hej ho a trpaslíci jdou.
0: Jo takhle, tak někdy třeba chodí uši na střední a nevím, jestli by jo, no. Ti trpaslíci neurazili. V každém případě Lenča úplně tak vzpomínala, ještě se k tomu vrátíme na různé jako propriety, které už se možná nepoužívají. Mm-hmm. A jak jsi říkala o takové té pomůcce, která nám umožňovala vlastně de facto dělat ty linky,
1: ano.
0: Nebo jakoby psát podle řádků, tak nám zareagoval Rejža, Jirka, tímto zdravíme do Finska, jestli to není Lenoch. Nebo Lenoch byl něco jiného. Počkej, ale Lenoch byl na to, aby se nedělali kaňky, když se psalo tím pérem sinkoustem.
1: Ano, to byl Lenoch.
0: To správně, ano. On to nějak vsakoval.
1: A nebyl to nějak linkáč nebo něco takového?
0: Já jsem tomu říkal asi to, ale my jsme to moc nepoužívali, ku podivu.
1: No, ale já myslím, že to byl linkáč nebo něco takového.
0: Já jsem z doby, kdy jsme museli některé sešity vzít pravítko a všechny řádky si tam udělat ručně tuškou ještě.
1: My jsme dělali ještě okraje.
0: Ano, přesně je, tak, 2 a 2
1: blbosti prostě.
0: Takové ičoviny.
1: Ale úplně.
0: Dobře, tak kluci, holky, ať vás nestrašíme, ještě pořád de facto máte prázdniny, než v 8.00 zazvoní a podíváme se do kalendáře.
1: No.
0: Dneska tady popřejeme k svátku.
1: Tak já to ale nevím dneska.
0: Jo, ale já myslím, že to dáš moc na pána, já si to jenom zkontroluji, jestli jsou to opravdu ta jména. Tak začneme, protože dámy mají přednost.
1: Takže jsou dvě.
0: Mm-hmm. Žena a muž. Mm-hmm. Žena v kalendáři jako první rozhodně naskočila herečka, která má, řekl bych, jako jedny z nejvýraznějších očí v českém showbiznisu, opravdu výrazné oči. A ještě se mi trošku, nevím, jestli to pamatuješ, vybavila její role, ze které jsem měl trošku trauma. A to byla Anička s Líškovými oříšky, ta pohádka.
1: Nějaká Klára Trojanová?
0: Tak to nebyla ona, dobře. Potom svého času úplně v začátcích hrála v Ordinaci v Růžové zahradě, ona to odstartovala. Její tehdejší muž...
1: Já pořád ty oči, jo?
0: No, přesně tak. Její muž...
1: Zlata Adamovská.
0: Ne, počkej, ona si vzala chlapíka, který předtím žil s nějakou herečkou, pak žili spolu šťastně a měli děti.
1: Linda Rybová.
0: Tak, Linda, přesně tak.
1: Tak to řeknu, stačilo by mi říct Sarah Hlaváčová.
0: A to je kdo? To je ta nová?
1: To je ta nová.
0: Já se omlouvám, paní Sarah, neznám vás, já se moc omlouvám, fakt ne.
1: Tak a už další host k nám nepřijde nikdy do rádia.
0: A to je spíš kvůli nám, a ne, protože no. To nevíme, ne, jako současnou scénu už moc neznám, no. To je hrozné.
1: Takže Linda, dneska má svátek Linda, tak všechno nejlepší je gratulujeme.
0: Dobře.
1: Znám jednu Lindu z Trojanovic, tak tam mávám.
0: Holky si taky užili ve škole, že jo, protože kluci rýmovali a tak dál. Dobře, a to druhé, ty jsi chytrá holka a navíc si to studovala. Takže prosím tě, jenom jako ber to jako password, jo, jako indici. Můžu?
1: Jo.
0: Godot.
1: Čekání na Godota. Samuel Beckett.
0: Takže?
1: Samuel.
0: Tak, výborně, já jsem si říkal, že to bude úplně na pána. No,
1: dobře ty, tak, dobře ty.
0: Přáli jsme k svátku. No.
1: Takže ale Linda a Samuel.
0: Shodneme se na tom, že ta Linda má opravdu nádherné oči.
1: Že? Jo, to jo, ale už mě nenapadla, už jsem jela do jiných vod.
0: A vybaví se ti ta Anička s Lískovými oříšky?
1: Ne, vůbec.
0: Ona tam hrála ovečku potom. To byla ta divná, ty jsi to neviděla nikdy?
1: Ne.
0: Já z toho nespím ještě teď, když vidím
1: fakt?
0: Ten obrázek, no, tak počkej.
1: Počkej, to se musím podívat.
0: Ne, počkej, já ti ho
1: jak
0: najdu.
1: Jak se to jmenuje, ta Anička?
0: Počkej, ne, počkej, já ti to hned najdu. To byla Anička s Lískovými
1: oříšky.
0: A jeden, počkej, to hned najdu.
1: Ale já si teď říkám,
0: na čem jsem vyrůstal.
1: Že už asi 3 minuty mluvíme.
0: No.
1: A teď si nejsem jistá, jestli všichni zaregistrovali, kdo má ten svátek, protože tady lítají jména jako Beckett, Anička, Ovečka.
0: No tak se pochlub, no, jak si dokonala. Takže co je všechno za den?
1: 1. září.
0: Svátek má...
1: Linda a Samuel.
0: Ano, posloucháte koho?
1: Rádio Čas.
0: A?
1: A dobré ráno Moravo.
0: Lenku Líškovou, Radima Sebeslava Bednáře.
1: To
0: poslouchat
1: taky.
0: Můžete kdykoliv i ve světě kde.
1: Na Čas.cz.
0: Tak, no a teď si podívej na moje dětství, jo?
1: Jo, to jsem někde viděla.
0: No, a ona vůbec nemluvila, jenom tam bloudila.
1: Jo, já, no Bože to můj. Je ale strašný, když to vidím teď po letech.
0: Lenča to jde zpracovávat,
1: jo? Co

0: Já jsem věděl, že tě to pohltí.
1: Já to chci vidět do konce.
0: Dobré ráno z Rádiem Čas, 1. září v kalendáři, právě to jsme zmínili nejenom začátek nového školního roku, ale třeba i krásné jméno Linda, nám se hned vybavila Linda Rybová a já jsem vzpomněl, teď teda přiznávám, ale tak znáš mě, křehká duše, já jsem si, že to bylo v dětství, tak bylo to na prahu rané dospělosti v pubertě, no to v 93.
1: Ano, 93.
0: premiéra Aničky s lískovými oříšky, televizní pohádka, kterou jsem teda moc nedával. Linda tam byla jeden čas zakletá do ovečky a Lenča nevěděla, a už mi věříš, jo?
1: Je to děsivé, přátelé. Je to jedna z nejděsivějších a nejzvláštnějších pohádek, kterou jsem viděla. Já si to tady proklikávám, protože ona je na YouTube celá, takže kdyby někdo chtěl taky mít zážitek na celý den. A já jsem se právě proklikala až na konec a já chci vědět, jak to dopadne. Protože přece ona tam jenom sedí a kouká, tak jak ji můžou prostě vysvobodit, nebo jak poznají, že je to ona.
0: A tak jako bylo by to fajn, kdyby konečně se někdo odhodlal, nějaký odvážný scénárista, že by ji nakonec jako zapíchli a snědli, že jo? A udělali jehněčí, ale to... ale to se, to se o co mlouvám. Pohádky mají mít happy end. Co je?
1: Ne, představila jsem si takovou pohádku, no, tak...
0: Víš, jakože tam chtěla on potom...
1: Tak bylo by to hodně progresivní, bych řekla.
0: Ano, takhle, no.
1: A tak dneska, hele, dneska už můžeš v podstatě všechno.
0: Velmi netradičním způsobem jsme popřáli k svátku. Víš co, já bych to odstartoval, protože sama si říkala, možná jediný vstup nebude bez slova škola,
1: ano.
0: Ale uděláme si takové, nebojte se. Tak logicky, začíná to v 8.00, my dokonce po 8. hodině chystáme živý přenos od základky v Proskovicích, což si řekneme. Tak Leni, já to rovnou načtu. Byl nějaký školní předmět, jako se kterým ses nepotkala.
1: Jejky, skoro všechny.
0: Protože takhle, některé nás nebaví, to je jedna věc, ale z některých máme trauma. Jo, protože u mě to byl jednoznačně jako tělocvik. Tam jako fakt nesou někdy vtipné věci, ale někdy opravdu se mnou se to táhne dodnes. Fakt opravdu.
1: Ale pro mě tělocvik celkem v pohodě, ale já jsem se nepotkala nikdy s matematikou, fyzikou a chemií. To byla taková moje svatá trojice a to mě teda zavařilo na školních létech nejvíc.
0: Nepotkala nebo trauma?
1: No jako úplně trauma, já prosím vás, přátelé, vůbec nevím, o čem to je.
0: To co go, jo?
1: Vůbec. Já tam vidím, to je něco, jak když vidíš nějaký jako klikyhák, nebo jak kdybych prostě měla nějakou mongolštinu se učit, já vůbec tomu nerozumím.
0: Takže jak dáváme ty naše výkazy a faktury, tak si ráda, že se to občas nasčítá, jo, v té tabulce už a podobně.
1: No. Já tak doplňuju jako číslička, ale to je tak všechno. Aha. Co ty? Kromě teda tělocviku.
0: No ne, já jsem z matematiky dokonce na střední, ale to bylo po jedné takové šílené epizodě. Já mám totiž v životě zářezy, kdy mi opravdu krachne v hlavě. Mm-hmm. A ten hodný rádě jako dělá věci, které já nezlobím, ale zlobím jako sám sebe. Tak to bylo po takové epizodě a já jsem na střední v pololetí v prvním nebo ve třetím ročníku to bylo, teď už nevím, propadl.
1: Z matematiky,
0: jo. Na základě toho, že jsem teda ve škole moc nepobýval. Na konci roku, to bylo také mikrotrauma, ale mám pocit, že to zmiňovali i Honza a další, jsem to dotáhl na dvojku, ale paní profesorka řekla, že z pětky na dvojku to dát nemůže. Že prý to oni jako nějak jako z toho klasifikačního nějak jako pohledu nemůžou, tak mi dala trojku. Jo, že prostě vždycky... nemůžeš poskočit jako o 3 stupně najednou za
1: pololetí. Já si myslím, že škola je plná takových jako nefér prostě, no ale tak co se dá dělat. Každopádně neměli bychom být trošku pozitivnější, protože my zatím to tam tepeme, jakože to byl nejhorší zážitek.
0: Dobře, tak já budu pozitivní. Klidně nám veselé napište, na který školní předmět jste se nikdy netěšili. A pozor, jestli to souviselo s tím předmětem a bohužel někdy taky s pedagogem, jo?
1: Ano.
0: Jo, což v mém případě se tak jako odrazilo, ale pozor, pak dám jako ruku za takové, které bychom klidně pozvali do pošty pro tebe,
1: jo,
0: jako
1: určitě,
0: poděkování.
1: Jo, stoprocentně.
0: Takže všem zúčastněným stranám pevné nervy, hodně smíchu a jak říkáme, čeká nás challenge, alespoň jeden vstup bez slova škola.
1: Ale ne ten příští, na ten něco mám.
0: Dobře. 6.19, Lenča Radim, Rádio Čas.

0: Srovnáme si čas 6.21. Dobré ráno s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem.
1: Krásné, dobré ráno. Podíváme se také letem světem internetem. Já jsem říkala, že to slovo škola ještě teď budu chviličku skloňovat.
0: Skloňuj.
1: Já si to jenom tady ještě otevřu. Mm-hmm. Mě totiž zaujal článek, kdy jedna mladá dívka tak nějak měla přístup ke škole jako já v podstatě. A měla ve škole zameškaných 900 hodin.
0: Dá se to nějak spočítat vlastně, kolik to dělá? Počkej, kolik je dívce, jako jestli základka nebo spíš střední škola?
1: 14.
0: To nakonec základky, jo, no. Dejme tomu.
1: No.
0: To oni mají dneska už teda hodně, v průměru 6 hodin, dejme tomu. Kdyby to bylo 6 hodin, jo, denně, tak je to 30 za ten školní týden. To znamená týdnu, 10 týdnů je 300, že jo?
1: No.
0: A krát 3... Tak to znamená aspoň 30 týdnů, kdy nebyla ve škole.
1: Tak,
0: jo?
1: To rozuzlení je, že oni byli na dovolené v Egyptě skoro 9 měsíců. Oni tam prostě zůstali.
0: A familie jako jo?
1: No, s maminkou tam
0: byla. O které
1: byla.
0: Zemi mluvíme?
1: No, je to jako Česko, že 14.
0: Česká republika?
1: Dívka, no z Klatovska, Klatovsko je Česko, ne?
0: Počkej, to a jako neposlali ani omluvenku, jakože třeba z rodinných důvodů nebo nevolnost?
1: No, poslali omluvenku, ano.
0: V Egyptě by se ta nevolnost možná uznala.
1: Když se právě vrátili, tak protože teďka čelí z obvinění z ohrožení výchovy mládeže, tak ta dáma, ta maminka tvrdí, že se z dovolené nemohli vrátit těch 9 měsíců, protože právě ta dívka měla nějaké zdravotní komplikace a bylo jí nějak špatně. Jako, pardon, já když jsem měla chodit do školy, mě bylo taky furt špatně. Ale říkala jsem si, že to je zajímavé, že mě někdo překonal, protože ona měla 900 hodin a já vím, že já jsem tam tak nechtěla, že jsem se snažila všemi možnými způsoby do té školy nechodit v podstatě. Mm-hmm. Takže já jsem měla kolem 350 hodin.
0: Kecáš.
1: Nekecám, fakt.
0: A prošla jsi se ctí? Byla tam nějaká důtka nebo nějaká snížená známka schování? Všechno omluveno, jo?
1: Všechno omluveno a jednou za čas jsem si udělala reparát.
0: Mhm. A to se bavíme o jakém věku, plus minus?
1: To už byla střední.
0: Jo, no ale už jsi byla dospělá?
1: Ne.
0: Protože já jsem byl nejmladší ve třídě na střední, no. Ale já jsem měl některé spolužáky starší až o 2 roky a fascinovalo mě, teda pokud to je pravda nebo ne, že si opravdu regulárně mohli sami napsat omluvenku.
1: Jo. Dokonce můj kamarád nebo spolužák si napsal omluvenku, když mu bylo 18, tak nechtělo se mi do školy.
0: Můžou to uznat nebo ne?
1: Jo, uznali to.
0: Super, no, dobře, tak jo, no. Kdybys, ale pozor, kluci a holky, teď neposlouchejte, jo, vyčistěte si botičky, ať se hezky lesknou, jako nejlepší metoda bylo co v rámci toho teda, nebo ty si prostě, jako, jak se tomu říká, na prasáka nešla, nebo jsi to měla vymakané, že jo?
1: Já jsem bývala hodně nemocná a potom jsem hrála divadlo, tak já jsem jezdila s tím divadlem, takže to jsem pořád, ale většinou jsem teda promarodila, nebo jako promarodila.
0: Můj spolužák třeba byl opravdu na takovou tu pomyslnou kapičku krve, jo? Lukáš, jo. Prostě když se mu nechtělo nebo to, tak na pána šel darovat krev, jo?
1: Jo, taky. Já myslím, že těch způsobů, jak tam nejít, jsme našli vždycky jako spousty a spousty. Mm-hmm. Já jsem se i naučila podpis, takže...
0: Naše děvčata, dodnes nevím, jak se mi to podařilo, měli mudr pěničkovou, což byla gynekoložka.
1: No, ano.
0: Celá třída nebo aspoň děvčata měli jako jednu gynekoložku, jo, a hodilo se to. A jim se moc nechtěl do tělocviku, což bohužel já jsem nemohl mít teda zítko urologa, jo. Mně by se to hodilo, no nic, no. Tak dneska otvíráme traumata dneska.
1: No,
0: trošku.
1: Ale každopádně, já pořád si říkám, jo, protože my tu školu jako nevnímáme úplně pozitivně, jo. Tak a já si říkám, že bychom ale měli nějak začít, protože dneska je ten den, kdyby měly být děti motivované, aby do toho jako systému vstoupili s radostí.
0: Já vím, ale jako nepředpokládám, že když někomu 12 nebo 17, že se těší na ranní vysílání Rádia Čas 1.9.
1: Takže no, to je pravda.
0: Dneska jako je to s těmi rodiči a možná pedagogy, kteří se vypravují a říkají, a já jsem to měl stejné a dneska jim zavařím. A podobně. No.
1: Takže my vlastně vysíláme pro nás, pro všechny v našem věku, kdo na to vzpomínají nepříliš šťastně.
0: Ale sami jsme řekli několikrát, že umíme i pochválit, jo, a byli pedagogové, za které by dal ruku do ohně a změnili mi trošku to vnímání. Vždycky je to o lidech.
1: Jich míň, ale byli.
0: Byli, takže díky bohu za vás, které to pořád baví, za takové ty srdcaře a hlavně, ať se dílo daří, no.

0: pohodové ráno, první školní den a s vámi Rádio Čas.
1: 1. září 2026 je mimo jiné oficiální start nového školního roku. My jsme alespoň v té první půlhodince zněli trošku tak, jakože v podstatě škola je jedna velká depka. Prosím vás, ono to tak jenom vyznělo. A prosím vás, opravdu nebylo naplánováno to, že se dneska nasdílí nové video za ranní dvojku. My nebudeme říkat pointu, ale tak, jako takhle řeknu to. Jako, někteří ho budou hodně chápat dneska, jo. Dostalo název Ze života. Víš, které myslím?
0: Ano, vím.
1: Ano, tak jo, přesně tak.
0: Je tam 3 metry provazu.
1: Ano, to s tím provazem, tak, přesně
0: to s tím
1: tak.
0: Provazem.
1: Takže nesouvisí to s tím, co bylo řečeno, není to žádný návod, je to prostě pro pobavení, tak pokud vám to třeba udělá hezčí den, už takhle z rána, tak pošlete ho mezi lidi, Facebook, Instagram, Rádia často jistí.
0: A co pošleme my dál mezi lidi, tak to je taky náš dvorní astrolog Milan Gelnár, který má připravené aktuální horoskopy a dneska jsem na ně mimořádně zvědavá, protože přece jenom to 1. září je takové specifické datum.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Nicméně ty problémové budeme dost špatně snášet, což se bude projevovat našimi vyhrocenými emocemi. Bude tak dobré snažit se být v klidu, více pobývat v přírodě a tak podobně. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy budou úspěšné v kolektivních aktivitách. Blíženci mohou svými výroky škodit sami sobě a vodnářům se bude dařit na kratších cestách. Ryby budou na své okolí působit jistou záhadností. Radci mohou vytvářet nějaké hmotné statky a štíři mají naději na šťastné náhody. Střelci budou mít den neslaný nemastný. Berani mohou podléhat zbrklosti a nesoustředěnosti, ale by budou schopni snadno prosadit svou. Panám by se mělo dařit ve tvůrčích aktivitách. Kozorozi budou poněkud nervní a neoblomní a býkům se do ničeho nebude chtít. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Rádio Čas.

0: Úterý Rádia Čas.
1: Aha, ty nemáš žádnou mimiku, ty jsi koukala.
2: Na tajné úterý?
1: Jo.
2: Ne.
1: Nekoukala? Ne. No tak super, ne, tak právě
2: já
1: proto...
2: Já jsem zapomněla.
1: Ne, ne, nekoukej se. Já jsem právě vymyslel jako pár indicí, že bych ti dal, nebo tak.
2: Víš, na co jsem se koukala.
1: Ale tebe to vůbec nepřekvapilo, víš, tak já jsem si říkal, ne. Že právě budeš mít takový ten vyděšený výraz a řekl, ne. Super, já mám pro tebe indicie.
2: Ne, víš, na co jsem se koukala, chceš, mám se ti přiznat.
1: No.
2: No já jak hledám nějaká ta témata, tak scrollu třeba i na Facebooku, že jo, hledám jasně. Prostě různé věci a občas ti prostě padne oko, jak scrolluješ, že tě zaujme něco jiného. A já jsem se tady dívala na koťátka sfinxů.
1: Jo, takhle, chcete další?
2: Ne, dva stačí.
1: Jo, přesně tak, taky si myslím.
2: Je to strašně roztomilý.
1: Jenom připomínáme pro vás nepolíbené, to jsou takové ty kočičky, které té srsti moc nemají, ano. Ale něco mají. Jo, každý si myslí, že to je úplně holá kůže, ale tam je přece, je to tak jako úplně hladoučký semiš, ne?
2: Když ano, hladoučký semiš, anebo mají takové chmíříčko.
1: Vybroušený, jakoby, ano. No. Tak jo, samozřejmě i dneska člověk zapomíná na to, když je ten nový školní rok, že je taky úterý.
2: Ano, tajné úterý.
1: Nebudeme zatím odtajňovat, ale ty vlastně musíš jenom říct, jenom jestli ti docvaklo nebo ne, že jo, abys to nepropálila hned.
2: No mě to musíš odtajnit, protože já jsem se ještě nedívala.
1: Ne, já ti jdu právě napovídat.
2: Tak pojď.
1: Takhle jo, a vám ostatním taky. Týká se to interpreta, mimochodem bude to benefiční koncert, jo, a týká se to interpreta, který se narodil, řekněme, na Třinecku, jo, a který svého času byl velmi dobrý ve sportu.
2: A je to muž.
1: Je to muž, přesně tak. Dokonce moderní pětiboj muž je velmi dobře. Jo. Třeba, že ho teď máme spojeného hodně s muzikou, tak má vystudováno herectví.
2: Aha.
1: Jo. A co se týče, mimochodem to jsem nevěděl, to jsem koukal na nějaké indicie, snad se mu podařilo jeden čas jakoby předběhnout i Karla Gotta ve Slavíkovi. To mě třeba minulo, to už jsem tak jako zapomněl. Ale co vím, teď co se týče toho jména, jo, my jsme dneska hodně řešili tu školu a ty školní předměty a já jsem říkal, že se hodně bojím tělocviku, tak zkus si představit nějakou formu běhu, protože tam nás taky nutili, že oběhat třeba kolem tělocvičny.
2: Sprint.
1: Znáš nějakého interpreta jménem Sprint? Jo?
2: Ne, ale bylo by to dobré originální jméno.
1: Možná mě to napadlo, tenhle výraz souvisí s během, ale občas se používá taky jako, co se týče pohybu, koně.
2: Klus. To jsem neměla říkat.
1: A já nevím, ale jestli to je správně nebo ne. Dneska ráno se dozvíte.
2: Tak když se mě na to zeptáš,
1: já jsem ti říkala,
2: odpovím.
1: Ať ty komentuješ, ale v každém
2: ale
1: případě...
2: Ale já jsem komentovala koně a ne zpěváka.
1: Ale Kolíšková, mám s tebou řeč.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Lenča a Radim a taky Rádio Čas, ty, které milujete, a doufáme, že i pohoda nového dne. 1. září, nový školní rok. Dneska se vás ptáme, na který předmět nikdy jako nebudete vzpomínat s láskou, prostě byl to bizárek, buď vám to nešlo, nebo prostě zkrátka ta komunikace s pedagogem, který to žral, ten předmět, nebyla moc dobrá, takže pište, nahrávejte. Nicméně hned na začátku našeho vysílání, a krásně jsme vás probudili, jsme udělali takovou retrochvilku. Lenča si vzpomněla na pár věcí, které otázku, jestli jsou nebo nejsou.
1: Ano, protože já už jsem dlouho nebyla v papírnictví v té sekci škola.
0: A dlouho jsem nebyla ve škole.
1: A dlouho už jsem nebyla naštěstí ve škole.
0: A vzbudil nám emoce hlavně jedna vzpomínka, ty si říkala, ty jsi potřebovala vědět taková ta pomůcka pro psaní řádku, že jo?
1: Ano, ano, no. Taková ta plastová, no, za nás už to byla plastová, nebo později, nejdřív to byla papírová, potom plastová, jsou na tom prostě černé silné řádky a dávalo se to pod papír, na kterém nebyly řádky, a psalo se přesto.
0: Náš rejža Jirka nám na dálku napsal, že by to měl být lenoch.
1: Ne, podle mě ne.
0: No, zdupali nás, že jo.
1: Je to leno?
0: Jako WhatsApp je úplně plný toho, že tak já budu číst, jo, protože jako mi to přijde...

0: Vygooglila.
1: Dobré ráno, máme to i s fotkou. Je to Lenoch a čtyřka, používá se dodnes. Děkuji, hezký den, Iva. Dobře, Ivy, fajn.
0: Je to Lenoch.
1: Ano, ano. A tam to druhé, jak jsme zmiňovali, protože ještě, ty jsi měla nebo už neměla psací péro, inkoustové péro?
0: Na začátku. Základky.
1: Ano, přesně tak. Dobré ráno, jmenoval se Piják, byl v každém sešitu a růžový, zdravím Tonča, protože jsme zmiňovali ještě tu druhou věc.
0: On byl růžový, anebo potom ještě takový pískově žlutý a já vím, že byla vždycky bitka ve škole o to, kdo bude mít jako růžového nebo toho žlutého Lenocha, ale Pijáka. Já dostanu bídu.
1: Prosím vás, už stačí. Teď jsme to řekli a chápeš, v přímém přenosu. Navíc teď mi spadl asi WhatsApp. Nedotkli jsme se, už se to načetlo.
0: Jo, a spadl nám WhatsApp, stále, jak nám pište.
1: Jo, protože to klikalo a my to řešíme. Oni ne, a my říkáme, my víme oni, no ale není, jo, podobně, takže tak, jo.
0: Dobře, prosím vás, my už víme, že ten linkovaný papír, tedy pod ty stránky, kde nejsou linky, tak se jmenuje Lenoch.
1: Ano, ano, a jste zlatí, bez legrace.
0: Ano, budeme si to pamatovat do konce svých dní, akorát my už jsme z té školy trošku déle, takže jsme to trošku zapomněli. Mimochodem, když už nám píšete, jo, tak nám napište, na co vy si vzpomínáte ve škole, protože podle mě, jako jsme nezmínili ještě úplně všechno. Víš, prostě třeba byl ještě úhloměr, že jo, to jsme museli mít.
1: Jako z věcí, které ty myslíš, že jsou retro a už se nepoužívají
0: no,
1: dodnes, jo?
0: No, tak ale úhloměr se asi používá.
1: No doufám, předpokládám, že úhly se nějak nezmínily a měří se pořád stejně, ano.
0: Já fakt nevím, jak to teďka probíhá. No, tušky,
1: asi
0: pera.
1: Mnohem jinak, v mnohem ohledu. Počkej, takže co jsme mívali?
0: Já jsem měla ještě bombičkové pero a bylo to takové jakože fakt, že když jsi měl bombičkové
1: to
0: pero...
1: To už byl ten vyšší level. To už byl
0: tak
1: ten
0: jsi
1: vyšší
0: byl
1: level,
0: právě jako za machra. No.
1: Já myslím, že dneska se to posuzuje bohužel hodně podle módy a podle typu mobilu. Jo? Že dneska už jako tě nezajímá, jestli vůbec mají ještě nějaká pouzdra ti kluci a holky.
0: A milé děti, my jsme neměli mobily tehdy.
1: Já jsem zase říkal, protože mě to vždycky fascinovalo a nechápal jsem, i když, jak říkám, natáčelo se to v Německu, že Lucie po strach ulice měla ten obrovský kornout plný sladkostí.
0: Jo.
1: To jako vůbec jako se nás netýkalo, aspoň ty první dny školy v 80. letech 20. století.
0: A pak si pamatuju ty velmi těžké aktovky, jak jsme, já nevím, co jsme tam nosili, to bylo úplně jak...
1: Někdy i přezůvky, pokud nezůstávali ve škole.
0: No, jak trénink na Mount Everest, jo, normálně šerpové, úplně se od nás mohli učit.
1: Pětník na pocit, přezůvky, ano.
0: No a všechny knížky jsme nosili. Já si pamatuju, že až na střední škole jsme dostali skřínku a mohli jsme si tam ty knížky nechávat. A jinak jsme všechno každý den nosili, to bylo těžké.
1: Tak a už dost. Jak můžete 3 minuty poté, co jsme to ukončili, napsat k tomu peru byl savák? My to víme, děkujeme moc. Ještě když jsi zmínila ty učebnice, jo, protože dneska se vás ptáme hlavně na školní předměty, jo, tak na konci roku bývalo takové to trauma, kdy se předávali dál, protože oni se dávali vlastně té třídě, která byla pod námi.
0: Ano.
1: A teď teda já se musím pochválit, vždycky jsem měl jako nová, jo, nebo zachovala, protože pamatuješ, tam se dobilo hodnocení té knížky, jak ji dostáváš, ručně psané a jak ji předáváš, jo? Takže někteří měli otrhaná, špinavá a podobně, no. Takže jako nová zachovalá, to si pamatuju, ano, ano.
0: Já nevím, já vždycky, když se o tom takhle bavíme, tak si říkám, že jsme to přežili prostě.
1: Takže prosím vás, pište, nahrávejte vlastně cokoliv se vám vybaví se školu, ale hlavně taky předměty, kdy to trošku drhlo a proč to drhlo. Pište, nahrávejte, jo, a jenom připomínáme, aby se na to nezapomnělo, že zhruba po 8. hodině se v přímém přenosu spojíme s kolegou Honzou Gavelčíkem, který je kde, Leni?
0: Na základní škole v Proskovicích, kde si budeme povídat o spoustě důležitých věcí, které se právě týkají toho 1. září a vstupu do školy. A ještě jsme vám chtěli říct, že víme, že to je Lenoch.
1: Jo, a už vám někdo napsal, že Lenoch a Piják? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, girl.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Dobré ráno, Moravo. Na rádiu.

0: Dneska je to takové vzpomínání, ale kluci a holky, nebojte, je to opravdu nás dospěláků a přece jenom, když my jsme chodili do školy, tak to bylo trošku jinak, než je dnešní školství. Vzpomínáme na předměty, které nám nešly, ale v podstatě de facto všechno retro. A jasně, bývá to občas stvárněné ve filmech, my jsme tu čest teda neměli, ale píše nám, pokud se nepletu, je to posluchačka Jana přes WhatsApp Rádia Čas, že nejhorší byl školník. Ten s plastovou latí, vytaženou ze sprchové rohože v ruce hlídal, zda mají děti přezůvky. Pozor, to se hlídalo i u nás, jo, protože zapomenout přezůvky, to bylo úplně trauma a za trest třeba musel chodit v ponožkách.
1: No jasně, to je pravda.
0: Byl zlej a děsně na děti řval i na ty, kteří, nebo který šli právě v ponožkách, jo, takže tak. Mimochodem, já jsem chodil do třídy s dcerou školníka, myslím, že už to můžeme dneska říct Smolkovi, Katka byla úplně, to, ona byla taková jako, se dávej panenko v koutě, taková strašně hodná a pan školník byl docela... Docela kliděs. Jako měl si z něho respekt, ale nebylo to tak, jak se občas hraje ve filmech. No,
1: no jasně, jasně.
0: Mě vždycky fascinovaly, já nevím, jestli tebe, ale hlavně u nás na střední, potom na obchodní akademii, ty školnické byty.
1: Jo.
0: Protože jako vždycky říkám, kde to mají, na té základce to bylo úplně v suterénu, jo, ale měli to tak jako zvláštně řešené a i v té velké budově, v té Opavě na obchodce, jako speciální místnosti pro sebe vyhrozené.
1: Vždycky, vždycky. No. Mimochodem, když se řekne slovo školník, tak mě napadne hned film a kniha Bota jménem Melichar.
0: No, to bylo takový ten
1: školní,
0: prototyp. No, no, no.
1: Prototyp školního filmu a tam se vždycky říkalo, že vždycky, když se tam něco pokazilo, takže kde je školník? Školník je mimo areálu.
0: No, no ne, tak to je většinou to, to je stejně zvláštní. A dneska jsou ještě školníci?
1: Já myslím,
0: nebo
1: že by
0: si
1: tomu měli
0: říkají
1: být.
0: Správce školy možná už
1: no,
0: dneska, že?
1: Ale měli by být, protože ti vlastně tam opravují všechno, co tam napáchají výrostci.
0: No a je tady jeden z tvých lidí, tak můj nejneoblíbenější předmět jednoznačně matematika. Mě vyšly vždycky z příkladů takové výsledky, že naše profesorka mi několikrát řekla: Jaromíre, ty musíš být politik. Nejenom, že to máš špatně, ale ještě si drzí a snažíš se mě přesvědčit, že je to dobře. Sedni za pět. Jardo, to je jako co k tomu dodat.
1: Krásný
0: to
1: příběh. Marketka na Facebooku píše matematika a čeština. A tak to jsou dvě jako rozdílné úplně... Víš, na té...
0: No, spíš jsou to ty nejhlavnější předměty, takže tak.
1: No ano, ale že když někomu jde matematika, tak mu většinou nejde čeština a naopak, tak je zajímavá tahle kombinace. Ale chemie a fyzika byly hned v těsném závěsu. V podstatě nejlepší byly přestávky a čas s kamarády. Markétko, ano, souhlasím.
0: Mě stresovaly ty přestávky.
1: Fakt?
0: No, tak to se chodilo mezi lidi, oni se tak divně družili a člověk tam tak seděl a podobně, ale to už je něco jiného. Za 4:07 čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku v ulici Revoluční. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Projíždějte opatrně. A pozornost se stále vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Bohunice ve směru na Ostravu. Stala se tady nehoda 3 osobních vozidel. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Veřejným a státním zaměstnancům vzrostou platy. Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti a v Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. státní a veřejné zaměstnanci čeká od příštího roku zvýšení platů o 5 až 9%. Do platů zaměstnanců by mělo jít o 36 miliard více než loni. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmějí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Vláda schválila i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmějí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
8: Morava aktuálně.
7: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun dvě nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo pro pokusy. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
9: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
7: V Olomouci vzniklo nové edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény.
8: Rádio Čas, sport.
7: A zbrojovku Brno čeká domácí fotbalový souboj. Ve středu 2. září od 18 hodin nastoupí v Šipex aréně proti FC Hradec Králové.

0: kolem 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Za tým Rádia Čas radím Slovisav Bednář a můj z moju. Přeju krásné ráno, 7:04.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Můj z moju.
2: Jsme dva.
1: Martin Fabík a já.
0: Ano, oni jsou proti mně trošku, tak ale to nevadí, v pořádku.
1: To není pravda.
0: Vadí mě, že lžu a podobné
1: věci. To je pravda, ale to je pravda, že kecáš.
0: Nicméně, ať to rozdělíme, protože Martě má pro nás zase jako mikro překvápko a já potom pro vás.
1: Jsem nadšená.
0: Protože i když mě nemáte rádi, mám pro vás takovou maličkost. tak Martě zase připravil ty své hádanky, takže to odbavíme.
2: Tak
0: a Martě, mimochodem, díky moc a díky za to, že nám tak jakoby, jak se tomu říká, probereš mozky. Tak.
2: Jsem rád.
1: Tak já začnu, jo. Poznej zpěváka a píseň, ano. Jo. Do všetkých lavíc píšeš tak jako básník, že jsi se do mě právě trochu zbláznil, do schránky nápad tajně dáš, pojď von.
2: Pojď von.
1: Ale já to vím.
2: To jsem dělal schválně kvůli Ráďovi.
1: Do všetky... Kopá. No a já,
2: můžu?
1: No řekni.
0: Hey, come on, hey baby.
1: Dararolins.
2: Ano, přesně.
1: Wow, no jasně. Pojď von.
2: Pojď von.
0: Nejhorší je, že člověk to má tendenci zpívat, jo? No. A to musíš
2: zpívej,
0: přečíst.
2: Klidně.
0: Ne, tak já to zkusím, je to možno zloděj a možno mních.
1: Možno, no.
0: Spísal knihu knih, čoraz a navždy vysvětlí. Prečo jsou věci tak, jak jsou, život má chuť zápasu a člověk ní tak preletí.
1: To jsou no name, ne?
0: Přesně tak.
2: Ano,
0: teda pardon, jsou to tak?
2: Ano, ano, to
1: ano.
2: Tak.
1: Ano.
0: Já bych nám měl zatleskat, protože zatím se nám daří, což jsem teda nepředvedl.
2: Dobří.
1: Já tady mám teďka, dvojka je poznej film, seriál podle hlášky, jo. Tam teda Marta začala být trošku náročnější.
2: Sakra.
1: Zavři oči, brouku a fik.
0: Pane, vy jste vdova.
2: Ano,
1: jo,
2: ano,
1: já jsem tak trošku jsem tápala v těch starších filmech.
0: Ano, Fanny, vražetkyně Fanny Štůbová.
1: A já jsem
2: byla tam i Tékeliová.
1: Já jsem zavítala do 4 vraždy stačí drahoušku, ale teda pane, vy jste vdova, to je pravda. Chči je a chči je, to je jednoduché.
0: Na samotě u lesa.
1: Je to tak?
0: No. Aha, počkej.
1: A Cčku myslím, že vím.
2: No, to jsem zvědavej, to jsem zvědavej.
1: Tam je hláška, vždyť jsme se rozcházeli.
0: Tak to řekni ty.
1: Já si myslím, že jsou to Přátelé.
2: Ano, bingo.
0: Je jako vlastně i seriály. Mm.
2: Seriály.
0: Lenči dáváme. No. Postav tu automatickou pračku opatrně na zem. Případně postavili jsme tu automatickou pračku.
2: Na zem.
0: Na zem.
1: Já nevím.
0: Teda já mám tip, jo, no. Ale zdůrazňovali tam to automatickou pračku.
2: Ano, ano.
0: Tak v tom případě zítra to roztočíme, drahoušku.
2: Ano, bingo.
1: Jo, ano.
2: Co nevíš teďka?
0: Ne, nevím, jestli to řeknu správně, jo. Himmelherrgott, Donnerwetter, Kruzeis Element. Girl. Himmelherrgott, Donnerwetter, Kruzeis Element.
1: A já to vím, ale nevím.
0: Tak dobře, tak zkusím ještě Ančiku Bohajnej.
1: Krakonoš.
0: Krkonošské pohádky.
1: Aha, ano. Jasně, to je pravda, ano.
0: A komu tím prospějete?
1: Druhé straně.
2: Ano.
1: Pelíšky.
0: Výborně. A posledně tady máme indicie, 3 indicie a poznat osobnost.
2: A víte, jo?
1: A to je osobnost, jo? Protože já tady mám jenom poznej podle indicí.
2: Tak no, osobnost, ano.
1: Aha, tak já mám malá růže, baletka a facky. Malá růže, baletka, facky.
0: Popřemýšlíme si za chvilku, myslím, že to moje jednodušší měsíc. Bílá a černá rukavice.
1: Jo, Michael Jackson.
0: Mimochodem, proč nepovídáš, Martine?
2: Jo, pardon, já jsem se nechal unést.
1: Protože mě má rád.
0: Já vím, můj z moju. Takže, no, ještě nám řekneš ty nápovědy.
1: Malá růže, baletka a facky. Ty
2: víte,
1: těžké. No to já to nevím.
2: Tak ta nápověda je hlavně v tom.
1: Přátelé, vy to víte, naši
0: malá
1: posluchači.
0: Malá růže je jako růžička nebo poupátko, jo, říkám
2: ano,
0: to dobře.
2: Ano, jsi řekl správně, to první.
1: Rozvíjej se
2: první
1: poupátko.
2: Jako
0: no dál.
2: Tak je baletka a facky. No to spolu souvisí s tou osobností.
1: Slunce se na pár facek.
0: Růžička.
2: Jsi blízko.
0: Počkej, takže... růžičková, Helena Růžičková. Ano.
1: Helena Růžičková.
2: Bombingo, tak jo, tak
1: jo. Ale dobrý.
2: Malá růže růžička, no.
0: Tak jo, růžičku, i když jsem tady neoblíbený, tak já jsem vám něco donesl. A protože pán ještě jako posledně mi překvapilo, jak jsi zíral na mango, jak jsme ti vysvětlili, že to je ovoce, že to není míč, jo, koupal do něho Martě a podobně.
2: Tak, říkal, že to neřekne.
0: Já jsem se rozhodl vám trošku jako, možná, želenča ví, prostě zavřete oči.
1: Dobře.
0: A nastavte dlaně, jo?
1: Dobře.
2: Tak tohle nebudu dělat.
0: Jo, jinak všem posloucháte Rádio Čas, my můžeme mít trošku další vstupy a hlavně chceme, aby vám bylo dobře. Vydržte.
2: Stačí jednu nebo dvě?
1: Takže já mám nastavenou dlaň a zavřené oči, čehož se hodně bojím, protože když jde
2: jsi
1: o rádiu...
2: Jestli jde pavouka nebo hada do ruky, tak odcházím.
1: Tak tam člověk nikdy neví, jo. Čili ze které strany, kterou dlaň mám nastavit? To je na dlouho.
0: Mimochodem mám pro vás no. Samozřejmě potom to, takže takhle.
1: A už mám.
0: Marťo, jo, počkej.
1: Já vím, co to je.
2: Já nevím, já nic nemám.
1: Já to miluju, to je moje nejoblíbenější ovoce na světě.
0: Pani, proč jsi řekla ovoce?
2: To je mořský ježek, ne?
1: Aha.
0: Tak ať Marťa zkusí hádat, protože on se kouká, víte bro, co, vy jste oba dva.
1: Jak to?
0: Vy jste oba dva, on se díval, můžeš to otevřít oči, on se prostě kouká na to, chápeš to?
2: Já jsem jenom nechtěně otevřel oči. No.
0: Nechtěně se stáváme otcem, ano.
1: Tak já vím, je to boží. To je, prosím vás, moje nejoblíbenější ovoce. A tak víš, co to je?
2: No líčí, ne?
1: Líčí.
0: No, a už jste jedli?
2: Jo, to je výborné.
1: Jo,
0: tak si dejte degustačku, zbytek mám pro vás tady v sáčku, no.
1: Je. Yeah.
2: Děkujem.
1: No. Děkujem.
0: Máš moju, no.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Za 2 minuty 7:45, ještě pořád de facto prázdninový čas. Já beru to vždycky tak, jako že škola začíná až těch 8:00, nový školní rok 2026-7 a nejenom ráno, ale klidně přes celý den nám můžete psát, jako se kterým předmětem jste se nepotkali na základce, na střední, možná i na vejšce vás něco potrápilo, ale hlavně s úsměvem, protože já vím, že škola někdy občas jako traumata a podobně, ale člověk se tam dozví hodně nového, třeba tam najde i kamarády na celý život a podobně. Třeba, Leni, nezapomeň, že tvou miminku vidí kamery, ano tak. A já ji vždycky okomentuju.
1: A ráda ji vždycky okomentuje, je to tak. A pojďme okomentovat taky událost, která se stala na zámku v Opočně, kde proběhla velká veselka a svatba. Uh-huh. A vdávala se Taťána Kuchařová. Uh-huh. A má druhého manžela. Uh-huh. A jmenuje se zase Ondřej. Uh-huh.
0: A teď se zase budeme bavit jako vždycky upřímně, nebo?
1: My se vždycky bavíme upřímně a já se vždycky bojím, že dostaneme bídu, anebo že nás zakážou.
0: Dobře.
1: Tak že nám řeknou a zítra už ne.
0: Já doufám, že už je vyřešeno to, co bylo x let zpátky, jo?
1: No to já nevím, jako, já myslím, že ty soudy ještě trvají.
0: No ne,
1: trvají,
0: myslím,
1: ne?
0: Jako už se o tom nemluví takhle, jakoby už je zase klid trošku.
1: No ale takový nějaký soudík, tak ten byl nedávno.
0: To není pointa toho, co jsem chtěl říct, jo, na není. Kolíšku.
1: Aha, dobře.
0: Mhm. Jenom mě zajímá, co si o tom myslíš ty?
1: O novém Ondřejovi?
0: Ne, ne, ne, spíš myslím o starém Ondřejovi a staré, jak se jmenuje? Bože můj.
1: Starém Ondřejovi a staré Taťáně?
0: Jsem zapomněl, Táňa, pardon, jméno nevěsty.
1: Ona je Taťána.
0: Ano, přesně.
1: Mně se taky plete Táňa, Taťána, ale
0: no, ale
1: myslím,
0: po domácku Táňa asi se říká, asi mm-hmm. neříkáš Taťáno doma.
1: Taťáno.
0: Prosím tě, Leni, o tom to taky není. Já se tě ptám, jsi dneska ve formě.
1: Mě teďka napadlo, ale no, to nemůžu říct. Tak se mě zeptej, promiň.
0: Ne.
1: Zeptej se mě.
0: Teď už musím dát naši dlouho nepouštěnou znělku.
2: Seniorský odskok.
0: Co ti napadlo?
1: Ne, to nemůžu.
0: Dobře, tak jako halo, teď děláš bednáře, ale.
1: No já vím, ale to by nás opravdu zakázalo.
0: Ne, tak všeobecně, jak ty si to vnímala, takovou tu nepříjemnou kauzu po potahování po soudech. Byla jsi na něčí straně, aniž bys jmenovala, nebo jsi zůstala neutrální?
1: Hele, mně je to úplně jedno. Uh-huh. Já mám takový přístup. Já mám takový přístup, že ať si každý dělá, co chce, jak chce ve svém vztahu, uh-huh. Že pokud ty lidi budou spokojení, tak ať si dělají, co potřebují. A jediné co, tak mně to přišlo až takové jako úsměvné, jako to praní špinavého prádla na veřejnosti je takové jako k čemu.
0: Mm-hmm. Je to
1: jo, třeba, kdyby, já to chápu, že kdyby to třeba bylo, já nevím, nějaké domácí násilí nebo něco, o čem je potřeba, prosím vás, mluvit, jo, a je potřeba to tahat na to světlo světa a opravdu to poslat ven, aby se třeba ostatní lidé nebáli o tom mluvit a podobně, tak to já absolutně jako naprosto fandím a jsem za to, jo, mm-hmm. Ale jako jestli si někdo obuje lodičky nebo ne, já nevím, no, mm-hmm. Tak a co ono? Mm-hmm. Co se to myslíš ty? Na čí jsi byl straně ty?
0: Dobře, tak já jsem taky neutrální.
1: Tak já nejsem neutrální, ale mě to je jedno prostě. Jo.
0: Ne, no. Taky Šumák, já jsem spíš řešil vždycky, jakoby, že to nebyla... Ne.
1: To je tedy téma, ve kterém jako se velmi těžko balancuje.
0: No, že ona nebyla manželka číslo jedna, že na ty ženy jako nějak neměl štěstí.
1: No, teď už máme trojku, ne?
0: Už nemáme trojku, no. Takže... A si každý dělá, co chce, ale taky musí být někde zakopaný pes, ne? Když jako se nám nedaří v těch manželstvích. A nikoho nejmenujeme.
1: Nikoho nejmenujeme?
0: No ne, jakože neříkám, že mluvím, no mluvíme vlastně, no, Bobek, Ondra, já se omlouvám, no.
1: No. Tak jako jo, ne každému se daří, že každý má ty silné stránky někdy jinde.
0: Jo, a je to jako hudební genius, to se musí nechat.
1: Čím jsem to spravil?
0: Já doufám, že jo.
2: Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.

0: ty, které milujete, pohodička a možná bychom si měli dát novou challenge. Mimochodem krásné dobré ráno s rádiem Čas. Původně jsme si řekli, že zkusíme udělat nějaký vstup bez slova škola. Ten se nám povedl teda asi 3 minuty zpátky, ale nevím, jestli byl nejlepší. V tom slova smyslu, že jsme zase řekli, co si myslíme nebo nemyslíme, ale ta podstata je, že v podstatě, a já mám pocit, že letos slavila kulatiny, že ve svých 40, myslím, jo, že byla 86. ročník, se vdála Táňa Kuchařová. Mimochodem nevěstě to moc slušelo i ženichovi, ženich je fešák. Víme, kdo to je, jestli je třeba ze světa show businessu, nebo...
1: Ne, jmenuje se Ondřej a měl by to být lékař.
0: Takže pan doktor.
1: Ale víc o něm vlastně v podstatě nevíme, protože ona ho držela v tajnosti až právě do té svatby. Zase napadá nějaký komentář.
0: Nechtěl jsem se ptát jenom na typ doktora, ale prosím tě, jenom si, jenom si typnu.
1: Já to nevím. Oční?
0: Nic dobrý, ty jsi taková nevinná, dobrý, v pořádku.
1: Já jsem hodně nevinná. Nevím. Teda máš obličej.
0: Kristem, dobře, fajn.
1: A všichni ho uvidí na televizi Relax.
0: Ten obličej, ne pana doktora.
1: Tak, ale my jsme si říkali, jak jsme tady měli ten vstup předtím, protože ono vůbec mluvit o takovém tématu je trošku minové pole.
0: Jasně, no.
1: Protože tam vlastně nikdy nevíš, odkud přiběhne nějaká žaloba.
0: Hele, takhle, pravdu znají jenom oni dva.
1: No jasně, to je, jasně. To je. Každopádně nový muž, nový Ondřej, doktor nevím čeho, tak každopádně jim přejeme hodně štěstí.
0: Jo, hodně štěstí a ještě jedna důležitá věc, protože jasně žertujeme o tom, ale to nejpodstatnější, co se týče toho posledního vztahu vlastně Ondry Brzobohatého, tak jak ho skončil s partnerkou, tak to dali absolutně na pána. Prostě jako v tichosti oznámili na sociální sítě, dali tam ten post a jede se dál. Pokud se nepletu, dokonce zůstali si v životech jako kamarádi regulérně.
1: Jo.
0: Daniela, že jo?
1: Daniela Pisařovicová. Jo. No ano, to bylo takové pěkné, nižné.
0: Takže tak, takže ono to vždycky jde, ale já vím, no.
1: Jako báby na Pavlači jsme právě probrali osobní životy všech ostatních, ne naše.
0: Dobře, a mám z toho trošku nachno.
1: Z čeho?
0: Jako stydím se trošku, protože...
1: Za co?
0: Nerad bych, aby třeba i mě takhle někdy propírali, protože to je fakt šílené. Taky mnohdy, lidi si mnohdy myslí, jako co si záč a podobně, ano, co jsme záč. Ano. Přitom jenom my třeba známe tu pravdu, jo? Jakoby,
1: je to pravda.
0: Co je zatím, no.
1: Je to pravda. A je fakt, že to teda musím říct, ale tak my někdy se jako do té pusy úplně nevidíme, ale my jsme to, že jo, pořád je to v rámci nějaké zábavy nebo tak. Navíc Mariah Carey prostě neumí česky, takže to je v pohodě. Ale je to takové, no, že když o tobě někdo nepěkně mluví, nebo to není úplně tak, jak to vypadá a ty znáš tu pravdu, tak je to vždycky nepříjemné. Ale já myslím, že jsme něžní.
0: Dneska se tak jako hodně zamýšlíme, ale taky jsme úplně jako rozvibrováni z toho začátku školního roku. Vibrujte s námi astrologicky, Milan Gilner je připraven a za chvíli dáme odlehčení, protože Lenča, mimochodem silné datum, ne? 1.9.
1: To já nevím, já jsem ho nedělala.
0: Marťa se ptá vlastně.
1: Marťa
0: Fabík, ale pokud si pamatuju z minulých let, tak 1.9. bylo z čeho brát vždycky.
1: No rozhodně to bude lepší než 27. srpna. Co se bereš příští rok?
0: Prosím?
1: 27. srpna, co si na mě naladařil.
0: Teď musíš vysvětlit, proč takhle jakoby ironicky
1: riješ
0: do milého kolegy. Ano.
1: Milý kolega, nechtěl dělat 27. srpna, víš, nevíš, protože je to slabé datum a fakt se tam vůbec nic nestalo a neděje, tak ho nechal na své milované kolegyni. A pak si na to vzpomněl a říká, je 27. srpen, tak to vím, že tam se nic nedělo.
0: A ty jsi neocenila to, že jsem to prozradil, jako že jsem ti řekl pravdu?
1: No tak jako ocenila, ale to neznamená, že se na tebe nezlobím. Já tě oceňuju, ale...
0: Já tě oceňuju a odsuzuju.
1: Ale...
0: Milane. Rádio Čas. Rádio
2: Čas. Horoskopy na dnešní den. Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Nicméně ty problémové budeme dost špatně snášet, což se bude projevovat našimi vyhrocenými emocemi. Bude tak dobré snažit se být v klidu, více pobývat v přírodě a tak podobně. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy budou úspěšné v kolektivních aktivitách. Blíženci mohou svými výroky škodit sami sobě a vodnářům se bude dařit na kratších cestách. Ryby budou na své okolí působit jistou záhadností. Radci mohou vytvářet nějaké hmotné statky a štíři mají naději na šťastné náhody. Střelci budou mít den neslaný nemastný. Berani mohou podléhat zbrklosti a nesoustředěnosti, ale by budou schopni snadno prosadit svou. Panám by se mělo dařit ve tvůrčích aktivitách. Kozorozy budou poněkud nervní a neoblomní a býkům se do ničeho nebude chtít. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Ládia Čas, Milan Gellner.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na Molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
11: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
3: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
6: Rádio Čas.
0: Lenča, radím Rádio Čas, hity, které milujete. Těšíme se na nový školní rok, ale taky žijeme tím, čím žijete vy, o čem si čtete. Zaznamenali jsme svatbu Táni Kuchařové, tedy Taťány Kuchařové, přesně tak. A řešili jsme, protože víme, že její muž je z lékařského prostředí. S pomocí vás, ale taky jakoby v internetu jsme dopátrali, že?
1: Že je to zubař. Ano, Ondřej je zubař a já jsem říkala, že to je jako velká výhoda, protože Ráďa, když se mi tady snažil naznačit, co by to mohlo být za lékaře, tak naznačoval plastického chirurga.
0: Ježiši Kriste, Lenko Líšková, to bylo být zapomenuto, já jsem si jenom typoval. Přesně,
1: jo, tak jsme typovali, no to nevadí, ale já si myslím, že mít doma v dnešní době zubaře je mnohem výhodnější, než mít doma plastického chirurga, že to se vyplatí, protože zuby v dnešní době stojí víc než nový prsa. Takže jako, to je partie. Když chápeš, tak do zubaře.
0: Chápeš, že jsi naznačila a mimochodem nechme už ty borazky spát, jo, protože už jako třetí vstup o nich, jo. Ale chápeš, že jsi naznačila, že to je snětek z rozumu.
1: Ne, to bych si v životě nedovolila.
0: Svítí ti oči pořád.
1: Ne, ale tak chápeš, zubař. No.
0: Tak víte co, tak přejdeme na drsnou realitu.
1: To je partie.
0: Štefan, jo, k dnešnímu tématu, protože nový školní rok, jo. Základka hrozná, nejhorší. Byl jsem terčem učitelů. 9. třída na jiné škole, tehdy to byl skončil pilotní projekt, byla super. A střední, tu jsem končil s vyznamenáním. Po pár letech jsem si dodělával maturitu a tam jsem zjistil, že všechno je vždycky o kantorech.
1: No jasně.
0: Měl jsem skvělou kantorku na češtinu, všichni jsme seděli ani nedutali. Oproti tomu jiná na ekonomiku stála s deskami na prsou a typickou větou, že má čas, jo? Holt má někdo na kantořinu jako poslání a někdo musí mít prostě nějakou práci. Jo, já říkám, vždycky je to o srdcaří. No.
1: Určitě. My se vás totiž dneska celý den ptáme na to, na který školní předmět jste se nikdy netěšili. A právě i tyhle příběhy, které nám posíláte, souvisí, no. Tak to je to nejlepší, co se může stát na čísle 776612800.
0: Doufám, že za chvíli dostaneme jedničku s hvězdičkou od kolegy Martina Fabíka, který pro nás připravil Víš, nevíš.

0: 1. září, mimochodem Linda a Samuel, krásný svátek, přijeme vaše jména, ozdobila jsou kalendář. Cože?
1: Že to krásné jména.
0: Jsou.
2: Krásné.
0: Možná Linda, i když zní moderně, tak neřekl bych, jako, že maminky používají nějak extrémně moc, když se rozhodují pro jméno holčičky v poslední době, že?
2: To je škoda, protože to je hezké jméno a já ještě jednou mávám a zdravím Lindu Strojanovic.
0: Já jenom připomínám, že dnes začátek nového školního roku vyšel taky na úterý, na Rádio Čas, tam se nic nemění, máme i tajné úterý, ale jen čas pomocí některých indicí, to můžeme prozradit, už uhádla jméno interpreta, o kterého budeme hrát,
2: na ano.
0: Jehož koncert budeme bojovat, takže...
2: A mám to říct?
0: Tak já řeknu Marťovi, dobře, posloucháš si nás? Posloucháš nás v redakci?
1: Teďka ne.
0: Neposloucháš, super. V podstatě je to hvězda, je to osobnost, která se narodila na Třinecku.
1: Ano.
0: Dřív, než se začala věnovat kariéře, tak byla velmi úspěšná ta osobnost třeba v moderním pětiboji.
1: Ano.
2: To mě zmátlo, jo?
0: Jo, to se nevědělo. To má vystudované herectví, pokud se nepletu. Mm. A jenom připomínám, že její jméno vystihuje... Ano. Vystihuje pohyb koníka, nebo pohyb koně.
1: Jo, to. Tak to je Markéta Konvíčková? Nebo ne?
0: Prosím tě, popiš mi, co dělá jako koníček konvičkama, nebo
1: tak,
0: mě zajímá.
1: Kuň, a,
2: jako konvičkuje?
1: Podobná předpona na začátku, no. Koně, konvičkové, ne? A tak byl jsem blízko, taky byla
0: Střince. A tohle to pro nás chystá, víš, nevíš.
1: A taky byla Střince.
0: Ne, dobře.
2: A tak co dělá kůň, když...
0: Druh běhu koně. Druh
1: klusa.
0: Běhu.
2: No.
1: Ale vy jste... Klusa.
2: No tak klusa.
0: Skrač to.
1: No ale to není ženská, ne?
0: Skrač to.
2: Aha, jeho zmáto, on si myslí, že to je žena. Ne, osobnost.
1: Aha, tak
0: osobnost
1: to
0: je muž i žena, může být pimpíka i pamfolenku.
1: Jo, takhle mluvíš jako v ženském rodě, jasně, chápu. Tak to máš klus, to jsem věděl hned.
0: Jo, to jsi věděl teď.
3: Tak jdi Markéta Konvičku.
0: Prosím vás, benefiční koncert Tomáše Kluse už prozradíme, že bude v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě, že jo? 3. prosince.
2: A 3. prosince,
0: ne, pozor, 3. říkám to správně?
2: Já se musím podívat. Jo. Ano, 3. prosince máš pravdu od 18 hodin.
0: Buďte ve střehu, protože ještě před 8 hodinou se jeden nebo jedna z vás bude hodně radovat.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš, nevíš.
1: Takže 1. 9. roku 1985 byl na dně Atlantiku objeven zajímavý objekt. Co to bylo?
2: Titanic.
1: Ano, ani možnosti nemusím dávat, dobrý. Víte, jaké sesterské lodě byly od Titanicu?
2: Britannic.
1: A?
2: No, a to druhé, víš to? Já to vím, ale...
0: Nebyl to ženský rod nějaký?
2: Mhm.
1: Nebyl, no, nebyl. Ten a ten.
0: Ne, si dám tohle.
1: Olympic a Britannic.
2: Britannic a Olympic, ano.
1: Sesterské lodě. Dále, tento den roku 1979 proletěl kolem Saturnu zajímavý objekt. Co to bylo? Za A, vesmírná sonda Apollo 12, vesmírná sonda Pioneer 11 a vesmírná sonda Mariner 9.
0: Já bych si tepl, že to byla, já začnu, ty mi doplníš, jo? Já myslím, že to byla nějaká vesmírná sonda.
1: Dobrý,
0: ale ní?
2: Já bych řekla, že to bylo Apollo.
0: Mně se líbil Pioneer teda.
2: Pioneer,
0: ale
2: se líbil? Tak dáme Pioneera.
0: Všichni znají Apollo, takže dej Apollo.
1: Takže?
2: Ne, já věřím Ráďovi.
1: V čem?
0: Pioneer.
1: Pioneer 11, ano, máte pravdu. Myslím, co těšího pořád, teďka to bude.
0: Marťo?
1: Ano?
0: To má být o všeobecném rozhledu, ne o tom někomu zeškvařovat.
1: Já vím, tak to je sranda.
2: Se nám snaží zeškvařovat.
1: V roce 1868 byla otevřena nová železniční trať, která města spojovala. Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice nebo Ostrava, Olomouc. To jsou ty vaše obrazy, kdo to namaloval v tom roce, jakou barvu použil, kolik stromů a pařezu mělo.
2: To není pravda.
1: Je to pravda.
0: Ještě jednou řekni ty kombinace.
1: Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Olomouc.
2: Plzeň, České Budějovice.
0: Jo, to C-čko, no, dám.
1: Je to Plzeň, České Budějovice.
0: Ano.
1: Kdybyste spojili všechny železniční koleje na světě do jedné, jak daleko byste se po nich dostali?
0: Daleko.
2: Hodně daleko.
1: Jen kolem celé země, na měsíc a zpět téměř dvakrát, k Marsu nebo na slunce?
0: Kolem celé země.
1: Je to na měsíc a zpět téměř dvakrát.
2: Já jsem si to myslela, protože kolem celé země je málo.
1: O tom Lenča minulý týden mluvila, nebo mluvili jste o tom, která známá americká herečka a zpěvačka má dnes narozeniny a zazářila v seriálu Euforie, v filmech Duna nebo Spider-Man. A teď se nedávno vdala...
0: Zendaya.
1: Nebo...
2: Zendaya.
1: Bingo. Dobře, dáme další otázku. Která zpěvačka v roce 1984 zažila jeden z největších comebacků v historii popu, když se jí album...
0: Tina Turner.
1: Děkuji, že jsem to mohl doříct, dobře, bingo. Jdeme teďka na znělky a poznejte znělku nebo film, jo?
2: Zamysl, to jsem nevěděla.
1: Taky ne, a víte, že byla švýcarská původně, nebo potom se získala
0: švýcarské... Nebyla, ona potom žila ve Švýcarsku.
1: Jo, získala švýcarské občanství.
2: Ráďo.
0: A co je? Počkej, si připomíná pozitivně nebo negativně?
2: Že? No. A tak jako my víme, že všechno víš.
0: No to si viděla, ten začátek s jeho kolejem a podobně.
2: No tak jako koleje.
1: Soustředte se hlavně ten začátek, jo, no tady toto. Poznajte film, myslím, že jsme se o tom s Lenčou bavili, myslím, že to poznáte.
0: Jo, tak vy jste se s Lenčou bavili.
1: Pojďme si ten začátek znova, jo?
2: Já tomu nerozumím.
0: Je to v angličtině? No počkej, tak zkusíme, není to, dejme tomu,
1: já nevím. Araxunamu Nefertiti?
0: V mumie?
1: Mumie,
2: ano. Imhotep.
1: Když tohle asi poznáte hned, ale když tak to nechte hrát, no, to je také celkem pěkné.
2: Princeza Zemlina.
1: Výfajn.
2: Teďka,
1: by to bylo kompletní k tomu.
0: Jsme to kdysi dávno hráli normálně.
1: Tady ten film poznáte, ale to je spíš jenom k té otázce takové.
2: To si musíme dát.
0: Titanic. Jo?
2: No.
1: Jo, ano. Tak byli jste skvělý, bomba.
2: Pan, paráda. Dáme si princeznu Zemlina.
0: Ne, nedáme.
1: Proč nám jedno údolí vím já pěkný mlejn.
2: Počkej, a dál, jak je to dál?
1: No, vím, že to brácha zpíval, jak byl malej. Furt se natáčel na to. No tady, točíš mě.
2: Protože tam je to, jdu cestou, necestou, ne, za svou bílou nevěstou.
0: Já jsem určitě písničku neznal, takže jako já
2: jak
0: jsem
2: to, že ne?
0: Vždycky pohrdal, no.
2: A jak se to jmenuje?
0: No, strašně táhlá, je únavná. No, tam je nejskříšná.
1: Mysleli jste si taky, že se jmenovala Zemlina? Nebo jsem se myslel jenom já.
2: A jak se to jmenovalo?
1: Že se jmenovala princezna Zemlina. Vlastně jak máš třeba, já nevím.
0: Jo takhle, ty jsi myslel, že to je křestní jméno, Zemlina.
1: Jo, Zemlina. Hm.
0: Prostě... Takže maminky, nemusíte dneska zvolit jenom Lindu, ale Zemlinu taky, jo? Kdyby něco. Zemlina Nováková, jo?
1: Někdo, to jsi... někým jsem se o tom bavil.
0: Zní to arabsky. Mm.
1: Jo, že?
2: Vím.
0: No, vím.
1: Jedno návrší zámek nádherný, z nejhezčích pohádek ho znám.
2: Ale my to jsme ještě hrozně rychle, jo?

0: Bílý je lilium, bílej krásnej sen. Bílý je pravý hedvábí.
1: A teďka.
0: Jdu cestou, necestou, za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nevábí.
2: Asi.
3: Ach, já pardon, měl jsem pustit potlesk, já jsem o tom mluvám, Marťo, moc krát děkujeme. A v celu se těšíme na čerstvé zprávy.
4: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Že si připadám,
1: ano?
0: Je kluska výborná na českých lovech. Aha. A přichází Jim Carrey.
1: Zemlejna a Tomáš Klub na Rádiu Čas. Tak, ano, přesně.
0: Prosím vás, tak to se nestalo, začneme ještě jednou. Můžeš mi to pustit ještě jednou?
1: Tajné úterý.
0: Tajné úterý. Okay.
1: Počkej, jo, mám to tady. Že si to ty děvucho, tak já říkám.
0: Ty jsi zlatý.
1: Hop, šup. To nejde spustit. Musím dát next takhle.
2: Tajné úterý Rádia Čas.
1: Ačkej, tak já to pustím.
0: Posloucháte Rádio Čas?
1: Ano, a? Doufáme, víš. Dneska už několikrát zaznělo a bylo velmi rychle uhádnuto, že hrajeme o koncert Tomáše Kluse, ale ano. Kdy, kde, co a jak, Leni?
0: Tomáš Klus vystoupí v rámci benefičního koncertu už ve čtvrtek 3. prosince od 18 hodin v Evangelickém Kristově kostele tady v Ostravě.
1: To je to úžasné místo, kde se potkáváme i na benefičních kostelech Čas pro život, takže jak víte, je tam skvělá atmosféra i akustika, takže vy de facto jako přijdete na koncert pro dobrou věc a co pro to udělat? Je správně, že někdo začal volat a přestal, protože ještě neví, co a jak, takže dovolat se ve správném pořadí. To
0: dáme
1: určitě
0: čtvrtý v pořadí na 7766 12 800.
1: Taky nám musíte říct, o co hrajete, protože by bylo dobré vědět, abyste věděli, o co se hraje, a malá podmínka.
0: Já bych dala klidně nějaký kousek písně
1: Tomáše
0: Kluse.
1: Já bych dal, protože máme za sebou takovou utrpnou hodinku ve Víš, nevíš, s ukázkou princezny Zemlejna. Tak jestli schválně umíte trošku zpívat líp než my, a pokud jste srdcaři, tak kousek oblíbené písničky od Tomáše asi zabroukat umíte.
0: Ano, tak to bychom chtěli. Takže prosím vás, 7766 12 800, volejte právě teď.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
2: Tajné úterý Rádia Čas.
1: Lenča Radim, Rádio Čas, a teď to doslova bude v přímém přenosu. Čekáme na toho finálního nebo finální. Kdo pak volá? Dobré ráno, Rádio Čas.
5: Dobré ráno, u telefonu Petra.
1: Péťo, zdravíme, proč nám voláte? Já bych to nezdržoval, nás hodně zajímá, proč nám voláte.
5: Já bych chtěla lístek na benefiční koncert do Ostravy na Tomáše Kluse, který bude 3.12. v 18 hodin.
0: Wow, ok. A teď nám musíte ještě dokázat, jak velká Stefaninka.
5: No tak, s tím zpěvem to nebude asi úplně jako zázračné,
1: ano.
5: Protože to by asi všichni posluchači u rádií asi umřeli.
1: Ne, žádnou omáčku kolem toho, ne, jenom splňte, co bylo úkolem.
5: No tak tou cestou, tím směrem, no a teď úplně mi vypadly slova. No.
0: Ale Peti, víte co, já taky přemýšlím. Počkej, jak to je to?
1: Mimochodem, to je ta spolupráce směrem s Krištofy, že jo?
0: Ano, ano.
5: Ano, ano, přesně tak.
0: Něco bych se chtěl dát?
1: Jestli se blížím k cíli, no tě doufám síly. No, vzpomínám, Joe. To jsou takové ty songy totiž, které všichni známe, ale ano, velkou část zpíváme takovým tím cíli a podobně. Tak
5: ne, ale přesně vždy, jak to hraje, tak to člověk zpívá a jak pak si má vzpomenout na ty slova, tak úplně výpadek.
0: Jako když jsem nás slyšela všechny tři, tak ani jeden z nás by ty lístky nevyhrál, jo? Ale
1: já se jich dobrovolně vzdávám já ve váš taky prospěch. V každém případě je to doma.
0: Gratulujeme.
5: Děkuju.
0: Mimochodem, bude to opravdu krásná akce toho 3. prosince v Evangelickém Kristově kostele, protože ten koncert, jak už jsme říkali, je benefiční a dokonce se na něm budou podílet i děti z místních škol a vzdělávacích zařízení a právě veškerý ten výtěžek potom půjde na projekt Děti k dětem, takže si myslím, že to bude ještě jako dojemné a krásné. A ta píseň tam rozhodně zazní podle mě, takže se můžete těšit a zaspívat si.
5: Určitě.
1: No nevím, jaká je vzájemná spolupráce těch teď dvou, jak se mají nebo nemají rádi, ať nejsme báby na Pavlači, jestli zpívá na koncertech cestu.
0: Fakt, tam je nějaké drámo?
1: Já nevím, myslím, že tam jako něco bylo.
0: Peťo, vy o tom něco víte?

0: Vůbec, jako.
1: Peťo, ať to uzavřeme, ale zároveň vás máme na drátě, jste úžasná. Poslední otázka, co vy v rámci školy, byl nějaký předmět, který takzvaně drhnul, kde to hodně bolelo?
0: No, já jsem úplně teda nesnášela v matematice geometrie, jako rýsování, to bylo jako za trest. A paradoxně v podstatě jdu tímto směrem, jako moje povolání je v podstatě rýsování na přesnost.
2: Wow! A to jste se k tomu potom dostala později, že jste si k tomu objevila tu lásku sama, že to třeba bylo o učiteli, nebo?
0: No, to tak jako obklikou, vzhledem jako k střední jako škole, tak mě prostě bavilo jako oblíkat jako lidi, panenky jako v dětství.
1: Jo, mě
0: no
1: taky.
0: A tak a pak přes tu prostě odivní sféru jsem se dostala a dneska oblíkám nábytek.
2: Yeah,
1: zlátá naše. My budeme mít za chvilku váš kontakt, takže možná, že se brzy ozveme. V každém případě gratulace veliká na začátku adventu, krásný hudební zážitek a vydržte nám na lince, Péťo, chvilku, jo?
0: Ano.
1: Fajn, nepokládat a vám všem krásný čas.
3: Rádio Čas. Dobré ráno.

0: dopravou.
1: Dobré ráno, Lenča Líšková.
0: Radím se Byslav Bednář.
1: Doslova poslední minuty, jestli tak jako na to dáte prázdnin, protože aktuálně pro nás za 4 minuty ve školách oficiálně zazvoní a začne nový školní rok 2026-27. My si dneska povídáme tak trošku z druhé strany, ale tak samozřejmě můžete i odlehčeně. Na co se ptáme, Leni?
0: Na jaký předmět ve škole jste se nikdy netěšili?
1: Stručná zpráva přišla na WhatsApp Rádia Čas, jednoduše bez přemýšlení chemie. Jinak je tam teda spoustu oprav, co se týče toho, jak jsme trošku vzpomínali na jako retro potřeby, které jsme používali. Leni, jak se jmenuje taková ta věc, která nám pomáhala přes papír dělat řádky?
0: Ty, já vůbec nevím, já se teď nemůžu vzpomenout.
1: Prosím tě, zase mi to tu bude pípat.
0: Lenoch.
1: Jo, je
0: prosím
1: to Lenoch.
0: Vás, my díky. Už to víme do konce našich dní, že to bylo Lenoch.
1: Hezké slovo, že vlastně
0: jo,
1: takové
0: jo,
1: hezky
0: jo,
1: české
0: skvěle,
1: a podobně.
0: Skvěle.
1: No a za chvíli, tedy dokud dám nebo až nám dá znamení, tak přímo od základky v Proskovicích, tentokrát je celý náš tým, se nám ozve kolega Honza Gavelčík a potom už si to bude i se spoustou vzácných hostů řídit sám de facto.
0: Takže hola hola, škola volá v dobré ráno Moravo po 8 hodině jako správní škola. Začínáme.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Aktuálně si dávejte pozor na Novojičínsku poblíž nájezdu a výjezdu v oblasti Šinov u Nového Jičína. Osobní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Blučina ve směru na Bratislavu. Nákladní auto se srazilo s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko čekají příjemné teploty. Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy a Pustevny čeká velká proměna. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku bude tento týden převládat příjemné počasí. Teploty se udrží kolem 23 až 24 stupňů. Přehánky se objeví jen ojediněle, častěji na severu a severovýchodě. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek, kdy může být až 27 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus se podobné počasí očekává také o víkendu.
2: Morava aktuálně.
0: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co všechno bude její součástí, nám přiblížila mluvčí této policie Helena Badurová.
3: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin i celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
0: Zlínský kraj chce vylepšit oblíbené pustevny, které každoročně lákají tisíce turistů. Upravit se mají stezky, silnice i parkoviště, kterých je v lokalitě dlouhodobě nedostatek. Přibýt má také nové osvětlení a celkově by se měl zlepšit komfort pro návštěvníky.
2: Rádio Čas, sport.
0: A česká tenistka Karolína Muchová vstoupila do US Open parádně. Rakušanku Sinju Krauzovou porazila 6-3 a 6-0. Dále jde i Marie Bousková, která si poradila s francouzskou Elsou Jacquemotovou.

0: Dojdete. Chceš perličku?
1: Jo, jo, jo.
0: Ale vůbec se netýká školy.
1: Díky bohu za, no ale už jsme ve vstupu řekli slovo škola.
0: Už jsme řekli.
1: Přesně tak. Řekli škola. Mimochodem za chvíli živě přímo z terénu, ale to si ještě povíme, jinak Lenča, radím Rádio Čas.
0: Krásné ráno, podíváme se do Ameriky, protože se podle statistiky ukázalo, že Američané spotřebují nejvíc toaleťáků na světě.
1: Mm-hmm.
0: Je to přesně 141 rolí na osobu ročně. A zkus si tipnout, kolik spotřebujeme my jako Češi na osobu ročně.
1: Takže Američané jsou rekordmani.
0: Ano.
1: To je symbolické, protože pár dnů zpátky byl Světový den toaletního papíru, to si pamatuju. 141, kolik rolí?
0: Ano. Na jednoho Američana.
1: Tak a já teď nevím, já bych přepísknul, tak nesmím to zase přehánět, tak já tipuju, že mi tak... Mě napadlo nejdřív 68, ale říkám 112.
0: Tak směl věřit tomu, co tě napadlo.
1: To je intuici, jo.
0: Je to 50 až 60 rolí.
1: A vysvětluje se třeba, proč Amerika má takový, mě napadlo, protože spousta lidí třeba používá s proměnutím toaletní papír, trhá si ho třeba i jako papírový kapesník a tak dále. Jo.
0: Já jsem si to taky myslela. Mm-hmm. Já jsem taky přemýšlela nad tím, čím to je. Mm-hmm. A pak jsem se dívala do komentářů tady pod tím článkem a tam to někdo komentuje slovy, nemají to házet na baráky při Halloweenu. A to je pravda.
1: Oni takže nejenom vajíčka, no. Když jako se někdo jako se ano. Nedoklepou takzvaně, ano. Ale i tohleto. Mhm.
0: No, takže možná i proto, a nebo tam mají prostě takovou nějakou jako projímavější stravu. Může taky být.
1: Americká strava a podobně.
0: No.
1: A když máte na talíři cokoliv, bon appetit a za chvíli, hurá do školy! Hity.

0: Hola, hola, škola volá. Těšili jsme se na to celé dva měsíce a dneska 1. září to přišlo.
1: Řada pedagogů nebo školou povinných, kteří se nás třeba dali o prázdninách, teď asi neposlouchají, protože mají trošku jiné starosti, ale my vám teď v přímém přenosu... Já už to slyším dokonce,
0: slyším.
1: Výborně, jo, i když šavle je dole, takže nechápu jak, ale dobře. V každém případě, takže technika funguje,
0: technika
1: to je dobrá
0: funguje,
1: zpráva.
0: Je to dobře.
1: A kde se nacházíme, protože celý náš tým Hostesky a Sluníčko vyrazili?
0: Jsme na základní škole v Proskovicích, kde je i Honza Gavelčík, náš milý kolega, který v podstatě bude teď hlavní hvězdou našeho vysílání.
1: Bude hlavním moderátorem z našeho, ano, přesně tak, časáckého studia přímo v terénu a myslím, že ty nejpovolanější má teď u sebe, takže Honzo, ať se dílo daří a pozdrav nám všechny. Ahoj.
2: Krásné dobré ráno, rádio. Tak já si vůbec nemyslím, že já bych byl ta hlavní hvězda, protože v hlavní roli budou všichni účastníci dnešního zahájení nového školního roku tady na základní škole v Proskovicích u Ostravy. Přivítáme paní ředitelku školy ve vysílání, paní Andreu Chýlkovou. Bude tady vzácný host, pan primátor Jan Dohnal, taky ředitel městské policie Ostrava Miroslav Plaček. Už za chviličku si budu povídat i s preventistou Pavlem Mráčkem, shodou okolností naším bývalým kolegou, protože všichni tady máme takové milé setkání v rámci akce Bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas a městem Ostrava. No a úplně nejdřív tady mám vedle sebe taky spoustu kluků a holek, protože za chviličku ta škola začne, tady se startuje krátce po 8, takže mají ještě chviličku čas. Mám tady vedle sebe Sáru, Nikolku, Verunku, Tondu a spoustu dalších a abychom se o tom přesvědčili, tak až řeknu teď, tak nás všichni pozdraví a řeknou ahoj. Takže 3, 2, 1, teď! Tak kdo z vás bude mluvit jako první? Zeptám se, jak jste se těšili do školy. Tak třeba všichni ukazují tady na Verču, která právě teď nastupuje do třetí třídy. Prosím tě, Verču, jaké byly prázdniny?
3: Jo, byla to celkem zábava.
2: A no, těšila ses na ten první školní den?
3: Na první školní den, jo, ale na zbytek vůbec.
2: Ale na kamarádky taky určitě.
3: Jo, na kamarádky taky.
2: Jak se na tom ty, Tondo, těšil ses?
4: Jo, těšil, ale jenom na ten první den, ale pak už to je takové učení a to už nás moc nebaví.
2: Ale já si myslím, že to bude super, protože tady to máte hezké, vaše škola je krásná, máte tady i spoustu zábavy. Je vedle mě taky Sára, která jde taky do třetí třídy a Nikolka, která půjde do druhé. Ty jsi, Nikolko, úplně nejmladší. Tak jaké ty jsi měla prázdniny?
5: Dobré.
2: Byla jsi někde u babičky, někde na dovolené?
5: Jo, byli jsme na dovolené v Malé Morávce.
2: Tak to muselo být hezké. Ještě Sáry, ty nás pozdrav. Jak ty se těšíš do školy?
6: No, moc ne, ale byla jsem na dovolené za to v Řecku.
2: No, tak to muselo být nádherné. Takže, Ráďo, Leni, já si myslím, že úvod máme za sebou. Kluci a holky už můžou do školy, protože za chviličku bude zvonit. A já už za pár, no ne, ach jo, těšte se, protože to bude paráda, bude to určitě velká jízda. A já už za chviličku přivítám tady v našem mobilním vysílacím studiu na základní škole v Proskovicích u Ostravy taky preventistu městské policie Ostrava Pavla Mráčka. Takže slyšíme se za pár okamžiků.
7: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na rádiu.

0: Radio Moravo. Rádio Čas. Krásné dobré ráno, bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas a s městem Ostrava. Tak to je projekt, do kterého se každý rok vždycky 1. září zapojíme. No a právě dneska jsme s celým týmem Rádia Čas a taky se Sluníčkem v areálu základní školy v Proskovicích u Ostravy. Už jsme tady přivítali děti, těm před chvílí odzvonilo, takže už jsou ve škole. Ale my tady na zahradě před školou v našem mobilním vysílacím studiu budeme vítat vzácné hosty. Už za chviličku si budu povídat s paní ředitelkou této školy Andreou Chýlkovou. Dorazí taky primátor města Ostrava Jan Dohnal a ředitel městské policie Ostrava Miroslav Plaček. Teď ale vedle sebe mám preventistu a shodou okolností našeho bývalého kolegu z Rádia Čas, Pavla Mráčka, takže si budeme s dovolením tykat. Pavle, já tě zdravím, ahoj.
1: Honzo, já tě taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Takže prosím tě, v roli strážníka městské policie Ostrava, co bys ty doporučil dětem a hlavně rodičům v těchto prvních dnech školy, na co by si měli dávat pozor, na co by se měli zaměřit?
1: Jasně. Tak je potřeba si uvědomit, že ten první školní den je z pohledu bezpečnosti velmi specifický. Děti jsou po prázdninách takové ještě roztržité, je jich hodně. Rodiče často spěchají a tím pádem řidiči by měli počítat právě s těmito nestandardními situacemi. A možná bych řekl, že je potřeba si uvědomit, a to říkáme i dětem právě ve škole, když máme besedy, že ta cesta do školy není závod.
0: Já když jsem jel sem do Proskovic z Poruby, tak jsem na spoustě přechodů už potkal tvé kolegy, jak už byli připraveni a čekali na ty děti. To je takový standard vždycky z kraje nového školního roku, že vyrážíte do ulic. Jak dlouho budete vlastně kontrolovat ty děti, než se z toho prázdninového modu trošičku dostanou do té větší soustředěnosti?
1: Jasně, tak ten první školní den samozřejmě ty přechody jsou posíleny. Nicméně městská policie v Ostravě dbá právě na tu bezpečnost při tom přicházení těch vlastně vytipovaných rizikových úseků. To znamená, že řidiči a obyvatelé Ostravy se můžou s policisty setkávat na těch přechodech po celý školní rok.
0: Mm-hmm. Co by si poradil řidičům právě teď v těchto dnech? Protože o tom si taky mluvil, že by měli být více soustředění, tak asi určitě dávat nohu z plynu a soustředit se na tu jízdu. Jet pomalu prostě.
1: Určitě já bych poprosil všechny řidiče, aby si dávali pozor, protože, jak už jsem říkal na začátku, po tom prázdninovém provozu, kdy opravdu děti si přispaly, nebylo jich tolik, tak dbát právě na tu bezpečnost, dát tu nohu z plynu a radši si přivstát, tu cestu si rozplánovat a mít tam nějakou časovou prodlevu, tak aby právě nebyla potřeba spěchat.
0: Pavle, pojďme to trošku odlehčit. Jak ty vzpomínáš na začátky školních roků, když jsi vlastně byl ještě klukem a chodil si do školy, když končily prázdniny? Těšil ses na spolužáky, na kamarády?
1: Vždycky, samozřejmě na kamarády to bylo vždycky nejlepší. To znamená ta cesta do školy a samozřejmě cesta ze školy byla vždycky fajn.
0: No tak jo, tak děkujeme. Náš první host, když nepočítám kluky a holky, v rámci našeho mobilního vysílacího studia v akci Bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas a městem Ostrava, preventista Pavel Mráček. Pavle, děkuju.
1: Taky děkuji.
0: No a už za chviličku si budu povídat s ředitelkou základní školy Proskovice Andreou Chýlkovou.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Začíná školní rok. Děti jsou ještě myšlenkami na prázdninách a sluchátka na uších cestou do školy jejich pozornosti nepomáhají. Řidiči, u škol zpomalte a zpozorněte. Pár vteřin může rozhodnout o tom, jaký bude váš den. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tak ještě jednou krásné dobré ráno, zdravíme všechny posluchače Rádia Čas z areálu základní školy v Ostravě Proskovicích. Bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas a taky s městem Ostrava, to je projekt, kterému se vždycky z kraje nového školního roku věnujeme. Já jsem Honza Gavelčík a je mi velkou ctí, že právě teď vedle sebe můžu přivítat vlastně tu nejpovolanější osobu tady na základní škole v Proskovicích, paní ředitelku Andreu Chýlkovou. Krásné dobré ráno.
4: Dobré ráno. Zdravím všechny posluchače.
3: Ještě jednou, protože jsme se neslyšeli, tak nezapnul se vám mikrofon. Zdravíte všechny posluchače, to je krásné, že jste tady s námi, protože vypadáte natěšeně, jste plná dobré energie, takže těšila jste se na to zahájení nového školního roku.
4: Těšila a je to obrovská výzva.
3: Je to pro vás výzva už i proto, že chystáte spoustu akcí a nových projektů, tak nás možná seznamte s tím, co vás tady čeká v tomto školním roce.
4: Naše žáky čeká určitě spousta sportovních aktivit, to znamená opravdu pohyb začleňujeme do běžné výuky, do volnočasových aktivit i v rámci družinky. Máme v plánu opravdu dělat projektové dny v rámci dopravní bezpečnosti, mimořádných situací. Budeme spolupracovat s Ostravským hasičským sborem v rámci požární ochrany a celkově, aby opravdu se děti cítili bezpečně a aby se k nám do školy těšili.
3: Vaše základní škola je vlastně pro děti prvního stupně od první do páté třídy, tedy pro ty nejmenší, a právě na ty se zaměřujeme nejvíc, protože ti jsou nejzranitelnější v tom dopravním provozu. Co děláte pro bezpečnost? Jsme tady poblíž rušné silnice, možná i posluchači slyší, jak tady jezdí autobusy, náklaďáky. Spousta lidí si tady zkracuje cestu na Mošnov, na letiště. Tak jak připravujete děti na to, aby se chovali bezpečně na cestách?
4: Určitě nejenom teoreticky, ale hlavně aktivně. Opravdu se snažíme vytvořit spoustu vzdělávacích aktivit, kdy si to žáci sami prožijí a natrénují si nejenom dopravní situace, ale prostě celkovou bezpečnost, správné bezpečné chování v provozu, který vlastně denně vytváří nástrahy, se kterými se prostě setkávají.
3: Tak určitě i strážníci jsou tady od toho, aby pomohli, aby děti nasměrovali správně na ty přechody. Vy taky vypadáte velice nadšeně z toho nového školního roku. Před chviličkou jsme tady měli spoustu dětí, které už jsou teď v lavicích. Za chviličku přivítáme ještě prvňáčky. Na co vy se z toho školního roku nejvíc těšíte, paní ředitelko?
4: Na všechny výzvy, které jsou před námi, které se nám snad podaří zrealizovat. Máme před sebou řadu projektů od možné realizace venkovní učebny, výstavby nové třídy, chceme se zaměřit na digitální gramotnost, to znamená opravdu vybavení de facto robotikou a možná i v rámci hudební výchovy uděláme nějaké kroky, kterými vlastně můžeme rozšířit ten rozsah a působení na naše žáky.
3: Tak věřím, že o vás budeme v rádiu vysílat, že budeme mít radost z toho, jak se vám tady daří, a možná ještě od vás takové přání všem těm nejenom prvňáčkům, ale i dětem, které dneska nastupují do té školy.
4: Přeji všem žákům, aby ty první kroky byly co nejsnadnější a ať jak je ten dnešní den, jak bude šťastný, aby byl vlastně stejně šťastný celý školní, znamená, ať jsou spokojení a ať se vytvoří vzpomínky, které budou provázet celým životem.
3: Aby nám to sluníčko, nejen časácké, ale i to opravdové, tak jako dneska na ten první školní den svítilo po celý školní rok. Děkujeme paní ředitelce základní školy v Proskovicích Andreji Chýlkové. No a za chviličku se uslyšíme, protože přivítáme už ony zmiňované prvňáčky. Těšíme se.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Čas, bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas. V rámci tohoto projektu se právě teď potkáváme s celým týmem Rádia Čas a se žáky základní školy v Proskovicích u Ostravy, taky s primátorem statutárního města Ostrava, Janem Dohnalem, kterého vítáme ve vysílání. Pane primátore, krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno všem a hlavně samozřejmě školákům a úplně nejvíce prvňáčkům.
0: My už jsme v rámci tohoto projektu se potkali na řadě míst, na řadě různých škol. Co pro vás vždycky znamená ta atmosféra toho nového školního roku, toho vítání těch nových dětí a vlastně těch různých pohledů na to, jak ta škola začíná? Někteří se těší, někteří se trošku bojí.
1: Tak je to úplně fantastický den, samozřejmě je třeba si jako říct, že pro ty prvňáčky je to opravdu zlom, ale nejenom pro ně, je to zlom i pro celé jejich rodiny, pro ty babičky, rodiče, je to opravdu takový ten velký první životní zásadní krok a já mám vždycky strašnou radost, že u toho můžu být a je vždycky strašně fajn, jako se na ty děti dívat, jak oni jdou do té školy a jsou úplně nadšení, natěšení. Samozřejmě, jak oni potom stárnou ty děti, tak to trošku jako opadá tady to nadšení, takže myslím, že některé starší děti už to tak jako úplně nastavené nemají. Mají, ale prostě stejně i ti starší se těší na kamarády, vidí se po prázdninách. Má to prostě strašně pozitivní atmosféru.
0: Pane primátore, pro rodiče je určitě dobré vědět, aby nebo je důležité, aby měli jistotu, že ty děti se vrátí z té školy bezpečně, že se jim nic nestane. Jak město Ostrava dohlíží právě na bezpečnost na cestách a vůbec na těch různých rizikových místech, která máme.
1: Samozřejmě skončily prázdniny, takže kdo už dneska vyrazil autem, tak to viděl, zhusla doprava. Opravdu těch aut je více. A my se snažíme minimálně to, že zabezpečíme přechody pro chodce právě před těmi školy pomocí hlídek městské policie, tím úplně základem, který si myslím, že je správně, že děláme. Ale není to pouze tohodle, takže opravdu nám se ze začátkem školního roku rozjede i řada preventivních programů a jedním z nich jsou samozřejmě ty programy, kdy učíme děti, jak se chovat právě v tom veřejném prostoru, jak se chovat v silničním provozu, jak být opatrní. Ale samozřejmě říkám, strážníci u přechodu, to je základ a co bych chtěl poprosit všechny, opravdu ubrat nohu z plynu, protože to je to, co může udělat opravdu úplně každý.
0: Město Ostrava taky spolupracuje se školami, s policií. Jak si tu společnost, respektive jak si tu spolupráci pochvalujete, jak funguje? Dostáváte spoustu podnětů ze strany právě třeba škol anebo policistů?
1: Já si myslím, že to je nastavené dobře. Samozřejmě vždycky je ještě jako nějaká další možnost, jak zacílit. My máme celou řadu programů, kdy vlastně pomocí městské policie a jejich preventistů se snažíme edukovat ty školní děti. Jak už jsem říkal, je to vlastně třeba i ten pohyb v tom veřejném prostoru, ať už je to trénink jakoby na dopravních hřištích nebo přímo ve školách, kdy učíme děti, jak se chovat jakoby v tom silničním provozu, ale je to třeba i takové ty základy, co dělat, když najdu injekční stříkačku, jak nedávat jakoby nějaké přístupové kody do telefonu někomu, kyberšikana. Takže máme toho celou řadu, samozřejmě snažíme se to přizpůsobovat těm trendům. Víme, že právě ten prostor jakoby v tom kybernetickém prostoru je dneska asi jakoby pro ty děti nejnebezpečnější, takže tady opravdu všichni zvažte, co třeba na ty sítě dáváte a podobně. A říkám, myslím si, že takhle ty preventivní programy, jak je máme nastavené, máme dobře, i když samozřejmě určitě vždycky ještě se dá přidat.
0: Jedním z těch projektů je právě projekt Bezpečnější Ostrava. Pojďte nám ho trošku představit.
1: Tak v rámci tohoto projektu probíhá opravdu celá škála preventivních opatření a nejenom pro děti. Třeba říct, máme opravdu celé oddělení preventistů městské policie, které dělají edukativní akce. Mě to číslo samotného překvapilo, je to více než 3 akce denně, když bych to jakoby zprůměroval. Samozřejmě cílíme na ty nejzranitelnější, takže nejvíce opravdu na školní děti, na seniory, ale jsou tam opravdu preventivní programy pro celou veřejnost, takže lidé v létě můžou potkávat strážníky na koupalištích, u cyklosteze, kdy jako vysvětlují cyklistům, to byla taková zajímavost, když jsme měli poslední akci, tak jako musím pochválit, většina cyklistů opravdu jezdí s helmou, ale byli byste překvapeni, jak velké procento lidí má třeba špatnou helmu nebo ji má špatně zapnutou, takže opravdu těch preventivních věcí je celá škála a vede to, ten cíl je jediný, opravdu chceme, ať to město je bezpečnější a hlavně, ať vy jste jako více v bezpečí, takže to jsou ty důvody, proč to děláme.
0: Je to pravda, pane primátore, protože taky jezdím na kole celkem často a ty strážníky, preventisty potkávám, takže pochvala pro městskou policii. Ostatně za chviličku bychom si měli povídat taky s ředitelem městské policie Ostrava, panem Miroslavem Plačkem. Pane primátore, ať vás nezdržujeme, tak co vy byste popřál takhle z kraje nového školního roku všem dětem, rodičům, učitelům a v podstatě každému, kdo se v tom školním procesu nějak pohybuje, jak kdo se do něho zapojí.
1: Tak já bych chtěl popřát samozřejmě nejvíce těm prvňáčkům, ať se jim v té škole líbí, ať si tam najdou skvělé kamarády, ať je ta škola baví, ať mají hodnou paní učitelku, stejně tak bych jejich rodičům chtěl popřát trošičku ty pevné nervy, protože kdo měl doma někdy prvňáčka, tak ví, že to někdy není úplně jednoduché, ale obecně chci prostě všem, kteří nastupují dneska do škol, popřát, ať je to baví, ať je to naplňuje, je to něco, co je zase všechny posune dál, samozřejmě někteří dneska začínají, někteří dneska vlastně nastupují třeba i do těch posledních ročníků, takže těm bych zase chtěl popřát, ať jim dopadnou přijímačky, maturity, opravdu vzdělání je to nejdůležitější, je to ten nejmenší základ, který vlastně každý může udělat, takže ať se ten školní rok prostě všem povede.
0: Říká primátor statutárního města Ostrava Jan Dohnal v areálu základní školy v Ostravě Proskovicích v rámci projektu Bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas a městem Ostrava. Já vám děkuju, pane primátore.
1: Taky děkuju a pěkný den všem.
0: No a za chviličku si v našem mobilním studiu budu povídat už s ředitelem městské policie Ostrava Miroslavem Plačkem.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Krásné dobré ráno, dnes jsme se zapojili s Rádiem Čas do projektu Bezpečně nejen do školy s městem Ostrava. Jsme v areálu základní školy v Proskovicích u Ostravy, vítáme tady prvňáčky a ještě než si budeme povídat s ředitelem městské policie Ostrava panem Miroslavem Plačkem, tak tady mám vedle sebe dvě slečny odvážné, které se nebály přijít k nám do našeho mobilního vysílacího studia. Jsou to dvojčátka, jsou to holky, které půjdou do první třídy. Je tady Tamarka a Alice. Holky, pozdravte, ahoj. Jej, teda, to bylo úplně dvojhlasně, je vidět, že jste opravdu spojené spolu dohromady, že děláte všechno zároveň. Jak se těšíte na ten nový školní rok, holky?
2: Dobře, těšíme se hodně.
1: Těšíte se na nové kamarády, budete mít nějaké známé už vlastně ze školky třeba ve třídě?
2: No máme Amarku, máme Kaju, ale ta nepůjde.
1: Ta půjde až zítra.
3: Ta půjde až příští rok.
1: Až příští rok půjde, dobře, aha.
2: Julio.
1: A holky, jaké byly prázdniny, co jste dělali všechno?
2: No, my jsme šli pod stan, šli jsme ještě někam do jeskyně a...
1: Že to byly prázdniny plné zážitků.
2: Jo.
1: Máme tady i maminku Martinu, ta říkala, že teda mluvit do mikrofonu moc nechce, ale i tak byste mohla pozdravit. Krásné dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Co vy, Martino, děláte pro to, aby holky vlastně, když půjdou do té školy, aby všechno bylo v pořádku? Vozíte je, chodíte s nimi?
4: Bydlíme tady kousek, takže chodím s nima. A snažím se, aby to bylo prostě všecko v pohodě.
1: Jo, holky vypadají natěšeně, tak já věřím, že vám to vydrží po celý školní rok, vlastně po celých těch 9 let, co tady budete chodit do školy. Vlastně tady ne, tady jenom do 5. třídy a co pak budete pokračovat někde jinde. Ještě mi třeba řekněte, na co se v té škole nejvíc těšíte?
2: Já se těším, až půjdeme zítra na plavání.
1: Budete na plavání?
2: A já se těším, až budu umět číst a psát.
1: Tak to bude nádherné, to bude určitě úžasné, to si pak můžeš všechno přečíst. Tamarka, Alice, mamka Martina, holky jdou do první třídy, tak ať se vám daří. Holky, děkuju za rozhovor. No a v rámci našeho mobilního vysílacího studia Rádia Čas už za chviličku přivítáme ředitele městské policie Ostrava pana Miroslava Plačka. Rádio

0: Ráno Moravo. Rádio Čas. Posloucháte Rádio Čas, zdraví vás Honza Gavelčík. My se dneska s celým týmem nacházíme v areálu základní školy v Proskovicích u Ostravy. Máme tady mobilní vysílací studio, máme tady sluníčko Rádia Čas, máme tady hostesky a máme tady taky spoustu dětí, které jdou dneska poprvé do školy. I vzácné hosty. Už jsme přivítali paní ředitelku základní školy Proskovice Andreu Chýlkovou, před chvílí taky primátora Jana Dohnala. A teď tady máme dalšího vzácného hosta, ředitele městské policie Ostrava, pana Miroslava Plačka. Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den a pohodový den všem.
0: Tak pro vás strážníky vlastně začalo takové složitější období, protože jste vyrazili všichni do ulic a snažíte se dopřát těm dětem co největší pohodu a hlavně dohlídnout na to, aby do těch škol dorazili v pohodě.
1: Ano, je to přesně tak. Pro nás je to období, kdy posilujeme výkon služby v okolí základních škol, vlastně u vytipovaných přechodů pro chodce, kde dohlížíme na to, aby děti právě ten první poprázdninový den došly do školy v pořádku a v bezpečí. Není to samozřejmě jenom dnešek. My v tom budeme pokračovat celý tento týden v tom intenzivnějším zapojení a v průběhu celého školního roku samozřejmě.
0: Co byste právě dneska a takhle z kraje nového školního roku doporučil všem rodičům, na co by se měli zaměřit a na co by měli myslet?
1: Tak především je to bezpečnost těch dětí. Já bych rád upozornil, že nejdůležitější jsou prvňáčci, kteří jdou do školy poprvé. Ono je velmi dobré, aby rodiče s tím prvňáčkem si ještě před zahájením školního roku tu trasu, kterou děti budou chodit, prošli, aby je upozornili na nebezpečí a úskalí, které ty děti čekají, to znamená přicházení pozemní komunikace. Kde je ten přechod nejbezpečnější, aby dodržovali dopravní značky a samozřejmě semafory.
0: Už to tady zaznělo, už o tom mluvil i pan primátor, že městská policie Ostrava dělá spoustu různých preventivních programů zaměřených nejenom na děti, ale i na dospělé. Můžete je shrnout, co vlastně v rámci toho BESIPu všechno děláte?
1: Tak pro nás jsou děti velmi důležité. Je to vlastně jedna z našich nejdůležitějších preventivních činností. My se dětem věnujeme v průběhu celého roku, kdy začínáme už od mateřských škol, kde děti upozorňujeme právě na to, jak se chovat bezpečně, aby se řádně rozhlédli, co je pro ně nejbezpečnější v rámci zapojení se právě do bezpečnosti a plynulosti silničního projektu. Ale městská policie má dále celou řadu preventivních projektů, které pokračují i na základních a středních školách.
0: My jsme už zmiňovali projekt Bezpečnější Ostrava. Podrobnosti o tomto projektu se dozvíme na webu www.bezpečnější.ostrava.cz. Pane řediteli, co vy byste těm dětem takhle z kraje nového školního roku popřál?
1: Tak především hodně štěstí, ať se jim ve škole daří, ať jsou úspěšní, ať mají ze školy radost a samozřejmě ať si tu školu užijou. Ono děti obecně občas do školy chodí nerady, ale s postupem času si uvědomují, jak je ta škola důležitá. Já bych možná ještě jedno připomenutí, protože ta bezpečnost není jenom o dětech a o rodičích, ale taky o řidičích. A rád bych apeloval na řidiče, aby opravdu zvýšili svou pozornost, protože za tu dobu prázdnin si také odvykli, že ti děti jsou součástí provozu. A aby byli opravdu obezřetní.
0: Říká ředitel městské policie Ostrava Miroslav Plaček. Moc vám děkuji za povídání, tolik tedy naše mobilní vysílací studio projekt Zpátky bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas za městem Ostrava. No a já v tuto chvíli vracím slovo opět do studia. Radím Sobislav Bednář, Lenka Líčková, za chviličku už taky kolega Martin Fabík a zprávy Rádia Čas.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v Bystřici u Frýdku Místku. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Probíhají záchranné práce. Dále buďte opatrní na Přerovsku na silnici v Bezměrově u Kroměříže. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Od září čekají české školy nová pravidla. Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště a Hanácká kasárna v Olomouci čeká další změna. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit nebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží.
10: Morava aktuálně.
8: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj zde vyroste volnočasový areál s pumptrackem, inline dráhou nebo horolezeckou stěnou. Více nám řekla mluvčí radnice Andrea Vargová.
11: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
8: Spodní prostranství bude vstupem do lesoparku a současně prostorem pro odpočinek. Hanácká kasárna v Olomouci čeká další změna. V jejich prostorách vznikne soukromá základní škola pro necelých 150 dětí. Nabídne výuku od 1. do 9. třídy a ve třídách bude maximálně 16 žáků. Chybět nebude ani školní družina a jídelna. První děti by do školy mohly nastoupit po dokončení přestavby, které je naplánované na konec roku 2027.
10: Rádio Čas, sport.
8: A fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. Ve 39 letech oznámil konec v argentinském národním týmu. Za Argentinu odehrál 207 zápasů a dal 125 gólů. S týmem vyhrál mistrovství světa v roce 2022 a jeho posledním zápasem bylo letošní finále proti Španělsku.

0: Na rádiu Čas, další za hodinu.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Já se moc omlouvám, teď se to opravdu týká jenom jedné osoby, náš Rejža, který zabírá ta naše, já vím, nepiš, který zabírá ta naše trápení pro televizi Relax. Jirka, my máme po speciálním vstupu z Ostravy Proskovic, kde jsme vítali nový školní den, ještě jeden vstup s Alešem, ale ahoj, hezké ahoj. Dopoledne. A já mám pocit, se... Prostě jsme trošku pošašili ten náš podklad pro televizi, ať se to kamerám dobře zabírá, se nám tady střídá, ne, ale máš dvě šedé vedle sebe, prosím tě, pojď si povídat. Jirka to zvládne, aspoň to bude v něčem jiné ten vstup, no. Prosím tě, omlouvám se, že to těžko zvládáš, tak.
4: Ahoj, Ali.
3: Kdyby to bylo, dejme tomu, x let zpátky a vrátil se do doby, kdy je ti 10 nebo 14, tak jako 1. 9. si budeš užívat nebo ne?
5: Budu si to určitě užívat, jsem se vždycky těšil na školu, já jsem se těšil na kluky, kamarády, prostě holky, jo. Bylo vždycky fajn, naše třída byla famózní a palec nahoru prostě vrátil bych se klidně na měsíc. Fakt? Sedl bych se do té lavice, jo, jasně. Tak i když mi matika nešla dobře.
3: Na to ale... se ptáme nějaký předmět a bylo to spíš jako, že ti nešel, že jsi mu nerozuměl, nebo i někdy to bylo o tom pedagogovi?
5: Hele ne, pedagog byl dobrý, bylo to ve mně, byl jsem trošku v matice pomalejší, to znamená, jo, vždycky jako, že jsem došel do toho cíle, ale pomalu. A matiku prostě ne, nemusel jsem. Já když jsem potom zkusil vysokou školu báňskou, tak děkuji matice, že nejsem inženýr.
4: Jo, no.
5: A vůbec mi to nevadí.
4: My taky děkujeme, že nejsi inženýr. Mimochodem mám to úplně stejně. Matika, fyzika, chemie, konec.
5: Taky no, chemie to vůbec. Mm.
3: Tak předáváme agendu nejenom z Facebooku tedy, ale taky WhatsAppu Rádia Čas. Vy ostatní pište, nahrávejte, protože jako těch historek ze školy se nám sešlo opravdu hodně. No, takže tak a užívej den, pane Ali.
5: Děkuju.

posloucháte Radio Čas. Hity, které milujete.

0: První zvonění po prázdninách, první usednutí do lavic, první známky, a to rodičovské. No, konečně po prázdninách. Takže hurá do školy i s rádiem Čas. Napište, který předmět vás prostě nebavil. U mě nemusíte hádat a já vlastně, už jsem to před malou chviličkou říkal, že to byla matematika. Takže za pomyslnou katedrou Aleš Škobal a k tabuli půjde, máme hudebku, tak třeba digestly. Takže hezké první školní úterý s rádiem Čas. A pokud to dneska nebudou samé jedničky, tak se svět nezboří.
1: Já myslím, že si musíme přiznat, že ten prospěch nemáme takový, jak jsme si slibovali, ale já bych to neviděl, takže...
2: Radio Čas.

0: No, chtěl jsem začít hurá, ale hurá asi ne. Škole tady možná vás nepřekvapí, že ta neoblíbenost některých předmětů už není nic nového na světě. Už před stovkami let si studenti určitě kladli otázku, proč se toho vlastně musíme učit a bude nám to k něčemu? Že jo, že to zůstává, že je to tak, je to furt stejné. Tak který předmět jste nemuseli? U mě to vyhrála matika. Tak pojďme dál, třeba Skener píše, nejvíce mě iritovalo dřevěné kružítko a dělání kružnice na tabuli. Takže matika, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá matiku, jo? Jana píše předměty, jak předměty, ale u nás byl prostě nejhorší školník. Já bych to viděl i na nějakou hlasovku, je s námi Marek. Tak Marku, jak to bylo u vás?
1: Zdravím všech posluchačů Radia Čas. Co se týká předmětů v škole, tak já jsem nemal rád chemii a to ostatné v pohodě. A jinak já jsem mal vymeškaný 460 hodin za školský rok, ale hrával jsem futbol, čiže já jsem chodil do školy tak na 2 hodiny a bylo to zaujímavé, ale zmaturoval jsem, takže v klidě. Pekný den všetky, Marek.
0: Marko, moc děkujeme, já si vzpomínám, když jsi řekl tu chemii, že mi jednou začal hořet v chemii a to byla 9. třída, stůl a nebyl jsem sám, když jsme dělali takové ty pokusy na ostro a chodili jsme vždycky na 7 hodin, vždycky to bylo dříve na pokusy a bylo fajn, vždycky se na to člověk vzpomene a pamatujete si jenom ty dobré věci. Tak já si také pamatuju i ty koule žákovské, i to, jak ten učitel říkal, nepotěšil jste mě.
2: Tak co s vámi, chlapče? No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším. Sedněte si.
3: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na Molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
7: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro.

úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Já bych řekl, že dneska to víš, nevíš je hodně aktuální o nové škole, že jo, která teď startuje, toho víš i nevíš je požehnaně. A u toho nevíš se baví vždycky, alespoň to tak bylo, celá třída, jenom ten, kdo to neví, určitě ne. Naštěstí to časácké víš, nevíš se neznámkuje, takže schutí do toho s námi. No a za chviličku také tipy na první poprázdninové akce. Tak víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže, kdybyste spojili všechny železniční koleje na světě do jedné, jak daleko byste se po nich dostali?
4: Daleko.
5: Hodně daleko.
3: Jen kolem celé země, na měsíc a zpět téměř dvakrát, k Marsu nebo na Slunce?
4: Kolem celé země.
3: Je to na měsíc a zpět téměř dvakrát.
5: Já jsem si to myslela, protože kolem celé země je málo.
3: O tom Lenča minulý týden mluvila, nebo mluvili jste o tom, která známá americká herečka a zpěvačka má dnes narozeniny a zazářila v seriálu Euforie, v filmech Duna nebo Spider-Man. A teď se nedávno vdala...
4: Zendaya.
5: Zendaya.
3: Bingo. Dobře, dáme další otázku. Která zpěvačka v roce 1984 zažila jeden z největších comebacků v historii popu, když se jí album...
4: Tina Turner.
3: Děkuji, že jsem to mohl doříct. Dobře, bingo.
5: Zamíšte to jsem se... nevěděla.
3: Taky ne. A víte, že byla švýcarská původně, nebo potom se získala
4: švýcarské... Nebyla, ona potom žila ve Švýcarsku.
3: Jo, získala švýcarské občanství.
5: Rádio.
4: A co je? Počkej, jsi překvapená pozitivně nebo negativně?
5: Že? No. A tak jako my víme, že všechno víš.
4: No to jsi viděla, ten začátek s jeho kolejema a podobně.
5: No tak jako koleje.
3: Soustředte se hlavně ten začátek, jo, no tady toto. Poznejte film, myslím, že jsme se o tom s Lenčou bavili, myslím, že to poznáte.
4: Jo, tak jste se s Lenčou bavili.
5: To si musíme dát.
4: Titanic. Jo?
5: No.
3: Jo, ano. Tak byli jste skvělí, bomba.
5: Paráda.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Taky dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tak tady to určitě bude chutnat, zvou na festival chutě kraje, tedy pochoutky, které byste neměli minout. Tato neděle Rozárium od 10. do 18. hodiny. Charita Ostrava vás zve na benefiční koncert, a to Jany Kršner a Roberta Balzar Trio a kapely GDV. Akce je 2. října od 18. hodin v Akordu v Ostravě v Zábřehu. Při koncertu sešli se, aby pomohli na podporu výstavby nového domova pokojného stáří. No a předprodej vstupen je na dkakord.cz. Pokud byste se rozhodli tady, že půjdete, tak už dopředu dobrou zábavu a hlavně pomůžete dobré věci. No a znovu na místa, kde určitě bude fajn, slavnost města Nový Jičín. Tradiční oslavy propojí historii s moderní zábavou, koncerty, řemeslnými trhy a bohatou regionální gastronomií. Akce 4. až 5. září Masarykovo náměstí Nový Jičín. No a ještě pozvu na svatováclavský hudební festival, který se koná od 2. do 28. září 2026 na různých místech Moravskoslezského kraje. A pokud si vyberete, tak užívejte, bavte se a z rádia Čas dál hity, které milujete.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Řeknu vám, sluníčko si krásně na první školní den posvítilo a tak ať je takhle krásně sluníčkově v tom novém školním roce s rádiem Čas. Tak o Aleše Šklovala tady ze studia Ať škola baví i dnešní dopoledne. No a tady jsou od nás čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem a bude 10.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v oblasti Otice na ulici Hlavní. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Dále buďte opatrní na Vsetínsku v ulici Máchova ve Valašském Meziříčí. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Na místě je policie a pozornost se vyplatí v oblasti Brno-Jih na silnici poblíž Lán. Stala se tady nehoda dvou motorkářů. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Veřejným a státním zaměstnancům vzrostou platy. Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti a v Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Státní a veřejné zaměstnanci čeká od příštího roku zvýšení platů o 5 až 9 %. Do platů zaměstnanců by mělo jít o 36 miliard více než loni. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmějí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Vláda schválila i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmějí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
1: Morava aktuálně.

0: roce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo pro pokusy. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
1: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
0: Olomouci vzniklo nové edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény.
2: Rádio Čas, sport.
0: A zbrojovku Brno čeká domácí fotbalový souboj. Ve středu 2. září od 18 hodin nastoupí v Šipex aréně proti FC Hradec Králové. Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
4: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
3: No třeba mají i skotský.
4: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
2: Rádio

Tak znovu budu opakovat, že to strašně rychle letí, zvláště v létě a o prázdninách. No a dneska už tedy, ano, přátelé, byl velmi aktuální tenhle ten zvuk, na který se asi žáci nebo studenti moc netěšili. Zvoní. Takhle víte co, já to raději vezmu s úsměvem. Tenhle ten znáte, jak učitel vyvolá žáka a zeptá se ho, kolik jsou 4000 zapsané římskými čísly. Tak on vyvolá tedy toho žáka, žák se postaví a řekne to jeho, že a ještě jednou a učitel, skvělé, to mi stačí, 4x M, máte výbornou. Tak i po desáté platí, který předmět ve škole jste nemuseli, od Aleše Šklobala sluníčkový stát do toho nového školního roku, a ať platí tohleto i pro rodiče. Vím, není to sranda, sám jsem si to vyzkoušel. Tak ale teď hity, které milujete, ať jsou všude kolem vás a všude s vámi.

0: Taky dneska já se ptám z Rádia Čas na předmět, který byl takovou vaší noční můrou, který jste prostě milovali, stejně jako pondělní ráno. A tak mám tady zajímavost, že matika patří dlouhodobě mezi předměty, ze kterých mají studenti ten největší respekt. Ano, to asi platí na celém světě. My to tady máme potvrzeno, protože Jiřina, Jana i Hanka píšou matika. Přidala se Jana, Eva a Jiřina. Tady je to chemie. A ještě tady mám, pozor, Jirka píše matematika, nějaké chlapy další, Petr píše opět matika a chemie, no a Roman, tady máme matematiku. Ano, matika a čeština, ale i chemie a fyzika byly hned v těsném závěsu za tou naší pomyslnou jedničkou matematikou. Tak přiznejte se, u kterého předmětu jste tedy pravidelně kontrolovali ty hodiny častěji než učitel. Já, když jsem procházel ty příspěvky, tak ano, víte, už jsem to vykřičel do světa, matematika u nás vládne a nemá tady asi konkurenci. Facebook, WhatsApp, napište, co to bylo u vás. Teď to vidím na hudební výchovu a hity, které milujete, a tato dáma by určitě brala jedničku, protože se jmenuje Whitney Houston. Za chviličku.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Bezpečná cesta do školy začíná doma. Rodiče, projděte si s dětmi trasu, ukažte jim bezpečná místa k přecházení a cestu si společně vyzkoušejte. Bezpečný návyk může dítěti pomoci ve chvíli, kdy už půjde do školy samo. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: Tak to je přesně ta písnička, chcete-li muzika, u které se člověk tak trošku pohupává do rytmu a vůbec se zapomíná třeba na to, že dneska začala škola, skončily prázdniny a tak dále, že třeba šéf v práci nemá dobrou náladu. Tak jo, i toto kouzlo mají hity, které milujete z Rádia Čas. No a kouzlo má také pořád, nebo chcete-li podcast Energiemi a téma dnešní, proč se tak často točíme v zaběhlých vzorcích a neumíme z nich vystoupit. Jak přidat ty jiné návyky, které mu našemu životu budou určitě prospívat? A jak velkou roli v tom hraje podvědomí? Proč jsou třeba v našem životě důležité rituály? Tak nejen o tom si dnes po 18. hodině bude povídat Eva Rikler s mentorkou a podnikatelkou Janou Radiskou. Za chviličku tip ode mě na víkend v pohybu. Ano, toho pohybu není nikdy dost, tak možná využijete. Počkejte si na to, ale teď dáme znovu tu náladu. Dobrou náladu z Rádia Čas. A to jsou hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ono, co si budem, pohybu a aktivit není nikdy dost, a tak Hangár Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Tady si užijete moderní lezecké stěny a pro děti zábava v pohybovém parku. Takže ať už jste zkušení lezci, anebo si chcete lezení poprvé třeba vyzkoušet, tak Hangár Ostrava je určitě místem, kde si to skvěle užijete s celou rodinou. Tak ale zpátky muzika z Rádia Čas, hity, které milujete.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: hitům, které milujete samozřejmě i dobrou chuť. Hotel Šeškolbala tady z Časáckého studia, a to proto, že chutnat bude pizza, tedy chcete-li obědovka Rádia Čas, volat můžu samozřejmě kdykoliv. Vězte s rozumem, potom s Evou Rigler se budou servírovat papriky, takže i tady dobrou chuť. No a přidám i nejnovější zprávy a pohled na cesty Moravia Slezská s Martinem Fabíkem. Ještě aktuální čas, tak 4 minutky a bude 11.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
4: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Brno Nový Lískovec. V ulici Chironova osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se stále vyplatí i v oblasti Brno Jih na silnici poblíž Lán. Zasahují záchranné složky. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Česko čekají příjemné teploty. Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy a Pustevny čeká velká proměna. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku bude tento týden převládat příjemné počasí. Teploty se udrží kolem 23 až 24 stupňů. Přehánky se objeví jen ojediněle, častěji na severu a severovýchodě. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek, kdy může být až 27 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus se podobné počasí očekává také o víkendu.
7: Morava aktuálně.
5: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co všechno bude její součástí, nám přiblížila mluvčí této policie Helena Badurová.
8: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin, i celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
5: Zlínský kraj chce vylepšit oblíbené pustevny, které každoročně lákají tisíce turistů. Upravit se mají stezky, silnice i parkoviště, kterých je v lokalitě dlouhodobě nedostatek. Přibýt má také nové osvětlení a celkově by se měl zlepšit komfort pro návštěvníky.
7: Rádio Čas, sport.
5: Česká tenistka Karolína Muchová vstoupila do US Open parádně. Rakušanku Siňu Krauzovou porazila 6-3 a 6-0. Dále jde i Marie Bousková, která si poradila s francouzskou Elzou Jacquemotovou.

0: stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
3: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
2: No třeba mají tak i skotský.
3: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba zvýšené dobře. Přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které...

0: S 11. hodinou to bude hned na rádiu čas dvakrát chutnat. Ano, vězte s rozumem, sebou Riglem papriky na několik způsobů a také důvod, proč je jíst a obědovka, tak to je pizza na váš firemní stůl. A volat budu za pár minut. Od Aleše Šklubala tady z časáckého studia. Hezké dopoledne. No a samozřejmě školákům, ať se nový školní rok vydaří. Teď už jdeme na hity, které milujete.
1: Rádio čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Paprika, taková vlastně úplně obyčejná zelenina. A přitom je to pro naše zdraví pořádná nutriční bomba. A právě teď je navíc její sezóna, takže je ideální čas dát si ji co nejvíc. Paprika v sobě ukrývá celkem slušnou sbírku minerálů a dalších prospěšných látek. Najdeme v ní třeba draslík, taky hořčík, fosfor, vápník, to znamená přesně ty látky, které naše tělo potřebuje pro správné fungování svalů, nervového systému i našich buněk. A paprika je navíc i přirozeně bohatá na antioxidanty. A ty pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem a podporují celkovou obranné schopnost našeho organismu. A čím barevnější papriku si na talíř dáme, tím zajímavější bude i její složení. A paprika taky překvapivě obsahuje pořádné množství vitamínu C. Je to vlastně, dá se říct, takový C-čkový unikát, což potvrzuje i biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
2: Většina z nás si myslím pod zdrojem vitamínu C představí především pomeranč, citron nebo třeba rakitník, ale už si tak úplně nevzpomene na jeden překvapivý zdroj vitamínu C, a to je v fuzovkách obyčejná paprika, a zejména pak červená. Ona může v průměru obsahovat opravdu až kolem 100 mg vitamínu C na 100 gramů jedlého podílu, což už si myslím, že je docela zajímavé množství. A jasný, v některých jiných potravinách může být toho vitamínu C ještě více, ale je potřeba vždy zohlednit to, kolik my té dané potraviny reálně sníme. Pak takovým obdobným příkladem jsou třeba i brambory, které sice obsahují zhruba nějakých 20 mg vitamínu C na 100 gramů, ale zase, když si srovnáme, kolik reálně zvládneme ujíst brambor a kolik třeba rakitníku, tak to už si myslím, že je rozdíl. Takže já si myslím, že z toho vyplývá, že opravdu i takové na první pohled obyčejné potraviny, jako je paprika nebo brambory, můžeme s klidem do toho našeho jídelníčku zařazovat.
1: No a tohle je vlastně taková krásná připomínka toho, že pro plnohodnotný jídelníček nemusíme hledat nějaké exotické potraviny, superfoods a ládovat se spoustou doplňků stravy. Někdy nám úplně bohatě stačí to, co máme doslova pod nosem. Třeba úplně obyčejná paprika anebo brambora.
0: Tak teď už to víte.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tak tady to určitě bude chutnat, zvou na festival chutě kraje, tedy pochoutky, které byste neměli minout. Tato neděle Rozárium od 10. do 18. hodiny. Charita Ostrava vás zve na benefiční koncert, a to Jany Kršner a Roberta Balzar Trio a kapely GDV. Akce je 2. října od 18. hodin v Akordu v Ostravě v Zábřehu. Při koncertu sešli se, aby pomohli na podporu výstavby nového domova pokojného stáří. No a předprodej vstupen je na dkakord.cz. Pokud byste se rozhodli tady, že půjdete, tak už dopředu dobrou zábavu a hlavně pomůžete dobré věci. No a znovu na místa, kde určitě bude fajn, slavnost města Nový Jičín. Tradiční oslavy propojí historii s moderní zábavou, koncerty, řemeslnými trhy a bohatou regionální gastronomií. Akce 4. až 5. září Masarykovo náměstí Nový Jičín. No a ještě pozvu na Svatováclavský hudební festival, který se koná od 2. do 28. září 2026 na různých místech Moravskoslezského kraje. A pokud si vyberete, tak užívejte, bavte se a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Otázka rádia Čas.
1: Prázdniny sice skončily, ale na tom, že máme v poledne hlad, se vůbec nic nezměnilo ani nezmění. No a já tady budu servírovat pizzu na váš firemní stůl. Takže telefon a rovnou na šárku z vybrané firmy do obědovky mám a věřím, že se dovolám a hned jdu na to. Takže tady 7, 2, 8, 4, 3 a ještě 3. Ne. Tak tady je obsazeno, já to zkusím ještě jednou. Budu tomu věnovat čas, aby Šárka nepřišla zkrátka, takže jedeme. 7, 2, 8, 4, 2. A ještě 3 a 5. Naposledy. Tak jo. Teď by to mohlo klapnout. Ještě by to chtělo vzít z telefonu a potom už popřát dobrou chuť. Šárko, halo. Tak možná zákazník. Jsou chvíle, kdy člověk tomu telefonu prostě nemůže, kdy se k němu nedostane, kdy to nejde. A je to škoda, protože tady z rádia Čas to teď bude vonět obědovkou. Asi nebude. Tak ne, ještě naposledy. A ne. Dobře, tak jo, tak každý pátek není svátek, platí to i u obědovky, ale platí také, že stále do obědovky se můžete registrovat. A to přes naše webovky, zabere to možná ani ne 5 minut a třeba zítra už budu volat zrovna vám. Tak dobrou chuť si to nepopřeju, ale hity, které milujete, pošlu úplně všem, ať je veselo, s rádiem Čas.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Mama.
3: Kolik?
2: 100.
3: Na co?
2: Na koláč.
4: Koju.
3: Není zač.
2: Mami.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino. Koju.
3: Není zač.
5: Mami.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
6: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
10: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
11: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
12: Popel

Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: náš první školní den, tak nám tady ve studiu, Majky se může shodnout, nám to vždycky krásně utíká. Nehledě na to, jestli jsou prázdniny, dovolené, já nevím, škola začíná a tak dále. Ahoj, čau.
1: Krásné poledne, ahoj. No já na to vzpomínám, jako by to bylo včera, ten první školní den, jak jsem se netěšil po těch dvou měsících, že opět musím znovu zasednout do lavic. No netěšil jsem se.
0: Vzpomínáš si úplně na ten první den, jak jsi šel do školy?
1: Na ten první, jako v první třídě na základní škole. No, tak to si nespomínám. Vzpomínám si na první dny na střední škole, na druhém stupni základní školy, ale zas tak, že bych si vzpomínal první den prvního stupně, tak to ne, to ne.
0: Já nevím, jestli tě neurazím otázkou, jako který předmět ve škole nešel, protože ty jsi učitel.
1: No. No, já jsem učitel informatiky a občanky, takže to jsou předměty, které mě baví, které mi šly, ale třeba na chemii jsem se nikdy netěšil. U nás to nebylo moc takové akční, že bychom fakt dělali ty pokusy zřídka, málo kdy, takže chemii jsem moc nemusel.
0: Já už jsem to zmínil, že jsem v 9. třídě, když jsme měli nějaké pokusy s lihem nebo s čím, takže nám většinou chytnul stůl, že jsme to museli hasit. Tak jo, takže škola je tvoje.
1: Téma, o kterém bude řeč, rozhodně.
0: Jasně, a máte odborníka, jo, na slovo vzatého, na tuhletu hodinu, takže pište, co vám ve škole nešlo. Hele, možná otázka, ještě tlačili jste také holky do toho rohu o přestávce?
1: Počkej, já teďka nevím, kam míříš.
0: Ty vyvinutější?
1: Pojďme dál, čekají nás zprávy.
0: Dobře, já jsem to chtěl trošku protáhnout. Už tady máme zprávy, Honza Gavelčík, 3 minutky, bude pravé poledne, dobrou chuť.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympia.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
3: Velké problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Ostravy na Frenštát u Příbora. Srazila se tu hned 3 osobní auta. Záchranáři zasahují u nehody na dálnici D55 na úrovni 51. kilometru na trase Bzenec-Babice. Bouračka se řeší taky na dálnici D52 na 10. kilometru na trase Pohořelice-Brno a problémy jsou i u obce Starý Hrozenkov na hlavním tahu. I tady je bouračka.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Září nabídne nadprůměrné teploty. Ostrava bude slučovat školy. Basketbalistky čeká generálka na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Babí leto se vydaří. Září by mělo být podle televize LTV Plus většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší má být hned první zářijový týden. V pátek teploty vyšplhají až na 30.
4: Morava aktuál.
3: Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek. Žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol letos nastoupilo přibližně 20 000 žáků, mezi nimi 3015 prvňáků. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
5: V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
4: Rádio Čas, sport.
3: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Zítřek bude pojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Podobný bude i čtvrtek. Tolik aktuální zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
7: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
6: No třeba mají tak i skotský.
7: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
4: Rádio.

Radio Chess. Tengo la camisa negra.

0: Ze studia Rádia Čas tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě také se skvělou muzikou. Hity, které milujete, ty vám budeme servírovat celé dnešní odpoledne. A nejenom to, za chviličku se podíváme do škol, protože máme 1. září, usedá se opět do lavic, ale ještě předtím tady za dvě písničky přinesu informaci o Messim, protože ten poslal do světa docela nepříjemnou zprávu. O co se jedná, to si řekneme za chvilku, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Společnost při úterku vám dělá rádio čas a jak jsem slíbil, tak se na chviličku zastavíme ve světě fotbalu, protože se podíváme na Messiho. Ten totiž poslal do světa velkou novinu, končí totiž v argentinské reprezentaci. No, když jsem nad tím přemýšlel, tak dle mého je to jeden z takových těch momentů, kdy si člověk uvědomí, že ve fotbale už prostě některé věci nebudou stejné, protože co si budeme, Messi v argentinském dresu je něco, co tady máme prakticky celou jednu fotbalovou generaci. No a když jsem se o tom něco zjišťoval, tak ten jeho příběh s reprezentací nebyl vždycky taková pohádka. Dlouhé roky se mu vyčítalo, že s Argentinou nedokáže vyhrát velký turnaj. Byla tam nějaká prohraná finále, kritika, dokonce na nějaký čas reprezentace také odešel. No ale potom v roce 2022 Messi v Kataru dovedla Argentinu k titulu mistrů světa a najednou bylo všechno jinak. No, za Argentinu nakonec odehrál 207 zápasů, dal 125 gólů a teď v 39 letech říká, že nastal čas skončit. No, tak já si myslím, že to bude jedna velká fotbalová éra, na kterou ještě budeme vzpomínat. Ode mě další muzika a za chviličku další hity, které milujete.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
6: Jde vaše dítě samo do školy? Naučte ho, že na chodníku se chodí vpravo a před přechodem se zastaví, rozhlédne a teprve potom přechází. Ani zelená neznamená, že nemusí dávat pozor. Bezpečné návyky se počítají. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
8: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
8: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete. Čas.

0: Vaším parťákem v úterý odpoledne zůstává Rádio Čas, první zářijový den, mimo jiné také první školní den, a chodníky dneska byly plné úsměvů, nechyběly ani nové aktovky a hlavně nefalšovaná dětská energie. Mimo jiné Rádio Čas i letos bylo u toho, letos jsme byli partnery akce Bezpečně nejen do školy, která se konala u základní školy v Ostravě Proskovicích, a tak jsme se malých školáků zeptali, na co se nejvíc těší, a jak sami uslyšíte, tak nadšený byl taky jeden tatínek.
1: Já jsem se strašně těšila, protože jsem chtěla zase po těch 2 měsících vidět ty spolužačky a tak různě.
2: Na matiku, protože umím dobře počítat a baví mě ty příklady.
3: Na matiku, protože tam počítač více a doma jenom neví, co počítáme.
4: Na hudebku, protože mě baví, jak tam zpíváme.
5: No já na angličtinu a na kamarády.
6: Těším se do školy, do 2. třídy půjdu a bude to tam super.
7: Tatínek se těší, tatínek má volno dneska, takže tatínek se těší. Tatínek asi půjde na golf, když děti jdou do školy. A zdravím všechny posluchače Rádia Čas, hurá!
0: Trošku to vyznělo, že někteří rodiče mají větší radost než prváčci. Samozřejmě po tom, co jsem slyšel, tak to vypadá, že Česko bude plné ekonomů. Všichni se těší na matiku. No, u mě to bylo trošku jinak. Teďka počasí, pojďme se podívat, jak bude, a za chviličku další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
9: Taky dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Čas. Rádio.

0: Držíte si vlny Rádia Čas a s naším rádiem můžete mít oběd úplně zadarmo. Doba obědu zrovna trvá, takže pokud se chystáte nebo pokud obědváte, tak samozřejmě dobrou chuť. Dneska také někdo mohl obědvat zadarmo, ale nezvedl telefon. Stačí jenom poslouchat naše rádio, dát nebo zaregistrovat se na našem webu casradio.cz do obědovky Rádia Čas, ale hlavně u vás práci poslouchat naše rádio a jakmile mezi 11. až 12. hodinou zavoláme, tak ten telefon zvednout. No a pokud se prokážete, že nás posloucháte, tak oběd je na nás. A nejenom pro vás, ale taky pro kolegy, tak doufám, že po zbytek týdne už nadělovat budeme. Ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
3: Koju.
4: Není zač.
2: Máme.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
3: Koju. Není zač.
5: Máme.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 13. hodina. Slovo si bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že nafta dál zdražuje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
6: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
7: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města před Jirskou osadou. Tady se tvoří kolony a problémy jsou taky na výjezdu z Olomouce ve směru na Mohelnici. Tady stojí odstavené osobní auto.
5: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Nafta dál zdražuje. Demolice opavského obchodního centra Slezanka pokračuje. Tenisté Svrčina a Syniaková postoupili na US Open do druhého kola. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zdražování nafty nekončí. I když hlavní motoristická sezóna je za námi, může její cena podražit i o více než korunu. Důvodem je drahá ropa a nedostatek kapacit rafinerií. Za litr nafty bychom tak už brzy mohli dát až 47 korun.
8: Morava aktuálně.
7: Historické centrum Opavy ovládl stavební ruch. Na Horním náměstí začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. Olomoucký kraj pošle vesnicím v regionu miliony na opravu starých vodovodů a kanalizací. Radnice tak můžou rekonstruovat poškozená potrubí, čistírny nebo prameniště, ze kterých teče pitná voda. Více nám řekla zastupující mluvčí hejtmanství Lenka Kovaříková.
9: Podpora zamíří konkrétně do Víceměřic na opravu kanalizace. V Klapkách kraj pomůže s řešením havarijního stavu jímky a ve Vícově s rekonstrukcí prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Dotace pošleme také do Středně, Ludmírova, Svébohova a Přestavu. Vlk na opravu vodojemu, kanalizace Hrázové v Pustí a vodního zdroje.
8: Rádio Čas, sport.
7: Tenisté Dalibor Svrčina a Kateřina Syniaková postoupili na grandslamovém US Open do druhého kola. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera. Deblová světová jednička Syniaková porazila Italku Elizabetu Kočiaretovou. Také zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude ve středu polojasná až oblačná a naměříme teploty od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
8: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
11: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
10: No třeba mají tak i skotský.
11: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba zvýšené dobře. Přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den, 6 až 9.
8: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas.

Také při úterku posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, a protože máme dneska první školní den, tak se ptáme, který školní předmět jste nikdy neměli rádi, na který jste se nikdy netěšili. Dejte vidět na Facebook, pište na WhatsApp, nahrávejte hlasovky 77 66 12 800, téma, kterému se dneska ještě věnovat budeme. Za chviličku se ale podíváme do světa sportu, mrkneme na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš, a podíváme se právě na předměty, které dneska žáci měli ve škole a které neměli rádi, nebo které jste vy neměli rádi. Pište, teď už muzika, jsme Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Jestli jsem něco toto léto stihl, tak je to lezení po lezecké stěně. Bylo to vlastně úplně poprvé za mých 28 let, co jsem to vyzkoušel. A je to skvělý zážitek, když tam je opravdu profesionál, který vás jistí, který tomu rozumí. Myslím si, že je to aktivita, kterou by si měl vyzkoušet snad úplně každý. Ať jste mladí nebo starší, tak vyzkoušet si třeba tuto aktivitu můžete v lezeckém centru Hangár v Ostravě. Je to největší lezecké centrum v Moravskoslezském kraji. Užijete si tady moderní lezecké stěny. Děti se tady zabaví v rozlehlém pohybovém parku, takže ať už jste zkušení lezci nebo začátečníci, tady si rozhodně přijdete na své, ať už vy sami, tak také celá rodina. Rozhodně doporučuji. Ode mě v této hodince další muzika, další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o modě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
7: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
6: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
7: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
6: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
7: Ne.
6: Proč to děláte?
7: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: první školní den, 1. září, děti musí opět nastartovat své hlavičky, ať u toho nejsou sami, tak my to taky zkusíme. Pojďme se podívat na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš. A jestli byste zvládli odpovědět, to třeba zjistíte, že už je čas vyrazit do nějaké vědomostní soutěže a vyhrát miliony. Takhle to vypadalo dneska ráno a takhle uspěli naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže, kdybyste spojili všechny železniční koleje na světě do jedné, jak daleko byste se po nich dostali?
4: Daleko.
5: Hodně daleko.
3: Jen kolem celé země, na měsíc a zpět téměř dvakrát, k Marsu nebo na Slunce?
4: Kolem celé země.
3: Je to na měsíc a zpět téměř dvakrát.
5: Já jsem si to myslela, protože kolem celé země je málo.
3: O tom Lenča minulý týden mluvila, nebo mluvili jste o tom, která známá americká herečka a zpěvačka má dnes narozeniny a zazářila v seriálu Euforie, v filmech Duna nebo Spider-Man. A teď se nedávno vdala...
4: Zendaya.
5: Zendaya.
3: Bingo. Dobře, dáme další otázku. Která zpěvačka v roce 1984 zažila jeden z největších comebacků v historii popu, když se jí album...
4: Tina Turner.
3: Děkuji, že jsem to mohl doříct. Dobře, bingo.
5: Zamíš, to jsem nevěděla.
3: Taky ne. A víte, že byla švýcarská původně, nebo potom se získala
4: Nebyla, ona potom žila ve Švýcarsku.
3: Jo, získala švýcarské občanství.
5: Ráďo.
4: A co je? Počkej, si připomíná pozitivně nebo negativně?
5: Že? No. A tak jako my víme, že všechno víš.
4: No to si viděla, ten začátek z jeho koleje má podobně.
5: No tak jako koleje.
3: Soustředte se hlavně ten začátek, jo, no tady toto. Poznajte film, myslím, že jsme se o tom s Lenčou bavili, myslím, že to poznáte.
4: Jo, tak vy jste se s Lenčou bavili.
5: To si musíme dát.
4: Titanic. Jo?
5: No.
3: Jo, ano. Tak byli jste skvělí, bomba.
5: Paráda.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Slunečné dny pokračují. Taky ve středu nás čeká polojasná, místy oblačná obloha s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

Také při úterku se držíte vlny Rádia Čas. Máme tady první školní den a tak se dneska ptáme, na který školní předmět jste se nikdy netěšili. Já mám od vás spousty zpráv a docela se s vámi shoduji. Co si pročítám komentáře, tak nejčastěji je tady asi matika a dějepis. Taky často se tady objevuje chemie, to jsem já osobně neměl vůbec rád, napsala třeba Šárka. No, když si vzpomenu, tak asi dějepis, matematika, množství.

0: David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
2: Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hit

0: za 4 minuty, 14. hodina. Slovo si teď bere Honza Kavelčík, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. V těch si řekneme, že na základních školách ubylo žáků.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
10: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Výškovické ulici. Osobní auto tu srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou kromě policistů i záchranáři. Hasiči zasahují v Jiříkově na Bruntálsku. Tady je na vozovce padlý strom. Odstavené osobní auto nás zdrží v Brně na ulici Sportovní. No a v Brně si musíme dávat pozor taky v Královopolském tunelu. Tady stojí porouchané vozidlo.
11: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Na základních školách ubylo žáků. Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Fotbalisty brněnské zbrojovky čeká utkání s Hradcem Králové. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Kavelčík. Začal nový školní rok. Do lavic podle odhadů ministerstva školství poprvé usedlo asi 115 tisíc prvňáčků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubylo. Přesto by jich nadále mělo být více než milion.
12: Morava aktuálně.
10: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí i pohodlně online. Více k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Busková.
13: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatel přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
10: Nová služba tak usnadní vyřízení žádosti o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování i cestu na úřad. Zlín má další domov mládeže. Při začátku školního roku ho otevřela střední průmyslová škola Polytechnická, Centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků.
12: Rádio Čas, sport.
10: Prvoligové fotbalisty brněnské zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Hradce Králové. Zítřejší utkání se hraje od 18 hodin v brněnské ShipEx aréně. Zítřek bude polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se ve středu mají pohybovat od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
12: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
14: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
9: No třeba mají tak i skotský.
14: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9. Rádio

0: hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveře.
0: Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, také první zářijový den. Za malou chviličku tipy, kam můžete o víkendu vyrazit, tak pokud nemáte plány, rozhodně poslouchejte a podíváme se také na první školní den, protože dneska v éteru Rádia Čas jsme měli živé vysílání přímo z terénu a ptali jsme se školáků, jak si ten první den užívají. Taky tomu se budeme věnovat v této hodince. Teď už ale muzika. Rádio Čas.

0: Prázdninové víkendy jsou sice za námi, ale venku je stále krásné. Řekl bych, že ještě pořád letní počasí a tak by byla škoda zůstat doma. A tak i dnes tady mám pro vás pozvánky, kam můžete vyrazit. A jako první zvu na výjimečný festivalový projekt evropské úrovně, protože ten míří do Třince, a to v pátek 4. září od 18 hodin. Vystoupí tam totiž v evangelickém kostele ukrajinský mužský vokální soubor Orpheus. Jedná se o 8 špičkových zpěváků, kteří nabídnou strhující program plný hlubokých emocí, nádherných chorálů a také tradičních ukrajinských písní. Tak pokud vyrazíte, tak zažijete mimořádný hudební večer v rámci svatováclavského hudebního festivalu. Vstupenky jsou k dostání už teď na shf.cz. No a kdo by neměl rád kávu, pro všechny kávisty, jestli se tak dá říct, tak mám pro vás pozvánku na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava, který se uskuteční v sobotu 5. září od 9 hodin až do večera v Trojhalí Karolína. Vstup na celou akci je zdarma a na své si tady přijdou ať už profesionálové, tak kávoví nadšenci, tak i rodiny s dětmi. No a má poslední pozvánka míří do mého rodného města Nového Jičína. V pátek a v sobotu tam bude slavnost města Nový Jičín 2026 a letos vystoupí třeba Jana Kirchner, Kolárovci, Aneta Langerová a mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, užijte si to teploučko, které zatím máme, však nebojte, v zimě na to budeme vzpomínat. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Do školy na kole nebo koloběžce. Bezpečná cesta začíná správnou výbavou. Helma, světla a reflexní prvky jsou základ. Jezděte opatrně, dávejte pozor na auta a u přechodu se sedněte. Zásady bezpečné jízdy na kole i koloběžce najdete na bezpečnější.ostrava.cz.
3: Vždyť jich znám tuny moderních slečen za 4 runy. Byl bych jim vděčen.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaším parťákem při úterku zůstává Rádio Čas. První zářijový den, mimo jiné dneska slaví svátek Linda a Samuel. Tak těm všem přejeme všechno nejlepší k svátku. A neoficiálně začíná také podzim. No neoficiálně, protože oficiálně až 23. září, že jo, to víme. No ale na podzim se bude dít jedna velká věc. Rádio Čas totiž vždycky na podzim slaví své narozeniny. Letos konkrétně 21. listopadu v nové Mustang Aréně. Stará Ostrava Arena, která se bude přejmenovávat. No a tento den, 21. listopad, tam na jednom pódiu vystoupí skupina Europe, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Budeme tam my, moderátoři, tým Rádia Čas, ale hlavně vy, naši posluchači. Já se neskutečně těším, protože si myslím, že letošní program je jeden z těch nejlepších, co jsem zažil. Myslím, že megakoncertů jsem zažil 7 let, co pracuji tady v rádiu. No, tak doufám, že se tam společně potkáme. Lístky jsou aktuálně v prodeji na našem webu www.cazradio.cz, tak pokud chcete mít bez vás místa, doporučuji na nic nečekat. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Slunečné dny pokračují. Taky ve středu nás čeká polojasná, místy oblačná obloha s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost vám dělá rádio čas a protože dneska máme 1. září, tak to byl zejména radostný den pro všechny školáky. Nevím teda, jestli úplně pro všechny. Trošku si myslím, že někteří rodiče z toho měli větší radost než samotné děti, i když u prvňáčků si myslím, že ta radost byla naprosto nefalšovaná. Mimo jiné, rádio čas bylo u toho i letos. Tento rok jsme byli partnery akce Bezpečně nejen do školy, která se konala u základní školy v Ostravě Proskovicích. A tak jsme se malých školáků zeptali, na co se nejvíce těší. A jak sami uslyšíte, někteří rodiče se těšili opravdu mnohem více.
1: Já jsem se strašně těšila, protože jsem chtěla zase po těch 2 měsících vidět ty spolužačky a tak různě.
2: Na matiku, protože umím dobře počítat a baví mě ty příklady.
3: Na matiku, protože tam počítač více a doma jenom neví, co počítáme.
4: Na hudebku, protože mě baví, jak tam zpíváme.
5: No já na angličtinu a na kamarády.
6: Těším se do školy, do 2. třídy půjdu a bude to tam super.
7: Tatínek se těší, tatínek má volno dneska, takže tatínek se těší. Tatínek asi půjde na golf, když děti jdou do školy. A zdravím všechny posluchače Rádia Čas, hurá!
0: Čistá radost, jak jsme slyšeli, no a do dalších prázdnin už jenom necelých 10 měsíců bez jednoho dne. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jedu vlakem Českých drah.
3: Dechberoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
6: Hity, které milujete.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Rádio Čas.

0: Také 2 minuty před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, teď ale předávám slovo Honzovi. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy. Řekneme si, že restauracím v Česku se daří. Podrobnosti za chvilku.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
3: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
4: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
5: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Výškovické ulici. Osobní auto tu srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou kromě policistů i záchranáři. Hasiči zasahují v Jiříkově na Bruntálsku. Tady je na vozovce padlý strom. Odstavené osobní auto nás zdrží v Brně na ulici Sportovní. No a v Brně si musíme dávat pozor taky v Královopolském tunelu. Tady stojí porouchané vozidlo.
4: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Restauracím v Česku se daří. V první polovině prázdniny meziročně vzrostly tržby o 5%. Útratu i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. Nejvíc lidí přibylo v turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách.
1: Morava aktuálně.
5: Karvina jde s dobou, městské střechy mění v zelené elektrárny. Nově přibudou na základní a mateřské škole v Karvine Ráji desítky solárních panelů. Více nám řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
6: Chceme co nejlépe využít střechy městských budov a vyrábět elektřinu přímo tam, kde ji také spotřebujeme. U školních objektů ji využijeme například pro osvětlení, provoz kuchyně, ohřev vody nebo chlazení místností během horkých dnů. Projekt nám zároveň ukáže, jak efektivně můžeme podobná řešení využít i na dalších školních budovách.
5: Karviná už takto zelenou energii z vlastních panelů úspěšně využívá na budově polikliniky nebo na krytém bazénu. Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve. Zaměřená je na středoškoláky a učitele. Snahou je zvýšit počet dobrovolných dárců. Iniciativu spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem.
1: Rádio Čas, sport.
5: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, nebe bude polojasné až oblačné a naměříme 22 až 26 stupňů Celsia. Tyhle zprávy po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
8: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
7: No třeba mají tak i skotský.
8: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: A taky s 1. zářím přichází meteorologický podzim, tedy střelcové nejoblíbenější roční období. Ten astronomický podzim oficiálně zahájíme až za 22 dnů, ve středu 23. No ale o tom všem si dneska ještě povíme, máme na to spoustu času. No a my už si za chvíli, nebo se za chvíli do jedné z ostravských škol vypravíme a zjistíme, jak tam probíhal 1. školní den. Tak zůstaňte s námi. Tady už další hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jste s rádiem Čas a nevím, jestli byl první den nového školního roku u všech usměvavý. Možná, že se i někde ronily želví slzy. Nicméně na spoustě místech bylo jako první září okořeněno nejrůznějšími způsoby. No, třeba takové děti ze základní škole v Brodku u Konice zahájili školní rok opravdu velkolepě a stylově s panem prezidentem Petrem Pavlem. No a i my jsme se u nás v Ostravě, konkrétně na základní škole v Proskovicích, snažili ten start školy tamním školákům zpříjemnit. Tak si pojďme poslechnout pocity natěšených dětí, které nám prozradili, na co se nejvíce těší. A dokonce situaci okomentoval i jeden tatínek, tak si to pojďte poslechnout.
1: Já jsem se strašně těšila, protože jsem chtěla zase po těch 2 měsících vidět ty spolužačky a tak různě.
2: Na matiku, protože umím dobře počítat a baví mě ty příklady.
3: Na matiku, protože tam počítač více a doma jenom neví, co počítáme.
4: Na hudebku, protože mě baví, jak tam zpíváme.
5: No já na angličtinu a na kamarády.
6: Těším se do školy, do 2. třídy půjdu a bude to tam super.
7: Tatínek se těší, tatínek má volno dneska, takže tatínek se těší. Tatínek asi půjde na golf, když děti jdou do školy. A zdravím všechny posluchače Rádia Čas, hurá!
0: Tak i my děkujeme za veselé přispění do naší ankety, která se týká startu nového školního roku. No a přejeme vám všem, ať je stejně tak veselý, jako byl náš posluchač.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.
9: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
10: Megakoncert Rádia Čas.
9: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
11: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
15: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
16: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou Kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
17: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
18: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
19: www.podpovrchem.com.
18: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Další z úžasných hitů, který milujeme úplně všichni, od Olgy Lounové na vlnách Rádia Čas těsně před 15:30 odpoledne. My máme ten dnešní 1. zářijový den doslova jako malovaný, takže věřím, že všem dětem školou povinným se šlo do školy z vesela. Ačkoliv prázdniny skončily, tak alespoň to počasí a sluníčko jim na cestu do školy přálo. No a jestli tomu tak bude i zítra, tak to se dozvíme právě teď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Slunečné dny pokračují. Taky ve středu nás čeká polojasná, místy oblačná obloha s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: první zářijový den máme v plném proudu, no a samozřejmě i v tento den se v minulosti udály nějaké důležité zásadní události a nebo se narodilo hned několik slavných osobností. No a kalendář dneska projížděli opět a zase v rámci naší rubriky Víš, nevíš, ranní tým s naší redaktorskou posilou. No a jak to dopadlo? Pojďte si poslechnout.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Takže, kdybyste spojili všechny železniční koleje na světě do jedné, jak daleko byste se po nich dostali?
3: Daleko.
4: Hodně daleko.
2: Jen kolem celé země, na měsíc a zpět téměř dvakrát, k Marsu nebo na Slunce?
3: Kolem celé země.
2: Je to na měsíc a zpět téměř dvakrát.
4: Já jsem si to myslela, protože kolem celé země je málo.
2: O tom Lenča minulý týden mluvila, nebo mluvili jste o tom, která známá americká herečka a zpěvačka má dnes narozeniny a zazářila v seriálu Euforie, v filmech Duna nebo Spider-Man. A teď se nedávno vdala...
3: Zendaya.
2: Bingo. Dobře, dáme další otázku. Která zpěvačka v roce 1984 zažila jeden z největších comebacků v historii popu, když se jí album...
3: Tina Turner.
2: Děkuji, že jsem to mohl doříct, dobře, bingo.
4: Zamíš, to jsem nevěděla.
2: Taky ne, a víte, že byla švýcarská původně, nebo potom se získala
3: švýcarské... Nebyla, ona potom žila ve Švýcarsku.
2: Jo, získala švýcarské občanství.
4: Ráďo.
3: A co je? Počkej, si připomíná pozitivně nebo negativně?
4: Že? No. A tak jako my víme, že všechno víš.
3: No to si viděla, ten začátek z jeho koleje má podobně.
4: No tak jako koleje.
2: Soustředte se hlavně ten začátek, jo, no tady toto. Poznajte film, myslím, že jsme se o tom s Lenčou bavili, myslím, že to poznáte.
3: Jo, tak vy jste se s Lenčou bavili.
4: To si musíme dát.
3: Titanic. Jo?
4: No.
2: Jo, ano. Tak byli jste skvělí, bomba.
4: Pan, paráda.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Mame.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
6: Kojo. Není zač.
5: Mami.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino. Kojo.
6: Není zač.
7: Mami.
6: Kolik?
7: Na co?
6: Na jídlo. Není zač.
8: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Skvělá Pink v závěru 15. hodiny odpolední se svojí dcerou na vlnách Rádia Čas. No a v hitech, které milujete, budeme pokračovat i po 16. A když máme dneska to 1. září, tak se podíváme na to, co tyto zářijové dny přinesou. Bude toho samozřejmě mnohem víc, ale teď už dostává prostor Honza Gavelčík. Za chvíli se podíváme na cesty a taky zjistíme, kde se co děje nového. Kiki Střelcová vám přeje klidné úterní 1. zářijové odpoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Nehoda se stala ve Frýdkomístku. Na ulici Pešiny se srazila 2 osobní auta a hned 3 auta bourala v Novém Jičíně a hned 3 auta bourala ve Frenštátě pod Radoštěm na hlavním tahu na výjezdu na Příbor.
8: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi opět vyrážejí tankovat do Polska. Tamní vláda totiž ve druhé polovině srpna zavedla regulaci ceny paliv. Řidičům v příhraničí se tak znovu vyplatí jezdit pro benzín, naftu i LPG na polské benzinky. Na litru paliva ušetří až 6 korun.
9: Morava aktuálně.
7: V ostravské zoologické zahradě otevřeli nový pavilon zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm můžou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy. Seznámí se i s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
10: V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
9: Rádio Čas, sport.
7: Tenisté Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková postoupili na grandslamovém US Open do 2. kola. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera. Deblová světová jednička Siniaková porazila Italku Elizabetu Kočiaretovou. Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás, na Moravě a ve Slezsku. Bude ve středu polojasná až oblačná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
12: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
11: No třeba mají i skotský.
12: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené dobře. Přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9. Rádio.

Vyhrajete. Hity, které milujete.

0: Už za chvíli v hitech, které milujeme, budeme pokračovat. No a dnešní 1. září je, řekla bych, jako takovým zlomem v těch našich životech, kdy něco končí a něco nového začíná. 1. září je opravdu jako takové zlomové, jak už jsem říkala, já jsem velký milovník příchodu těchto podzimních dnů, takže to vidím tak, že během tohoto týdne už doma jako bude nějaká ta podzimní výzdoba. No ale pokud naopak podzim spíš přežíváte a nemáte ho úplně v oblibě, tak nebojte, i pro vás tady mám hned několik pozitiv. Tak si o nich povíme víc za chvíli. Zůstaňte s námi.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Naši milí, budete-li si chtít zpříjemnit v novém školním roce všední dny plné povinností a starostí, no tak určitě poslouchejte Radio Čas, kde vás budeme i na podzim bavit a zásobovat nejen hity, které milujete, ale taky vašimi oblíbenými pořady. No a den co den se s našimi kolegy budeme pochopitelně snažit rozveselit vaše podzimní dny. No a pokud máte v oblibě reality show či jiné soutěže, u kterých se jako kolikrát člověk dosti pobaví, co si budem, no tak fanoušci Love Islandu se můžou těšit na novou sérii, která odstartuje už za pár dní. A zítra, přátelé, nás čeká odstartování československé Superstar, která se nám vrací po letech. Takže na to myslete, že vždycky se v každém dni najde něco příjemného, na co se můžete těšit. Radio Čas.

0: Radio Čas máme sice u hitu, které milujete naplno rozjeté úterní odpoledne, ale já si vás teďka dovolím pozvat na dnešní podvečer. Přátelé, ten bude jako každý týden i po prázdninách při úterku patřit energiemi podcastu. No a dnes se pustíme do opravdu zajímavého téma s úspěšnou podnikatelkou a mentorkou Janou Hradiskou. Pokud se zajímáte o témata týkající se našeho podvědomí, manifestování si svého lepšího života a pozitivních věcí v něm, tak to si určitě nemůžete nechat ujít dnešní díl energiemi. Vše o představování si všeho, co bychom si přáli, funkčních návycích, které nás k přání dovedou a důležitost role provádění rituálu, tak o tom všem se dozvíme víc dneska po 18. podvečerní. Tak nezapomeňte poslouchat. No a teď už na Rádio Čas mrkneme na to, jaké budeme mít zítra počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Slunečné dny pokračují. Taky ve středu nás čeká polojasná, místy oblačná obloha s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.

0: Dnešním tématem Rádia Čas samozřejmě nemůže být nic jiného než otázka týkající se zahájení nového školního roku, který nám dneska vypukl. No a tak jsme se ptali nejen dětí z Ostravské základní školy v Proskovicích, ale ptáme se i vás a vzpomínáme na vaše školní léta, který předmět nikdy nepatřil k vašim oblíbeným a nebyl vaší nejsilnější stránkou. No za mě rozhodně veškeré přírodovědné předměty, především pak matematika v čele. No a jak jsou na tom naši posluchači Rádia Čas, to si můžete pročíst na našem Facebooku nebo Instagramu pod příspěvkem na toto téma. No a za chvilku už další hity, které milujete. Užívejte.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: hodinou nám dala Whitney Houston. Ladíte rádio Čas, Kiki Střelcová vám přeje klidné úterní, stále ještě odpoledne. Doufám, že si ten první zářijový den všichni pořádně užíváte. No a abyste se opět a zase měli na co těšit, tak v příštích minutách si řekneme o nějakých akcích, na které můžete v nejbližších dnech nebo týdnech vyrazit. No a taky se ještě podíváme na ten začátek nového školního roku, který nám dneska vypukl, a zavzpomínáme na ráno. Zůstaňte s námi i nadále, za chvíli už Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama, ale ještě před nimi se podíváme na cesty.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
3: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
5: Problémy jsou ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, bourala tady tři osobní auta. Vážná nehoda se řeší ve Znojmě v ulici Tršově, osobní auto srazilo motorkáře. Podobná nehoda se řeší taky v Blansku v ulici Gelhornově, i tady auto srazilo motorku. A problémy jsou taky u obce Modřice na Brněnsku, tady havarovalo osobní auto.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Babí léto se vydaří. Září by mělo být podle televize LTV Plus většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší má být hned první zářijový týden. V pátek teploty vyšplhají až na 30.
6: Morava aktuálně.
5: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí i pohodlně online. Více nám k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Busková.
7: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatele přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
5: Nová služba tak usnadní vyřízení žádosti o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování i cestu na úřad. Zlín má nové centrální dětské hřiště. Areál v lokalitě Padělky je bezbariérový, určený dětem do 12 let. Nabízí hřiště, skluzavky, trampolíny, houpačky. Nechybí ani dráha pro brusle, odrážedla i kola, vodní mlžítko a zázemí pro rodiče.
6: Rádio Čas, sport.
5: Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Hradce Králové. Zítřejší utkání se hraje od 18 hodin v brněnské ShipX aréně. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude ve středu polojasná až oblačná a naměříme teploty od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
6: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
9: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
8: No třeba mají tak i skotský.
9: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené dobře. Přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den, 6 až 9.
6: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

na vlnách Rádia Čas. No a s úterním dnem přišel nový školní rok a 1. září slaví svátek Lindy a Samuelové. Tak přejeme všechno nejlepší i my z Rádia Čas. No a narozeniny slaví americká herečka známá jako Zendaya. No a u nás na své zdraví pak připíjí bývalý předseda vlády a rodák z Brna Petr Fiala, ten slaví 62. Narozeniny má dnes i Dorota Máchalová, respektive představitelka Doroty Máchalové Jaroslava Krečmerová, která slaví 71. No a vzpomínáme i na velkou filmovou a divadelní hvězdu. Přátelé, 97 let by dneska oslavila Květa Fialová, která už bohužel není mezi námi, takže máváme tam nahoru. No a vám všem, kteří dneska taky něco slavíte, tak přeju hlavně zdraví. Čas. Rádio Čas.

0: Janek.
1: Don Omar na vlnách Rádia Čas jako taková vzpomínka na léto a na uplynulé prázdniny, protože za mě tohle je typicky letní pecka. Nicméně vy nezoufejte, protože i se zářijovými dny tady bude spousta skvělých akcí, na které se můžete vydat. No a hromada jich bude už tento víkend, tak se na ně pojďme podívat.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
1: Dámy a pánové, kdo by si nevybral teď, tak už pak opravdu nevím. Tomu snad nepomůže ani svěcená. Tak poslouchejte dobře. V sobotu 5. září od 9 hodin rána až do večerních hodin proběhne v Trojhalí v Karolíně Barista Cup Ostrava, což je nejen kávový festival, ale taky soutěž baristů. Takže tam můžete vyrazit s kamarády, s rodinkou a vstupné je zdarma. Mám tady taky pozvánku na tento pátek 4. září, kdy od 6. hodiny podvečerní proběhne v Třinci opravdu takový jako nevšední zážitek v rámci festivalu, kde přijede ukrajinský mužský vokální soubor Orfeus. No a na tuhletu podívanou se budete moci podívat v místním evangelickém kostele. A jdeme dále, tím nekončíme. Máme tady taky tradiční slavnosti Hlučínský krmáš, který se koná už od pátku 4. až do neděle 16. To by bylo hodně dlouho, do 6. září na Hlučínském jezeře, no a vystoupí tam třeba úžasná Ilona Čáková. No a pak tady máme jednu konkrétní osobní pozvánku od pana starosty Nového Jičína Stanislava Kopeckého, který nás zve na místní slavnosti Nového Jičína 2026, které proběhnou taktéž tento víkend.
3: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
1: Děkujeme, pane starosto, i my se budeme těšit na slavnosti města Nový Jičín. No a přátelé, na vás už teď pouze je si vybrat.
4: Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
5: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.

doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Nebojte, kapela Lucie nám sice na rádiu čas doznívá, ale my v hitech, které milujete, budeme pokračovat už za okamžik. Přátelé, máme úterý 1. září, studenti a žáci se nám dneska po 2 měsících vrátili zpátky do lavic. No a tak já vám všem školou povinným přeju hodně a úspěchů v tom novém školním roce 2026-2027, ať se vám daří a jste ve škole spokojení. No a především teda pak všem 115 000 prvňáčků, kterým dneska začala úplně nová životní etapa. No a na co se těší děti ze základní školy v Ostravě Proskovicích, tak to si poslechneme za chvíli, zůstaňte s námi, teď už pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Slunečné dny pokračují. Taky ve středu nás čeká polojasná, místy oblačná obloha s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine

0: Rihanna jako další z hitů, který milujete na Rádiu Čas. Začátek nového školního roku Rádiu Čas zpestřilo dětem na základní škole v Ostravě Proskovicích. Ráno vyrazil na místo náš tým v čele s Honzou Gavelčíkem. No a ptali se tam děti, na co se ve škole těší. Obzvlášť ti, pro které to dnes byla premiéra. No ale pozor, zavzpomínali přátelé i rodičové, jo? Takže se teďka na chvíli pojďme vrátit v čase do dnešního rána a připomenout si, jak se začínal nový školní rok tady v Ostravě.
1: Na výtvarku. To, co mě většinou baví, si nějak vytvářet.
2: Takže mě baví i čeština, protože tam čte, jinak mě v ní nic moc nebaví. A taky čas, protože se učím něco o přírodě a z toho dostávám jedničky.
3: Na matematiku, na součtové čtverce.
4: Já jsem se spíš bála i do školy, protože jsem nevěděla, jaké to bude. Já myslím, že to mají i dneska děti podobné, ale hrozně jsem měla ráda češtinu, tak to bylo super.
5: Tak já začnu teda odzadu. Hruzu a to mě nahání i teďka, tak to je matematika. A nejlepší předmět, tak samozřejmě přestávka.
0: No a já přeju hlavně dětem, aby jim jejich nadšení vydrželo.
6: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg. Za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádiu Čas si užíváte hitů, které milujete a budete jich moc užívat i v následujících minutách a hodinách. První zářijový den máme, nebo měli jsme, dosti teplý, příjemně teplý ovšem, no ale kdo se chystáte někam na trajdání po nocích nebo máte noční, tak se určitě přioblečte, protože ty noční teploty spadnou pouze ke 13 až 15 stupňům Celsia. Opatrujte se, školákům přeju úspěšné vkročení do druhého školního dne letošního roku, no a my se uslyšíme zase zítra. Teď už Dan Bárta, pak Honza Gavelčík s posledními zprávami dnešního dne. No a po 18. se můžete těšit na nový díl Energie mi podcastu. Tak užívejte úterního podvečera a já se těším zase zítra.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Odstavené osobní auto nás může zdržet v Ostravě na ulici Moravské. Vážná nehoda se stala ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Bourala tady 3 osobní auta a nehoda se řeší taky v Blansku v ulici Gelhornově. Osobní auto srazilo motorkáře.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování nafty nekončí. I když hlavní motoristická sezóna je za námi, může její cena podražit i o více než korunu. Důvodem je drahá ropa a nedostatek kapacit rafinerií. Za litr nafty bychom tak už brzy mohli dát až 47 korun.
6: Morava aktuálně.
5: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní můžou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, anebo kde vznikají problémy při přívalových deštích. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
7: Při každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
5: Zapojit se můžou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují anebo se v ní pravidelně pohybují až do 6. září. Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve. Zaměřená je na středoškoláky a učitele. Snahou je zvýšit počet dobrovolných dárců. Iniciativu spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem.
6: Rádio Čas, sport.
5: Druholigové fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tento pátek utkají s hosty z Kladna. Páteční zápas se hraje od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Zítřek bude polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
9: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
8: No třeba mají tak i skotský.
9: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené dobře. Přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den, 6 až 9.
6: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
10: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Proč se tak často točíme v zaběhlých vzorcích a neumíme z nich vystoupit? Jak si konečně vytvořit funkční a obohacující návyky, které našemu životu budou prospívat? Jak velkou roli v tom všem hraje naše podvědomí? A proč bychom se měli věnovat vizualizaci? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
6: Hra s energiemi. Evou Rigler.
10: Mentorka a podnikatelka, která pomáhá ženám najít vlastní sílu a sebevědomí. Začínala v malém kosmetickém salonu, no a postupně se dostala až k řízení obrovských týmů a vytvoření vlastní značky Janina. Za poslední 3 roky provedla svými programy více než 35 tisíc studentů a stojí taky za projektem Ladies Training. No a v něm učí ženy, jak rozvíjet svůj biznis a přitom zůstat v souladu sami se sebou. Jana Hradiská, můj dnešní host podcastu Energiemy. Jani, ahoj, já tě tady u nás moc vítám.
11: Ahoj, já moc děkuju za pozvání, jsem ráda, že tady můžu být a moc se na to těším.
10: Ty jsi teda začínala v kosmetickém salonu a dovedla to až do fáze, kdy teď máš svůj velký projekt a mezi tím si teda vedla týmy, které čítaly tisíce lidí. To jsou docela zásadní skoky a zásadní změny v životě. Jak se to celé stalo?
11: No ono se to vlastně jako dělo samo. On si ten život tak jako životoval tady v tomhle, že vlastně nic z toho nebyl můj primární cíl. Ani to nebyl můj primární plán. Já jsem vždycky plánovala, že budu soudkyně, takže já mám vystudovaný a správní právo a veřejnou správu, což jsem předpokládala, že se tomu budu i věnovat, ale opravdu ten život mi přinášel takový situace a já jsem taková, že když něco děje, tak já to beru. Tak já to beru tak, jak to je, že chápu, že se mi můžou změnit priority, že se mi můžou změnit cíle, což se mi samozřejmě je mi 31, tak se mi to samozřejmě za posledních, řekněme, 15 let stalo, že se mi změnila priorita, že se mi změnil cíl, že jsem se nutně nedržela toho jenom proto, že jsem si to jednou řekla a díky tomu vlastně dneska dělám to, co dělám, že jsem jenom využívala těch věcí, kterými vlastně přicházely do toho života. Takže já, když jsem se rozhodla, že asi se nebudu úplně věnovat správnímu právu a že nebudu asi soudkyně, protože mi došlo, co to vlastně je. Ne ani co to obnáší, ale došlo mi, já jsem měla tu představu takovou tu naivní, že mě bylo prostě 21 v té době a měla jsem tu představu, že budu ty zloduchy vlastně do toho vězení a ty hodný lidi ne, ale potom jsem zjistila, že se za 10letý zneužívání dávají podmínky. Ale člověk, který udělá daňový podvod, dostane 8 let. A najednou jsem zjistila, co to je. A já bych byla ten člověk, který by byl vlastně zodpovědný za tyhle rozhodnutí. A v té chvíli mi došlo, že to vlastně vůbec není to, co jsem si představovala, že jsem si vysněla, jak to bude vypadat, ale nebyla to ta realita. V žádném případě to nebyla ta realita. A já jsem se vlastně k líčení a ke kosmetice dostala, takže jsem šla, sedla jsem si ke Google. A vygooglila jsem si, kam lidi dávají nejvíc peněz. Kde lidi utrácí nejvíc peněz? Kde bych mohla vydělat nějaký peníze? A takhle jsem se k tomu dostala, protože jsem se tam přečetla, že ženský vždycky budou chtít vypadat hezky, vždycky budou chtít pěkný, rády se líčí, rády o sebe pečujou a rády se nějakým způsobem opečovávají. Proto jsem šla do téhle oblasti. Pro mě tam úplně upřímně, pro mě tam byl jenom ten finanční cíl, jenom ten finanční záměr. Já jsem nebyla taková, že bych měla jako velký vztah k líčení od vždycky. Já jsem nosila takový ty černý linky uvnitř toho víčka.
10: Tím jsme si asi každá prošla.
11: A i zvenku nebyla jsem nikdy žádný velký make-upový guru, ale opravdu jsem do toho šla, protože jsem tam viděla finanční potenciál, protože jsem byla unavená z toho, že já jsem vyrostla v běžné rodině, kdy se rozhodovalo. Moje máma mi řekla, hele, buď to můžeš jít nahoře nebo na školu v přírodě, prostě nemáme oboje. Buď to tento rok budeš mít nový zimní boty nebo novou zimní bundu, nemůžeme mít oboje. A já vím, že naši dělali, co mohli, oni dělali to nejlepší, ale mě to štvalo. Mě štvalo to, že nemůžu mít nový boty i novou bundu, že nemůžu jít nahoře i na školu v přírodě. A řekla jsem sama sobě, že se o to postarám. Že jednou chci vydělávat hodně peněz, což byl i důvod, proč jsem šla studovat to, co jsem šla, protože jsem si říkala, tak dobře, právníci, soudci, to jsou všichni milionáři, že jo? A potom jsem se právě střetla s tou realitou, která úplně taková vlastně nebyla.
10: Měla jsi to v sobě nastavené takhle vždycky, že jsi byla schopná přehodnotit své plány a názory z ničeho nic a prostě svičnout to, prostě změnit z ničeho nic na jednou tvé směřování?
11: Asi jo, když to bylo potřeba, ono to hrozně záleží. Já bych řekla, že jsem vždycky byla docela ambiciozní, že jsem vždycky chtěla být ve všem nejlepší, chtěla jsem být ve všem první, chtěla jsem být všude jako ta tada, která jako zazáří, takže tohle jsem měla vždycky. A pokud to, že dosáhnu nějakého svého velkého nebo dlouhodobého cíle, znamená, že změním tu cestu, tak to mi problém nedělá. Myslím si, že jsem vždycky byla flexibilní a řekla bych, že jsem flexibilní i teď. Že se umím velmi dobře přizpůsobit nejenom trendům, který jsou, ale i té situace jako takové. Takže asi ano, úplně to nebylo tak, že bych snadno měnila svoje velký životní nebo dlouhodobý cíle. To samozřejmě není snadný proces, ale ono to někdy totiž vypadá, že my to změníme ze dne na den, ale ten proces vlastně jede už nějakou dobu, kde my cítíme, že to pro nás není to dobrý, kde my cítíme, že to není úplně to ideální, ale máme tam ty různé strachy, obavy, ty věci, kde si říkáme, no ale co když tohle, co když tamto. Takže ten proces už trval delší dobu, ale když jsem cítila, že už je potřeba něco udělat, tak jsem byla ochotná jít jako do té nepohody, do té změny.
10: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou. Z tvých zkušeností s klientkami, máš pocit, že to většina žen nebo lidí má takhle nastaveno? Vidím, že tady to už pro mě nefunguje, nedává mi to do života to, co by mělo, a tak se rozhodnu jít jinou cestou. Jaká je tvoje zkušenost?
1: U těch klientek je to tak, že každý to má jinak, samozřejmě, ale dneska spousta lidí hodně lpí na jistotě. Jsou hrozně svázaný tou jistotou, tím pádem je pro ně strašně těžký udělat změnu. Oni nejsou ochotní jít a udělat to, co je potřeba, protože v jejich hlavě přikládají té aktivitě tomu, aby opustili toxickou situaci, opustili toxický vztah, opustili práci, která jim nevyhovuje nebo kterou nesnáší, aby nestudovali školu, která je nebaví, tak ty lidi tomu přikládají mnohem víc bolesti, tomu udělat tu změnu, než tomu, že 6 let budou studovat školu a dostanou titul, který je nezajímá. Že vlastně v těch hlavách to mají trošičku přehozený, protože třeba očekávají nějaké uznání, očekávají tu externí validaci od těch lidí. Takže myslím si, že pro ty lidi, co jsou hnaní jistotou, je to těžký. Jo, já nejsem člověk, který by byl vyloženě hnaný jistotou, proto asi jsem taková flexibilnější v těchhle situacích a hlavně já ve chvíli, kdy mám nějaký cíl, tak já jsem ochotná pro něj pracovat. A pokud je můj cíl mít zdravý vztahy a být spokojená v životě, což je jeden z mých velkých cílů, tak ve chvíli, kdy se objeví nějaký toxický vztah, tak ano, je pro mě bolestivý ho ukončit, minimálně mentálně, ale já vím, že to slouží tomu mýmu i vyššímu dobru. Ale řekla bych, že jo, že pro spoustu lidí je to těžký, protože komu je příjemná změna, že jo, a najednou odseknout některý lidi ze svého života, lidi, kteří jsou 15 let, nebo ženy, kteří jsou 15 let vdaný, a zjistí, že už ten vztah prostě není to, co býval, a nechtějí na něm pracovat. Není to snadný samozřejmě, ale zase všechno prostě jde.
0: Janí, a v tom případě, jak to teda překonat? Jak překonat ten strach a obavy a udělat tu změnu, když víme, že v tom životě máme něco, co nám dlouhodobě neslouží?
1: Já bych tomu dala asi 3 body. První bod by byla komunita. Obklopit se lidma, kteří mě v tom podpoří. Řekněme, že jsem vdaná, jsem 15 let v manželství, který mi neslouží. Ten manžel se ke mně nechová hezky, nerespektuje mě, podvádí mě s dalšíma, třeba ženama a podobně. Ale já se bojím to změnit, protože si budu říkat, no ale co děti, teď máme spolu ty děti a máme barák, kdo by si ho nechal? A budu si říkat všechny tyhle věci. A pokud já půjdu za kamarádkou, která mi řekne, to máš pravdu, co ty děti a co ten barák, že jo, jak bys ho vyplatila, kam by si šla? No tak je jasný, že jsou to místa a lidi a energie, která mi neslouží. Pokud já vím, že něco chci udělat, tak je nejlepší obklopit se lidma, který mě v tom podpoří. A dají mi třeba tu zpětnou vazbu a řeknou mi, hle Jančo, tohle ale není OK, tohle už trošku jako, tohle přeháníš, ale tohle třeba je chytrý rozhodnutí. A pomůžou mi k tomu kvalitnímu rozhodnutí. Takže to je okolí, jako druhý bych řekla, mít nějaký model. Najít někoho, kdo třeba opustil to 15-letý manželství, ale ten člověk s tím manželem vychází dobře, děti to neodnesly a fungují spolu dobře, vyřešené majetkové vyrovnání a podobně, a jít za tím člověkem a říct, hele, jak jste to udělali, že spolu takhle fungujete, co jste udělali, byli jste u mediátora, udělali jste ABC, a jít a najít někoho, kdo to úspěšně zvládl, a namodelovat toho člověka. Což mi přijde jako hrozně chytrý, a za třetí pracovat sám se sebou, protože ve chvíli, kdy jsme v tom nízkém stavu, v těch nízkých energiích, tak nikdy neuděláme kvalitní rozhodnutí, nikdy neuděláme rozhodnutí, který nám slouží. My potřebujeme se dostat minimálně do neutrálu nebo do těch lepších emocí, a v téhle chvíli se potřebujeme rozhodovat, chci to manželství opustit nebo jsem jenom fokusovaná na negativní věci. Je tohle něco, co udělám jenom proto, abych se někomu pomstila, nebo je to něco, co chci udělat, protože to slouží mýmu a vyššímu dobru nebo mýmu okolí nebo dětem nebo tím ochráním někoho dalšího. Takže to jsou asi 3 věci, na které bych se jako rozhodně zaměřila.
0: Dobře, pokud my jsme ale v danou chvíli docela nespokojení se svým životem, ať už jsou to partnerské vztahy, práce nebo cokoliv jiného, jak ty sama říkáš, jsme v takzvaně nízkých energiích, tak asi není úplně jednoduché se z nich dostat. Tak co udělat, co může být ten první krok, abychom se teda z toho neúplně šťastného a spokojeného nastavení dostali alespoň na ten neutrál?
1: Někoho se najít. To nemyslím tím partnera, ale myslím někoho, kdo mi s tím pomůže. Pokud já si za poslední 2, 3, 5, 10 let neumím poradit s nějakou situací, co mě vede k tomu myslet si, že ji teď najednou zvládnu sama. Pokud lidi si nějakou dobu, i kdyby 3 měsíce, nedokážou poradit s nějakou situací konkrétní, tak to pravděpodobně nedosáhnou nebo nezvládnou ani v následujících 3 měsících. A v té chvíli já osobně bych šla a někoho bych našla, kdo mi s tím pomůže. Ať je to kouč, ať je to terapeut, pro někoho je psycholog nebo psychoterapie, cokoliv. Jakákoliv varianta, nebo to může být dobrá kamarádka, která je dostatečně chytrá, dostatečně kvalifikovaná na to, aby mi poradila. Ale neřešit to sama. Neřešit to sama a někoho si najít, kdo mi pomůže ty věci vidět tou reálnou optikou, tak jak jsou, protože my někde se tak strašně zaciklíme v těch našich příbězích, v té naší hlavě a potom žijeme těma příběhama, který se nikdy ani nestaly nebo nestanou, který nejsou vlastně jako reálně v té realitě, ale ta bolest, kterou my prožíváme, je skutečná. A teď my tím žijeme, ale ty věci tak vlastně vůbec nemusí být, takže 100% vzít si nějaký další názor.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou. Ty sama pracuješ s takzvanou NLP metodou. Jani, prosím tě, můžeš tady tuhle metodu přiblížit? Co se pod tímhle pojmem skrývá?
1: Je to neurolingvistické programování, což je práce s podvědomou částí mozku pomocí fyziologie jazyku a fokusu, který my vlastně využíváme. To znamená, že jazyk, kterým mluvíme, a mám tím na mysli výběr slov, tón hlasu a vůbec celkově ta naše mluva, tak extrémně ovládá to, jak se cítíme, jaký vlastně máme emoce, jaký asociace si vytváříme na různé věci. A teď ve chvíli, kdy já si vytvořím asociaci, dobře, budu pít každý ráno kávu a někdo bude sedět týden naproti mě a bude mi říkat, když budeš pít kávu, tak umřeš. Je to pro tebe super nebezpečný, umírají ti mozkové buňky a umírají ti buňky v celém těle. Jakou asociaci si ten člověk na tu kávu vytvoří po nějaký době? Najednou uvidí kávu a i přesto, že necítí, jak mu umírají mozkové buňky, tak pravděpodobně si ji nedá s radostí ani s láskou. A to je asociace, kterou se vytváří. A lidé se tyhle asociace vytváří na ostatní lidi, na situace, na bohatství, na hojnost, na peníze, na vztahy, na muže, na další ženy v našem životě a na biznis, na práci, na podnikání, na situace, na politiku. A my vlastně si vytváříme, a to je jenom jazyk. Vůbec nemluvím o naší fyziologii a o těle, který tam hraje stejně tak velkou roli. A tyhle asociace se nám ukládají do podvědomí. Dám příklad. Někdo vyrostl v prostě nějakém období a jeho maminka se třikrát rozvedla. A třikrát se rozvedla s tím partnerem vždycky kvůli penězům. Vždycky ty hádky byly kvůli penězům. Ty jsi nekoupil tohle, přinesl jsi málo peněz, dáváš mi málo peněz a teda a teda. Jakou asociaci asi bude mít ten člověk na peníze? Kolik peněz pravděpodobně bude ve svém životě vydělávat? Drtivá většina lidí, pokud tohle třeba zažili, mají podvědomou asociaci, kdy k ním se dostane třeba, možná někoho takového znáš, někomu se dostal větší objem peněz a ty lidi vlastně ani nevěděli jak a najednou ty peníze prostě byly pryč. A oni říkali, já vlastně ani nevím, kam se poděli, já vlastně ani nevím, jako co se s něma stalo. A spousta lidí mají právě ten problém, že oni se těch peněz zbaví, protože oni ty peníze za něco viní. Ale když to těm lidem řeknete, tak oni řeknou, ne, to dej mi peníze, já jsem úplně v pohodě. Ale vlastně to je jejich vědomá část. Ale ta podvědomá s tím nekooperuje, ona s tím nespolupracuje. A oni reálně v úvozovkách udělají všechno pro to, aby ty peníze se k ním nedostaly. Protože se bojí, že jim to taky zkazí vztah. Že se taky potom třikrát rozvedou a budou se hádat jako ta máma. A to NLP se umí dostat tady k těm podvědomým programům, zjistit, co se tady teda děje, proč ten člověk dělá všechny správné kroky, dělá všechno správně, ale nedaří se mu. A nebo k němu přijdou ty peníze, ale přijde nějaká velká pokuta. A to jsou vlastně to, kdy ty lidi říkají, já nemám vůbec štěstí na tohle, mě to někdo nebo něco nepřeje. Ale oni se neuvědomují, že si to dělají sami. A to NLP umí pracovat na téhle úrovni, umí zjistit, co se děje, odstranit ten blok a nastavit toho člověka na tu novou úroveň, vložit tam nový program. To znamená, nebudu tam vkládat program, peníze jsou kořenem všeho zla a stojí za rozpadem všech manželství, ale dám se tam program, peníze jsou obrovská součást mýho života, který mi pomáhají, zjednodušují mi život, pomáhají mým dětem, mojí rodině a tak dále.
0: Výměna programu v hlavě, to zní tak trošku matrixovsky. Prosím tě, jak se to dá udělat, nebo jak to v praxi funguje? Když jsme si třeba vědomi toho, že máme nějaký nefunkční program, máme v té hlavě něco, co nás omezuje, limituje, opravdu to víme, že kdybychom se toho zbavili, tak je ten náš život kvalitnější a spokojenější. Ale jsme v tom roky.
1: Ano.
0: Tak jak potom udělat tu samotnou výměnu?
1: To právě dělá ta technika. Na každého funguje něco jiného. Já nikdy nepoužívám surový NLP. Nikdy. Vždycky to kombinuju s nějakou další technikou, na kterou je ten člověk reakční. To znamená, že mojí prací je sledovat fyziologii, to, jak se chová tělo toho člověka. Řeč těla v podstatě, to, jakým způsobem ten člověk o tom mluví, jak na to reaguje emočně a podle toho se vždycky vybere nějaká doplňková metoda, kterou se to vlastně ukotví. Protože NLP je skvělý v tom, že pokud je dobře aplikovaný, tak ke mně lidi většinou chodí na jednu jedinou hodinu. Já absolutně necílím na to, aby za mnou někdo chodil, ani nemáme vůbec v nabídce to, aby za mnou šli na 5 různých konzultací nebo na 10 různých konzultací. Na to máme třeba online programy, kde se ty lidi můžou sami vzdělávat, ale co se týká vlastně aplikování NLP jeden na jednoho, tak mě většinou s těma lidma stačí jedna, maximálně 2 hodiny. tím pádem se vlastně vyřeší tyhle bloky, my je naučíme, jakým způsobem se sebou můžou pracovat a jít dál a fungovat už v těch nových programech. A je to opravdu o té emoční výměně a na každýho se aplikuje něco trošku jiného, jo? Je to tak, jak kdyby někdo přišel z nemoci, já jsem všem napsala jedné a ty stejný antibiotika. Tak je to vlastně stejný i v tom NLP, že na každého funguje něco trošku jiného, ale funguje to právě na té emoční výměně, že se vymění ta emoce, kterou člověk k té dané věci, situaci nebo člověku má. Například, teď jsem třeba řešila paní, která měla poporodní depresi, měla 3měsíční miminko a jakoby nesnesla to miminko. Ona ho milovala na jednu stranu, ale měla takovou poporodní depresi, kdy ona ho nechtěla mít, to miminko u sebe, nechtěla ho vidět, i přesto, že ho vlastně milovala, protože si vytvořila obrovskou asociaci bolesti na to miminko, protože tatínek jí týden po porodu opustil a šel za jinou ženou. A ona vlastně podvědomně dala vinu tomu miminku. I přesto, že vědomě věděla, že to tak není, ale my si vlastně nemůžeme pomoct. My vědomě si říkáme, a to miminko za to nemůže, že jo, to je v tom prostě nevině. Ale to naše podvědomí jakoby jedná bez ohledu na to, co my chceme, nebo co bychom si představovali. Takže v téhle chvíli já jsem s ní šla, uvedla jsem ji do toho nejhoršího stavu, ve kterém byla, kdy ona teda zjistila, že ho má jinou ženu, že ji opouští. A v té chvíli jsme jenom vyměnili pomocí, on je to většinou nepříjemný, ty techniky, není to nic jako příjemného, ale vyměnili jsme vlastně ten emoční rámec, který ona cítí ohledně toho miminka. A dali jsme tam tu realitu a právě tím, že jsme změnili ty emoce a zároveň fyziologii, jak se chová její tělo, tak v té chvíli ona za 40 minut měla vlastně tenhle problém vyřešený.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg. Za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: WhatsApp Rádia Čas 7766 12800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 7766 12800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou.
1: No a pokud třeba se jedná o nějaký problém, který trvá opravdu dlouho, který třeba vznikl v dětství, my si potom něco nefunkčního neseme do té dospělosti. Víme, že nás to ovlivňuje, ale už je to tam opravdu roky. Není to aktuální situace, kterou řešíme, ale je to něco, co je v tom podhoubí roky a stále to zraje a velmi silně nás to ovlivňuje. I v tu chvíli stačí hodinové sezení NLP.
2: A ne to úplně jedno, jak dlouho to tam je. Protože někdy ty dlouhodobé věci, oni většinou jako neprorůstají v další věci, ale je to jeden program, který my jenom aplikujeme v různých oblastech. Dám příklad. Někdo, kdo byl bitý jako dítě, nemyslím týraný, ale byl bitej. Jo, to jsou ty devadesátkový děti, který prostě dostali ten pár facek, záhlavec a podobně. Dneska já je konzultuju a vidím, jaký jako obrovský následky to na těch lidech zanechalo. Nemluvím fakt o týraných lidech, to je jasný, ale mluvím o tom, kdy někdo byl opravdu potrestaný tím, že dostal na zadek nebo facku, tak je to jako velký problém celý týhletý generace. Což je mimo jiné jeden z důvodů, proč třeba já nebiju svého syna. Nikdy. Prostě ať udělá, co udělá, nikdy bych na ně nevstáhla ruku v životě. Protože ty lidi vždycky říkají, já jsem byla taky bitá a jsem úplně v pohodě. Říká šestkrát rozvedený Pepa z Horní Dolní, který nikdy neudržel prostě nějaký peníze u sebe, že je vždycky za něco jako rozfofroval a každý pátek sedí na pivu. A je vlastně jedno, jestli ta věc je tam dlouhodobě, protože ten člověk ji vlastně opakuje, on ji jakoby opakuje stejně. Jo, takže třeba někdo byl bitej a tím pádem se bojí říct svůj názor, protože za něj byl trestaný. On měl názor, že se nechce hrát s kostkama, chce si hrát s autem, ale byl za to bitej, no tak příště už si hrál s těma kostkama, nehrál se s tím autem, aby teda nedostal jako nějaký záhlavec nebo něco. A v té dospělosti se to těm ženám promítá třeba, když vezmu ženy, tak se jim to promítá třeba v tom, že v intimitě nechtějí dělat nějaké věci, ale neumí říct ne tomu partnerovi. Nebo nechtějí mít intimnosti s někým, ale mají, protože se bojí říct ne. I přesto, že ví, že ten partner by jim nedal na zadek nebo záhlavec, pokud by to nepožádoucí, ale už je to vlastně program. Už je to něco, co my opakujeme. A kadeřnice jim řekne, já bych vám ostřihla ofinu, to by vám slušela. A oni neřeknou, ne, já nechci ofinu, já ji nemám ráda. Protože to jejich podvědomí se bojí toho trestu, bojí se té bolesti, tak oni řeknou, jo, dobře, tak já se nechám dát ofinu. Kolik je ženských, který nosí věci, které nechtějí nosit, kupují si věci, mají na hlavě to, co tam nechtějí mít, jenom protože neumí říct ne. Protože neumí vyjádřit ten svůj názor. A ono ve chvíli, kdy pro mě je snaží, když se dostaneme k tomu zdroji, ale ne vždycky se to povede, ne vždycky zjistíme ten zdroj. Ale pokud se dostaneme k tomu zdroji, tak vlastně vyřešíme ten zdroj. To znamená, v uvozovkách jakoby vyléčíme tu holčičku, třeba která byla bita, kdy cítila to ponížení za ten svůj názor, ten trest vlastně za to, že měla nějaký názor. My vyměníme ten emoční rámec toho dětství a ono se to vlastně automaticky propíše do té dospělosti. Ale není to tak, že ty lidi jako za mnou přijdou, my uděláme puf, za 40 minut tada, se jako všechno změní a tak. Ty lidi musí s tím pracovat. Vždycky ve 100% ode mě dostanou věci, které potřebují, aby dělali třeba každý den nějaký rituál, aby se to ukotvili. Jo, je potřeba, oni mají obrovskou úlevu a mají tu změnu, ale musí s tím oni sami taky něco dělat, jo? Že to není, že já bych tady udělala čáry máry a najednou by všechny problémy jejich života zmizely sami od sebe a oni už nikdy v životě nic s tím nemuseli udělat. Je to pořád o tom podmiňování, aby oni, protože ty starý programy, obzvlášť ty, který máme roky, se velmi rádi vrací v různých podobách, v různých věcech, kdy a my bychom chtěli něco udělat, ale najednou už vlastně máme tu tendenci se zastavit a už děláme to vědomý rozhodnutí. Už tak nejednáme podvědomě, ale vědomě si řekneme, je tohle věc, kterou chci říct, nebo chci říct, že nechci žádnou ofinu, že už nechci být blondýna. A v této chvíli se ty lidi rozhodujou a tohle jsou ty momenty, kdy já potřebuji, aby aplikovali to, co jsme se naučili, aby se nevrátili zpátky do toho starého programu. Takže tohle je problematika těch věcí, které jsou z dětství, které jsou jako opravdu dlouhodobě nás ovládají, že musí s tím něco dělat, jo? Že to není tady zázračně, že by potom už tada, byli doživotně volný a všechno by samo od sebe jako zázračně zmizelo.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Umění říkat ne je taková kapitola sama o sobě. Nicméně ještě s tím, když už se naučíme říkat to ne, naučíme se už trošku více si vymezit ty své vlastní hranice a říct si, co nám prospívá, co nám škodí a na základě toho umět nahlas říct ne. I přesto, když tohle vybojujem, tak se mnohdy s tím pojí výčitky svědomí. Takže Jani, jak říkat ne bez výčitek svědomí?
2: Říkat to ne, když ho jako, neříkat ho z principu. Protože někdy bychom třeba chtěli říct ne, ale chtěli bychom ho říct jenom z principu. Já se vždycky řídím tím. Oni jsou 4 sekce, do kterých my můžeme spadat. A jsou to 4 sekce věcí, aktivit a myšlenek, který můžeme mít či dělat. Sekce číslo 1 je ta, že je to, když to vezmu třeba na aktivity, konkrétně na to říkání ne, tak je to sekce, kde to slouží mně, slouží to lidem okolo, slouží to i vyššímu dobru a ještě mě to baví, ještě jsem s tím spokojená. To jsou ty ideální aktivity, které bychom každý chtěli dělat. Druhá sekce jsou věci, kterými nejsou úplně příjemné, ale slouží mi, slouží lidem okolo a slouží vyššímu dobru. Sekce číslo 3 jsou věci, které mě baví, ale neslouží mě. Neslouží vyššímu dobru a neslouží ani nikomu okolo mě. Sekce číslo 4, logické, jsou věci, které mě nebaví, které nikomu neslouží ani okolo mě, ani vyššímu dobru, ani něčemu, co já bych chtěla dělat. Drtivá většina lidí tráví svůj život v sekci číslo 4. Co dělají lidi, když prokrastinujou? Baví je to, když prokrastinujou? Většinou leží u toho Netflixu, což neslouží ani jim, neslouží to ani o jejím okolí, ani vyššímu dobru, leží a nadávají si v hlavě a přemítají si věci, které by měli dělat. Tohle je typický příklad sekce číslo 4. A teď já se snažím vlastně všechny ty věci a aktivity přesunout do sekce 1 a tím se chci dostat k tomu říkat ne. Pokud to ne je v mojí sekci číslo 1, že je mi to příjemný, mám tím na mysli to, že řeknu ne, nepůjdu na tuhle oslavu, protože prostě chci být se svým manželem, nebo protože chci jet na dovolenou, nebo něco, co je mi příjemný. Slouží to vyššímu dobru, že prostě budu spokojená, slouží to mě i mým okolí, tak je to v pořádku. Ale někdy mi přijde, že lidi říkají ne, třeba jenom proto, aby získali nějakou důležitost. Že řeknu, ne, já nepřijdu, protože já jsem hrozně busy, já mám strašně práce. A potom třeba dřepí někde prostě doma a nedělají ty věci, které by mohly. Jo, někdy lidi říkají ne přesně z principu, protože si řeknou, já jsem se naučila říkat ne, tak teď budu říkat jako ne. Ale vlastně je to něco, na co bych třeba chtěli říct ano. Takže přemýšlet nad tím, do jaký té sekce to spadá a ve chvíli, kdy si uvědomím, že to u mě spadá do sekce číslo 1, kdy já mám prostě lepší věci na práci, než jít na oslavu, nebo tady na kafe, nebo něco a slouží to mě okolí i vyššímu dobru, tak v té chvíli vlastně mi to není ani nepříjemný.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Rádio Čas.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou. Ty jsi zmiňovala rituály, že je zapotřebí potom vnést do toho života nové rituály. Jaký přikládáš vlastně význam rituálům v tom našem životě? Ať už jsou to nějaké větší, takzvaně přechodové rituály, kam třeba patří i svatba, tyhle velké události, anebo takové ty drobné na té denní bázi, které tam máme každý den a které tak trošku i utváří tu naši osobnost.
2: Já si myslím, že rituály jsou hrozně důležitý, ale možná bych to přejmenovala na návyky. Protože rituál ve většině lidí evokuje, nebo aspoň ve mně teda evokuje něco, co jako chci dělat, co je mi příjemný a dělám to sama pro sebe. Ale upřímně spousta mých rituálů, respektive návyků, mi nejsou příjemný. Já se posledních 6 let otužu a není mi to příjemný, studí mě to. Studí mě to. Chodím 6x týdně do fitka. A ne vždycky se mi chce. Není to něco, co si řeknu, a teď si udělám rituálek, jdu si jako do fitka, ale já to považuji za svůj návyk. Tím pádem jdu cvičit, i když se mi nechce, i když se na to necítím. A hádej co, ve 100% se sprchuju po tom fitku tou studenou vodou a říkám si, to je super, že jsem šla. To jsem ráda, že jsem si šla. A třeba si neodcvičím brutální silový trénink s obrovskýma váhama, ale hejbnutím zadkem něco udělám a cítím se dobře. Takže možná bych to trošičku pozměnila na návyky, což v nás víc evokuje něco, co uděláme, i když se nám nechce, ale ve finále nám je to příjemný, že když si řekneme, je to rituál, ale teď se mi nechce, no tak lidi mají tendenci brát to víc spirituálně a potom tam přichází ty myšlenky typu, no já jsem to jakoby úplně nenacítila. Já jsem jakoby nenacítila, že mám jít do toho fitka, ale nacítila jsem, že bych tady měla pojíst všechny ty utopence a dojíst ten špek. To jsem jakoby teď nacítila. Ale ve finále je to vlastně jenom výmluva. To nemá s naším energetickým já nic společného. Takže proto mám právě radši, když se jako používají návyky. A myslím si, že je to hrozně důležitý, protože to nás utváří. A ty návyky vlastně, tak jak spousta lidí říká, já bych tak hrozně ráda měla ty návyky, ale já nemám tu disciplínu. To je prostě jako obrovská výmluva, protože každý může jít a zvednout ten zadek. To není o té disciplíně, ale ve chvíli, kdy to považuji za návyk, a to je třeba to, jak pracuji já se sebou, jak jsem říkala, nechce se mi každý den do fitka. Já jsem tuto sobotu, jsem ráno odjela, jela jsem z Brna do Krkonoš, kde jsem školila na jedné konferenci. Chvíli jsem tam pobyla a večer jsem jela domů. Přijela jsem ve 12:45 ráno domů, ale na ráno jsem měla domluvenýho trenéra s fitkem. Nechtěla jsem vstávat, chtěla jsem se prostě poválet, chtěla jsem si odpočnout, byla jsem utahaná, ale já třeba se sebou pracuju tak, že za prvý mám trenéra domluvenýho dopředu, takže mě by hamba fackovala mu to zrušit ten den ráno, jenom protože jsem unavená. A já se vlastně připravuju na ten návyk. Takže když vím, že se mi ráno nebude chtít jít cvičit, tak jdu a nachystám si tašku do toho fitka. Dám si tam ručníky, napustím si pití, nachystám si oblečení a vlastně o tu tašku musím zakopnout. Nebo já chodím večer na pránamatku. Mám moc ráda jako takovou tu pichlavou podložku, já na ní medituju, dělám si na ní afirmace, vizualizace, dělám to dobře. A taky, když v 10 večer dovysílám, už bych se taky nejradši sedla lehla, dělám prostě něco jiného. Ale já jdu a než jdu na to vysílání, třeba v těch 8, tak já si ji roztáhnu a nachystám si doprostřed tu býváku, tak abych musela, abych ji nemohla někde jako odkopnout, odšoupnout, ale připravím si ji doprostřed. Takže já jdu, trošku si zapindám, že zase musím ještě na pránamatku, ale pak se na ní lehnu a po 5 minutách si říkám, ježiš, to je super vlastně, že jsem jako tam šla. A jdu a udělám si to snadný splnit vlastně ten návyk. Udělám, zjednoduším si to. A tohle to si myslím, že dělá hrozně moc. Já jdu, nachystám si tam ty sluchátka, tu deku, že tam chodím nahatá. Takže připravím si tam sluchátka, deku a já už vlastně si tam musím jenom lehnout. Tohle je podle mě to, co lidem vlastně trošku brání v tom, že nesplní ty svoje rituály nebo ty návyky, který by ale chtěli dělat, který jsou pro ně dobrý, je to vlastně baví. Oni jenom se k tomu nedohrabou.
1: Takže kdyby si z toho měla vyvodit nějakou jednoduchou radu, ať už jsou to lidé, kteří touží potom začít se otužovat, zlepšit svoje nějaké životní návyky, naučit se nový jazyk, zkrátka cokoliv. A pořád se k tomu nemůžou dokopat, protože není čas, prostor, večer jsme unavení, ráno jsme unavení, málo spíme, hodně povinností. Jaké bys pro ně měla doporučení, aby ten nový návyk, případně rituál, vznikl v tom jejich životě?
2: Za prvý jednat ve chvíli, kdy jsem v tom stavu. Ve chvíli, kdy jsem v tom stavu, si řeknu, ty, já jsem tady viděla otužování, to je super, prostě musím to začít. Jednat v tu chvíli. V tu chvíli jít a domluvit se s kámoškou, zítra se jdeme otužovat. V tu chvíli jít a začít jednat a nenechávat to vyhnít. To za prvý a za druhý přesně, zjednodušit si ten návyk, takže připravit si to, nachystat si třeba tu čepici nebo koupit si ten barel na tu zahradu nebo prostě zjednodušit si tu cestu, nachystat si tu pránamatku doprostřed, chcete si večer zacvičit jogu, super, nachystejte si tam prostě tu podložku a bloček, prostě cokoliv, co vlastně k tomu ty lidi potřebují. Chci začít cvičit, super. Teď, když jsem v tom stavu, jdu a zaplatím si trenéra. Já jsem třeba trenéra si dlouhou dobu platila na měsíc dopředu. A přesně jsem se s ním domluvila. Já jsem říkala, hele Pepo, když nepřijdu, nevracej mi to. Když nepřijdu, tak mi ty peníze propadají. A samozřejmě, že jako tě to motivuje, když ti tisícovka na hodinu propadne nebo nepropadne, že jo? Jasně, že prostě jdeš cvičit, když to máš dopředu zaplacený, když jako, i když se ti zrovna nechce. A tímhle způsobem já jsem motivovala sebe samu. Plus při nových návycích bych doporučila za prvý se jako nepřetěžovat. Jo, nejde, že si tady teď poslechnu podcast a řeknu si, tak výborně, takže tady je 30 mých návyků, který já teď od zítřka začnu dělat, že ty lidi se jako přehltí a nebude to bavit, vydrží to kolik, jeden, dva dny, pak se řeknou, no, když toho je tak hrozně moc, já na to nemám čas, mám nemocný děti, ale udělat si to jako snadný a mě hrozně pomáhá se to s něčím spojit, vždycky. Takže já chci každý den ležet na pranamace, chci každý den vizualizovat a chci každý den meditovat. A ještě jsem vlastně po akutním císaři, takže si masíruji každý den jizvu. A to je něco, co když to vlastně rozkouskuju, tak by mi to zabralo třeba 2 hodiny. Ale já nemám 2 hodiny denně, abych 30 minut ležela na pranamace, 20 minut meditovala, dalších 10.

0: spojím to s tím, že si lehnu a jdu vlastně hnedka číst. Takže někdo chce začít víc poslouchat podcasty. Výborně. Tak je začni poslouchat ve chvíli, kdy třeba obědváš. Nebo jedeš v autě a v autě neposlouchám hudbu celou cestu, co jsem měla Brno-Ostrava, jsem buď to telefonovala, samozřejmě handsfree, a nebo jsem poslouchala podcasty, nebo nějaký vzdělávání, který mám do školy. Nebo když jsem ve fitku a jsem na kardiu, tak poslouchám vzdělávání, protože nemám další extra 2 hodiny denně, abych mohla dělat ty věci, ale spojuju. Ono se tomu říká net time, což je jako no extra time, že vlastně nás to nestojí žádný extra čas, ale prostě neposlouchám hudbu, ale poslouchám vzdělávání.
1: Jana Hradiská byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Jani, já moc děkuju za krásné povídání.
0: Taky moc děkuju za pozvání, užila jsem si to.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
3: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
2: No třeba mají tak i skotský.
3: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 8 minut po 7. posloucháte Rádio Čas, no a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Inuš Závorková. Je to tak, přátelé, zprusnový hlas na Rádio Čas, který se vám navíc hned na začátku musí k něčemu přiznat. Já jsem opravdu ráda, že mám dnes svou premiéru tady v rádiu a ne třeba ve školní lavici jako mnoho dětí dnes ráno. My jsme některé z nich slyšeli i v našem dnešním vysílání, řešili jsme, co ve škole mají rády, do jaké jdou třídy a dokonce jsme zjistili, že víc než některé děti se na nový školní rok těší jejich rodiče. Podle něj jsme ale opomněli jeden zajímavý fenomén, který je taky spojený s 1. zářím, ale tentokrát se týká hlavně středoškoláků. O co jde? To si řekneme v následujících minutách. Teď už hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jste s Rádiem Čas, posloucháte hity, které milujete a já doufám, že prožíváte hezký, klidný, zářijový večer. U toho slova klidný se pojďme na chvilku zastavit. Mladší i starší děti, teď už teda žáci nebo studenti, za sebou mají první školní den, no a já se obávám, že pro některé z nich minimálně jeho začátek úplně nejklidnější nebyl. Na mysli mám, přátelé, jednu jedinou věc. Boj o lavice. On ten zvyk, že vás rozřadí paní učitelka, totiž s přibývajícími léty pomalu mizí a pak už zbývá jen staré známé, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Hlavně na středních školách je největší zájem o zadní lavice, nejlépe u okna, a podle mých informací dnes někteří studenti čekali před školou už od půlnoci, aby byli ráno ve třídě první a své vysněné místečko si opravdu ulovili. Já už mám středoškolská léta naštěstí za sebou, ale musím říct, že si tyhle boje opravdu pamatuju. Mým jediným štěstím bylo, že jsem už tehdy věděla, že pod svícnem je největší tma a sedávala vepředu. Tak můžete zavzpomínat, jak jste to měli vy, a já už vám k tomu posílám další hit, který milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a my společně řešíme 1. září, kdy se, jak už jsme si řekli, mimo jiné také někdy bojuje o nejlepší místo v lavici. Já vás teď ale možná překvapím. O něco dalšího budou někteří z vás bojovat možná i zítra. Příští jaro se totiž v Praze uskuteční jeden výjimečný koncert, na který si právě od zítřka můžete pořídit lístky. Já vás budu ještě chvíli napínat, na více informací si počkejte, no a my mezi tím pokračujeme s hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Držíte se vlny Rádia Čas a já už mám pro vás konečně tu velkou novinku, která teprve před pár hodinami prolétla internetem. Americký zpěvák Sombr se v rámci svého světového turné You Are The Reason příští rok vrátí do Česka. Pokud jste letos koncert této mladé hvězdy současného popu nestihli a do Prahy nezavítali, nemusíte smutnit. Už v květnu příštího roku budete mít další příležitost a tentokrát ještě lepší. Sombr se totiž nevrací do pražského Fóra Karlín, ale rovnou do pětkrát větší O2 arény. Zde zahraje hity jako Back to Friends nebo Undressed a já si myslím, že máte štěstí, že nás posloucháte. Předprodej lístků na tuto výjimečnou událost totiž začne už zítra ráno, tak ho nepropásněte a zůstaňte nadále s námi. Zůstaňte s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
5: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
4: No třeba mají tak i skotský.
5: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio

0: I po 8. hodině posloucháte Radio Čas, tentokrát se mnou, s Inuš Závorkovou, a stejně jako v minulé hodince našeho vysílání, vám i v té nynější Na sebe něco prozradím. Mezi mými přáteli a rodinou není žádným tajemstvím, že miluji sledování filmů, seriálů a někdy i nějakých těch reality show. Ty si ale vybírám opravdu pečlivě, hledám hlavně kvalitní a zajímavé a mám obrovskou radost, že už za 2 týdny jedna právě takováto startuje. Zatím vám jen prozradím, že se jedná o show detektiv, která se odehrává na hradě Křivoklát a moderuje ji jeden z našich nejcharismatějších českých herců. Tušíte? Netušíte? Zůstaňte s námi a já vám už za chvíli prozradím více.
1: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které...

0: Jste s rádiem Čas, máme 1. září a my už jsme v dnešním vysílání zmiňovali, že nám začíná astronomický podzim. Nevím jak vy, já si s tímto obdobím spojuji hlavně takovou tu klidnou, deštivou, místy možná až lehce ponurou atmosféru. No a přesně tu přinese očekávaná 3. řada detektivní reality show Zrádci, která v Česku startuje už za 2 týdny. 24 hráčů se na hradě Křivoklát utká v symbolickém boji dobra a zla, kdy se větší část z nich, takzvaní věrní, bude snažit odhalit několik zrádců. Od tvůrců víme, že bude 3. řada show ještě zákeřnější, napínavější a že v ní také mnohem víc prostoru dostane hradní pán, kterého stvárňuje herec Vojta Kotek. Co mi ovšem nedává spát je, že hra začíná už za 2 týdny a my stále ještě neznáme jediné jméno některého z hráčů. Jako věrný fanoušek se tak obávám, že si letos tvůrci zrádců chystají i něco na nás, diváky.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Well,

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte hity, které milujete, a to znamená jediné. Ladíte Rádio Čas. My jsme samozřejmě rádi, že i dnešní první zářijový den trávíte s námi. No a pokud jste pozorně poslouchali i dnešní ranní vysílání, pokud jste poslouchali Víš nevíš s Radimem, Lenkou a Martinem, už víte, která americká celebrita dnes slaví 30. narozeniny. My si o ní řekneme něco za chvíli, já přidám i jeden tip, ale nejdřív ještě pár hitů, které milujete. Rádio Čas.

0: jako Rue ze seriálu Euforie nebo MJ ze Spidermana, jedno je jisté. Americká herečka Zendaya dnes slaví 1. září 30. narozeniny. Jednu z největších hereckých hvězd současnosti jsme nejdříve sledovali v tvorbě Disney Studia, nyní už toho má na kontě mnohem víc. Já osobně se nestačím divit, kolik natáčení Zendaya zvládá, konkrétně letos už jsme ji mohli vidět třeba právě v další řadě Euforie, či ve filmech Drama, Odysa nebo Spider-Man. Teď už ale ten slibovaný tip, pokud jste fanoušky jak této fenomenální herečky, tak velkých filmových projekcí, v prosinci Zendaya budete moci vidět v kinech v třetím pokračování filmové série Duna. Shodou okolností mi série Duna byla dnes velmi doporučena, tak to pojďme brát jako znamení a v prosinci se možná uvidíme v kině. Teď už opět hity, které milujete. Hezký večer s časem, zůstaňte s námi.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
2: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
1: No třeba mají tak i skotský.
2: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Rádio Čas.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
2: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
1: No třeba mají tak i skotský.
2: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas.

0: je mi nejlíp.
1: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o modě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
2: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
1: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
2: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
1: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
2: Ne.
1: Proč to děláte?
2: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete, a oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
2: Pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
1: No třeba mají tak i skotský.
2: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené přízemí je tvoje. Vyzkoušíme si všechno, třeba i roli makléře. Každý všední den, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Do

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Já jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Ty, které milujete. Čas. Radio Čas. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.